0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezvad mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytají. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Když se to dozvěděl láma, povídá Buddha s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau,

Sandra. Yeah. Ich kann mir Mauki.

0: ku dnešnímu.
1: Pak bydli přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mu

0: vlakem, až za tu v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Posloucháš Radio Junior.

povídat dám. Působí dojemně. Hrůza v tvých očích, když morče se země.

vita mi va

fliky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

se kterou mi pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

0: představitel svinské fauny, kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený, a kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači nutrie, tráči nutrie, kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne téší hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám rekviem, až se zabijem. A zpívejte nám rekviem, až se zabijem.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: jsem puchtík s pasem královským.
1: Radio Junior.

0: kamého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.

0: Rádio Junior.
1: Na ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit.

شیش بالزیمه.

0: jako piska, jmenuje se Takopisťátko.
1: A štěňátko Klokana jmenuje se
2: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
2: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára
2: Kasuárátko.
1: A co štěňátko?

0: vibrátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže... Ježkátor.
1: Ježolátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor. Ne, ne, ne. Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to...

tam to krásně žije. A stýpky z celé naší galaxie, převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu.

Vždyť mango a nejvyšší mám rang. Já jsem víc než člověk, jsem král orangutan. Jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent. Jsem král

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Depak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky.

0: sloku.
1: Holky, kluci, rodiče i prarodiče.
2: Už máte plány na sobotu 16. května?
1: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
2: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
1: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
2: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
1: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
2: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
1: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
2: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádia Junior.
1: A teď si zkus tipnout, které hity mám pro tebe připravené teď. Už víš? Ještě ne? Tak já ti to řeknu. Budou to hity zamilované. Tak si je pořádně užij, ideálně i se svojí drahou polovičkou. Tak jdeme na to.
0: Love Paráda s Klárou Novákovou.
1: A kterým songem začneme? Měl by to být nějaký seznamovací, protože aby vznikla láska, tak se nejdřív musí ti dva seznámit. Takže pořádně se připrav, uprav a jde se randit. A jako první zaláskovaný páreček se hlásí Pavel Psalta a jeho Zrska.

0: stát u dveří, láska prostě někdy nečekaně udeří.
1: To je pravda a Pavel Calta je toho důkazem. Spoustu let byl single, ale na konci roku 2019 najednou bum bác a začal chodit nikoli se Zrskou, ale s hnědovlasou hvězdou seriálu Ulice Sabinou Rojkovou, představující roli Vicky. Jenže ani ne za půl roku bum bác a bylo po vztahu, prý byli každý jiný. Takže Pavel je za skmání. A které holky vlastně mají u něj šanci? Cituji. Já mám rád samostatní holky, který mají svoje vize a sny, musí mě něčím imponovat a pro něco žít. Pavlova kritéria dozajista splňuje další hvězda naší love parády. Indie popová zpěvačka a skladatelka Ingrid Michaelson. Tato sympatická New Yorkčanka se narodila do rodiny hudebního skladatele a sochařky. Hrát na klavír začala už ve 4 letech. Ve škole se stala členkou komediální herecké skupiny a později i režisérkou. Navíc její hudbu můžeš znát i ze slavných televizních seriálů, jako jsou Upíří deníky, Sběratelé kostí nebo třeba Chirurgové. Ale Pavliku, asi budeš mít smolíka, protože je nejen o 8 let starší než ty a žije na druhé straně Atlantiku, ale hlavně je zadaná. Ingrid Michaelson, Young and in Love.

0: New Yorkčanka Ingrid Michaelson se nám v songu Young and in Love svěřila, jak tráví čas se svou láskou. Pustí si nahlas hudbu a učí se od sebe slova svých nejoblíbenějších songů. Ideálně po celé léto. Celkem dobrý tip na prázdniny, no ne?
1: Love Paráda Rádia Junior.
0: A s dalším tipem na randění přichází Miraj, který si pro svůj první feat neboli featuring, tedy hudební spolupráci, s nějakým jiným interpretem vybral ze všech českých zpěváků Bena Kristová. A proč? Že by kluci k sobě cítili nějakou zvláštní náklonost? Tady je Mirajovo vysvětlení. Ben nás napadl na feat jako první, protože na první dobrou sedí k náladě songu. Potkali jsme se u Bena, kde mě dvakrát složil v brazilském jiu-jitsu. A následně jsme šli na střechu, kde jsme během chvíle společně s Ondřejem Fiedlerem dopsali sloky. A tak si užij pohodový song, k němuž Miraj s Benem natočili ještě pohodovější videoklip. Zbalili dvě holky a vyrazili randit do hlavního města Německa, tedy kam? Víš to? No jasně, že do Berlína. Miraj a Ben Kristoval, pojď ke mně blíž.
2: Miraj, Benny Kristo, chicken, Fileski, aj, what up? Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

myslím, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

Tak to byl další pohodový hit Love Parády Rádia Junior. Pojď ke mně blíž. Od skupiny Miraj a Bena Kristová. A co si dáme teď? Co třeba další duet? Akorát tentokrát v něm bude zpívat megahvězda světové pop music Lady Gaga a herec a režisér Bradley Cooper. Už tušíš, o co jde? Jestli jsi fanda hudebních filmů, tak na 100%. Že jo? Řeč je samozřejmě o filmovém superhitu Zrodila se hvězda. V něm si Lady Gaga zahrála nesmělou holku s úžasným hlasem, do které se až po uši zamiluje slavný country zpěvák. Přizve jí k sobě na pódium. Před tisícovkami lidí se společně střihnou její vlastnoručně napsaný song Shallow. A tím odstartuje její zářná hudební kariéra i milostný vztah. Sice to neskončí úplným happy endem a je to místy docela slušná tráta, ale jako hudebnímu filmu mu určitě musíme dát palec nahoru. Lady Gaga si navíc za píseň Shallow, neboli Mělčiny, odnesla řadu ocenění, včetně Oscara za nejlepší filmovou píseň. Tak co? Dostane i tebe? Lady Gaga a Bradley Cooper, Shallow.

0: Lady Gaga a Bradley Cooper nám zaspívali megahit Shallow. Z filmové love story zrodila se hvězda. V něm si Lady Gaga zahrála roli zakřiknutého, hudebně nadaného kačátka, které se proměnilo v labuť. Hvězdu světové pop music.
1: Love paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď zavři oči a zamysli se, která barva se ti vybaví, když se řekne slovo láska. Máš to? Dám na to krk, že tvůj tip byl buď červená, anebo růžová. No nemám pravdu. Přičemž červená je taková hodně aktivizující barva, která nám dodává odvahu a když se to přežene, může působit až trošku agresivně. Oproti tomu růžová je symbolem něhy, jemnosti a romantické lásky. No a zamilovanou růžovou si fakt hodně oblíbila i vítězka pěvecké soutěže Superstar z roku 2018. Víš, o kom je řeč? No jasně, že o Terce Maškové, která si své vlasy už několik let barví na růžovo. Tušíš proč? Prý za to může omyl. Své původně hnědé vlasy si nejprve začala sama odbarvovat na blond. A když si jednou šla do drogérie pro svou oblíbenou značku barvy, omylem sáhla po blond barvě s nádechem do růžova. Vlasy si jako vždy nabarvila a najednou šok. Byla pink. Z prvotního zděšení ale vzniklo nadšení a nová image, díky které Terku nikdo nepřehlédne. A díky jejímu plnému hlasu ani nepřeslechne. Tereza Mašková, O nás dvou. Tak.

nás dvou nám v Love parádě Rádia Junior zaspívala Tereza Mašková. A zatímco Terka jen jemně naznačovala, že láska nemusí vždy vyjít, tak Luis Capaldi se nám se svým osobním příběhem svěří už naplno. Skotský písničkář s nádherně zabarveným hlasem si ze sebe často a rád dělá legraci. Ví o sobě, že podle objektivních měřítek krásy nepatří do kolonky krasavec. Říkává, že než byl slavný, nikdy nedokázal najít holku, která by s ním šla na rande. Ovšem, když začne zpívat, je to hned něco jiného a holky se kolem něj začnou sami točit. I přesto má se zlomeným srdcem zkušeností víc než dost a tak se rozhodl se z nich vyspívat v písni Someone You Loved. Luis Capaldi.

0: své zlomené srdce nám v písni Someone You Love poodhalil skotský písničkář Luis Capaldi.
1: Love paráda s Klárou Novákovou.
0: Ale konec smutnění. Ne vždy je vše beznadějně ztraceno a někdy je i možné si svou lásku vybojovat zpět. Své o tom ví dlouholetý rebel Marek Ztracený, který má za sebou pěkně bouřlivé mládí. Usazovat se mu vůbec nechtělo, a to i přesto, že se mu před 9 lety narodil syn Mareček. Jenže postupně mu to začalo víc a víc vrtat hlavou. Rozhodl se, že i po všech milostných karambolech zkusí s jeho maminkou žít a bum prásk, dokonce je požádal o ruku. A nebyl by to Marek, kdyby to neudělal na svém megakoncertě před zraky tisíců lidí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jaká to byla romantika. A tady je jeho písničková omluva. Marek Ztracený, tak se nezlob.

Marek Ztracený a jeho song Tak se nezlob je další zamilovanou peckou Love Parády Rádia Junior. A abychom si tu lásku ještě víc pojistili, tak ti teď přidám další milostné vyznání. Tentokrát od Shona Mendéze. Megarostomilý Kanaďan se proslavil už v 15 letech, a to jen díky sobě a svým nahrávkám, které dával na internet. Žádní slavní rodiče, mámu má realitní agentku a táta je obchodník. Na základce ho bavilo hrát hokej a fotbal a taky si brnkat na klavír a na kytaru. A když se jeho písničky objevily v aplikaci Vine, tak během pár měsíců získali miliony followerů a jeho videa měla milionová shlédnutí. No a teď se nám Sean v písni If I Can't Have You svěří s tím, jak to s ním vypadá, když je v tom až po uši. Cituji. Nemůžu napsat píseň, která není o tobě. Nemůžu pít, aniž bych na tebe nemyslel. Je moc pozdě na to ti to říkat. Všechno znamená nic, pokud tě nemůžu mít. Shawn Mendes, If I Can't Have You.

0: byl Shawn Mendes a jeho zamilovaný song If I Can't Have You.
1: Love Paráda s Klárou Novákovou.
0: A jdeme do finále. Před námi jsou dvě poslední pecky. Jedna česká a jedna anglická. A já nevím jak ty, ale po těch nesmělých setkáních, obavách z budoucnosti, rozchodech, omluvách a druhých pokusech by to chtělo pořádný happy end. No ne? A proto si teď prostě musíme pustit duet Evy Farné a jejího manžela Martina Chobota, který je zároveň kytaristou v její kapele. A teď budu citovat Evu. Tato písnička vlastně nikdy neměla být představena veřejnosti. Vznikla jako vyprávění o nás, určené pouze pro hosty naší svatby. Byli jsme si jistí, že je příliš soukromá na to, aby šla ven. Patříme totiž spíš k těm, kteří si soukromí váží a střeží. Někteří svatebčané nás přesvědčovali o tom, že by ji lidé pro svou upřímnost a přirozenost měli mít šanci slyšet. My jsme ale dlouho váhali. Pak ale přišel další impuls, který podpořil smysl toho proč a k jaké příležitosti jí poslat do světa. Trochu jsme tedy doplnili klip o aktuální záběry a teď je už i vaše. Napsala Eva Farna v svém Instagramu a tím dalším impulzem bylo Evino těhotenské příško, které najednou všichni díky videoklipu viděli. Eva Farna a Martin Chobot, Ta o nás.

včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Dceru

Lásku. Ta o nás. Tak se jmenuje láskyplný duet Evy Farné a jejího manžela Martina Chobota, který nám udělal nádherný happy end, sladkou tečku a třešničku na dortu v Love Parádě Rádia Junior. Ale copak, že neumím počítat? Ale to víš, že umím. Však já vím, že do dnešní top desítky zamilovaných hitů nám ještě jeden chybí. A bude nejzamilovanější ze všech. Alespoň pokud bychom tu zamilovanost měřili na množství věty I love you. Tak si užij remake slavné písně I love you baby, kterou zremixoval americký producent Surf Mesa. A zpívá známá americká influencerka a hvězda TikToku 20letá Emily Flood. A tady je jejich pecka Illy.

0: Sylvan, odpověz!
1: Ronci, pusť Ilven z hlavy. Gorm nás už zahlédl a zdvihl meč.
2: Dobře, Hildo. Dobře. Zakryj vak s olejem. Nemusí vidět, co vezeme. A ty, hrbe, zvedni královský praporec. Přijedeme, jak nám přísluší.
3: Dejte poctu královskému vyslanci! Ustupte! Ustupte!
4: Hansi? Tebe jsem tady opravdu nečeká.
1: Ale nás dva ano, viď? Jenomže s okovy na rukou.
4: Hilda. Skoro jsem zapomněl, jak prosto řeká umíš být.
1: Jíru vyhlížíš, zbytečně nepřijede. A ty jsi prohrál naši sázku. Jsme volní.
4: Nejsi prosto řeká. Ty jsi drzá. Abys neskončila jako ta u stromu.
2: Zmlkni, Gorme. A jednej s patřičnou úctou. Nezapomeň, že přijíždím s královským praporcem. Mám teď stejná práva jako ty, samozvanče. Na rozdíl od tebe si mě princezna chce vzít za muže. A já splním přání krále.
4: Pozdě, Ronci. Pozdě. Já také plním Kareliovo přání. Ale protože mě Lada odmítla, stojí teď na místě, které si vyvolila. Uprostřed hor, nad jezerními vodami u posvátného stromu. Sám dobře víš, že to jinak nelze. Lid si žádá své oběti.
2: Uvidíme, Gorme.
0: Slyšte všichni! Ta dívka upoutaná u posvátného stromu bude mou ženou!
5: Jak se může stát jeho ženou?
4: Oběti určené vodnímu božstvu se nesmí nikdo dotknout. Tak zní zákon nebes.
0: Zákon nebes také říká, že každý může bojovat za její život. Gorme, přísahej teď a tady přede všemi, že když v souboji s vodním božstvem zvítězím, bude Lada navždy moje.
4: Jak chceš. Slyšte všichni, dohodu s Roncem dodržím. Chvíle slunovratu rozhodne.

0: Marto, ať už ti Korn přichystal jakýkoliv osud, nenaplní se. Rons tě zachrání.
1: Oh, nevěřila jsem, že ho ještě kdy uvidím.
0: Na, napij se. No tak, máš rozprskané rty.
1: Děkuju. Pozor, ať tě Gorm nevidí.
0: Neboj, kmen stromu mě zakrývá.
2: Hleďte! Slunce se zastavuje! Brzy se potvrdí mé právo na trůn!
1: Pane Bože, už se žene.
0: Větší nestvůr jsem nikdy neviděla.
1: Je to drak. Ronci!
2: Rozluč se s Ladou i se životem, Ronci!
3: Pleteš se, Gorme! Teď prokážu požehnání od krále Karelia i od bohů nad zemími svěřenou!
2: Leda požehnání ke smrti v tlamě vodního netvora, který přichází skrze bránu času! Vítám tě, ohnivý ještěre! Pojď! Jen pojď! Opět je přichystána!
3: Kronci! Popadni vak s olejem!
4: Za chvíli rozebře tlamu!
3: Ohněm se vody dotýkám!

0: Hej, Ronsi, vzpamatuj se. Dobrý?
1: Přežil jsem?
0: Jasně, že jo. Tak už jdi a konečně odvaž svou nevěstu. A slibte si věrnost.
2: Lidé, běžte domů! Vodní božstvo odmítlo oběť a tím stvrdilo královské požehnání Roncovi!
3: Ronci, lásko moje!
1: Jsi opět volná, Lado.
3: Děkuju.
2: Běžte domů a oslavujte! Lada se stává mojí ženou!
4: Požehnání. Slova dunící prázdnotou. Jediné, co v životě skutečně platí, je právo silnějšího.
5: Teď já naplním mečem právo být králem.
6: Neoháněj se právem. Opět si porušil slib.
5: Rychlou nebo bolestivou?
6: Smrt?
5: Víš snad o jiném konci člověka?
6: Zemřít v hanbě.
5: Čest je jen slovo, že by... Otočka? Ukrok? Přesadit?
3: Ronci!
5: Ty jsi uklouz, hrdino. Tak se srovnáme.
6: Jo, srovnáme. Odsmyk!

0: Co se stalo? Kde je Gorm?
1: Rozpadl se. Odrazil si jeho útok a jak v otočce protáčel meč v pěsti, zavadil ostřím o kaštan. Zablesklo se a Gorm se změnil v prach a popel.
0: Bytost dvojí mízy vybuchla bleskem a přes železo meče ho spálila.
2: No, bylo to ale ofous. Nebýt slunovrat, nevím, jak bys dopadl, králi.
1: No tak, brácho. Dojdi pro koně. Čas vypršel a naše smlouva Kroncovi taky. A někde za obzorem nás čeká...
2: Nová. Rozumím, sestřičko. Odjíždíme.
3: Trochu moc rychle, nemyslíte?
1: Musíme za novým dobrodružstvím.
4: Zůstaňte s námi, prosím.
1: Pane princezno, vlastně teď už královno Lado. Žoldnéřská čest se nemění jako počasí. A my jsme svůj úkol splnili. Mír v duši! Ronci a Lado. A jasné nebe nad vámi. No tak, hrbé, nasedej!
2: No jo, ty musíš mít vždycky poslední slovo, ségra. Tak jedeme!
3: Lado, teď konečně rozvážu sedmý a poslední úzel na šňůře z vlasů vědmy Ilven.
4: Udělej to, Ronci. A já zatím poděkuji všem dobrým bohům, kteří při nás stáli. A taky Ilven. Za vše, na co jsme myslet měli a nemysleli.
5: Za vše, na co jsme myslet měli a nemysleli.
4: Za vše, co jsme říci měli a neřekli.
5: Za vše, co jsme říci měli a neřekli.
4: Za vše, co jsme udělat měli a neudělali.
5: Za vše, co jsme udělat měli a neudělali.
4: Platíme bolestí.
5: Chce-li člověk žít, musí umět odpouštět, ale ne zapomínat.
4: Odpouštět, ale ne zapomínat.
5: Máme-li štěstí, potkáme slunce, které nás vede svým světlem, abychom se nepropadli do tmy utkané z černé mlhoviny lidské mysli. Poutníku, hledej rovnováhu.
4: Hledej
5: stále a bez odechu.

0: Vyslechli jste původně rozhlasovou hru Královský osud. Účinkovali Ronc Jaroslav Plesl, Lada Andra Elsnerová, Ilven Ilona Svobodová, Karelius Jiří Klem, Gorm Aleš Procházka, Hilda Jana Striková, Hrb Radek Zima, Jíra Radek Holub a další. Scénář Vladimír Zajíc, hudba Zdeněk Zdeněk, dramaturgie Václava Ledvinková, mistr zvuku Radek Veselý, zvukové efekty Josef Plechatý, záznam a střih Jana Fischerová, produkce Jana Knapová. Hru nastudoval režisér Jaroslav Kodeš.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior. Radio Junior.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

zrcadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč. Potom si oblékne plášť zadí.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už máme pro vás připravenou veselou pohádku o Jirkovi, koze, smutné princezně a májové svatbě. Jmenuje se Svatební medicína. Napsala jí Melita Denková, režie Vlado Rusko. Účinkují Bára Hrzánová, Jan Meduna, Jana Striková, Josef Somr a další. Natočeno v roce 2011.
2: Svatební medicína. Původní rozhlasovou pohádku s podtitulem Zázračná koza a ženich Jirka napsala Melita Denková. Texty písní Pavel Šrut. Hudba Krištof Marek. Režie Vlado Rusko.

0: hospodo, nalejte mi ještě.
1: Manko, Anko, Kačko, kruci, turci, kde zas ty neplechy? Dejte některá pantátovi skoč do polovic pivo.
2: Ale poslední, pantáto.
3: Ponosnej na věži už troubí půlnoc, za chvilku zavíráme.
4: A bez tak máte zrovna akorát.
0: A nemám, Kačenko.
2: Tak teda šetřte peníze.
0: A já vám zrovna chci dát vydělat, Aninko. Kdo má dost, má přát jiný. A když jsem prodal v královském městě vola, mám herdek dvakrát dost.
1: Myslete na to, že na vás čeká paň máma?
4: Jak ta vás asi uvítá.
0: Jo, teď máš pravdu, Kačenko, doma to bude troubivá muzika. Měl bych mámu nějak obměkčit. Nemáte třeba nějaký cukrlata?
4: Ty ji tak vytrhnou.
0: Tak mi poraďte, děvenky, co byste si přáli vy?
2: Já třeba pěknou pentli do copu.
0: Ale ty jsem kupoval za mladá, teď už si na ně paň máma nepotrpí.
3: Co ty betovej šátek?
0: A takovej už si uložila do truhly.
2: Tak to teda nevíme.
3: No nevíme, na mou duši.
0: Takže jsem bez rady a doma schytám kázání. Tak se tu s pánem Bohem mějte.
5: S pánem Bohem!
6: Odbyla 12. hodina.

0: zlé moci.
1: Já vím, je půlnoc a domů dojdu nad ránem. To si zaspaň, máma smrsne a bude... Jo, houkat jako sluva a stejně tak koukat.
2: Jo. Pan táto, skoč do pole.
1: Ženská, kde se tu ve tmě berete? Málem bych přes vás škobrtl.
2: Jsem tam, kde je potřeba rady. I s dárečkem pro paní mámu poradím jináč než ty řechtačky z hospody.
1: A osobo, teď se tam vůbec nebyla a hned víte, o čem šla řeč?
2: Asi jsem zrovinka stála u hospodského okna a ráda posloužím. Kupte selce něco do hospodářství.
1: Pravda, to by dost užila.
2: A když to navíc bude zvláštnost, kterou nikdo nemá, ta jí naladí jinak než nějaké pentle.
1: Jenže co a kde teď o půlnoci splaším?
2: To je nejmenší starost. Sama vám ten zázrak prodám. Pasu to tady u lesíka, v kalužince měsíčního světla.
1: To jsem teda zvědavej. Ženská sakramenská, vypadáte jako čarodějnice. Skoro by se jeden bál. Ale teď je to obyčejná koza.
2: S tou obyčejností pomalu, vašnosto. Tahle ta je mezi všemi kozami kozí dámou. Přímo milost, paní.
1: Opravdicky.
2: Na mou duši. Na to se zaklínám v téhle půlnoční hodině.
1: Na první pohled by to nikdo nepoznal. Má dva rohy, čtyři nohy a je černá, místy bílá, bradatá. Au, kopla mě, je potvora vrtošivá, teda jako každá jiná.
2: Jenže já vám říkám, že není. S touhle se dají dělat zázraky.
1: Tak to je vážně znamenitost, kterou potřebuju. Kolik by koštovala?
2: Že jste to vy, pan táto, skoč do pole. Dám vám ji za zlatku.
1: To beru. Kdo by řekl, jak dobrý kup se mi natrefí o půlnoci na cestě z hospody za branou královského města. Tak holka, moc se necukej. Pomašírujeme domů dělat zázraky. Hrdek, co to s tebou je? Švihnu tě proutkem a už mě táhneš po cestě. Teta, je, ta koza si mě k sobě přilípla.
2: A právě tím je zázračná, kdybyste mě to nechal doříct. A taky k ní patří odlepovací zaklínadlo, protože kdo by chtěl zůstat spoutaný na věky s kozou?
1: Ještěže takhle, a tak mě honem odklejte.
2: Cože?
1: Jakže? Teda odlepenej jsem, bo to nic, jenže jsem tuhle na pravý ucho krapet hluchej, teta. Potřebuju to odklídání slyšet hlasitějc.
2: No, Holenku, to bych tomu dala. Tajemná slovíčka se špitají po lehoučku, jako když ševelí vánek, jinak ztrácejí sílu a moc.
1: A to je drobet potíž. Jak se je teda dozvím?
2: Bez tak ve vašem stavu bude jistější, když vám je naškrábnu tuhle na papírek. A když bude cestou třeba, měsíček už vám na ně posvítí.
1: Je to k vzteku s touhle kozou, co má rohy, taky nohy. A je černá, místy bílá, bradatá a brtošivá. Stejná jako každá jiná. Je to koza, herdek koza, vzácná kozí, milost paní.

0: Jirko, jdi zapřáhnout. Musíš je vyvorávat brambory.
1: Já vím, ale pořád vyhlížím tátu.
0: Taky od svítání běhám na zápraží, jenže darmo koukat. Nejspíš mu zachutnalo pivo v hospodě zabranou královského města.
1: Prej tam mají lepší než v té naší. Ale co, a těm paní mámo přáno?
0: Jiříku, ty jsi celý po mně v té svý přejícnosti. Ale jdi už zapřahat. Táta by to dneska stejně nevytrh.
1: Stůj, malá, stůj.
0: A nebo počkej, ještě chvilku počkej.
1: Táta jde?
0: Teď zrovna, prosím tě. Míří sem obecní sluha Choděra bubnovat noviny. Tak ať o něco nepřijdeš. Ježíšku, aby tak spustil o našem tatíkovi, že nám spadne někde do příkopu.
1: Choděra nese lejstro s královskou pečetí. To budou novinky o jiných pádech a pánech, než je náš pan táta.
0: Proto je ráda poslouchám. Člověk má rozhled a ví, co se šustne dál než za našimi vraty. Tak spuste, Choděro, snad mi spravíte náladu.
2: Nerušte úřední výkon poznámkami o rodinných nesvárech, Salko, skoč do polova. A jestli vám spravím náladu, nevím. Nesu moc smutnou královskou novinu. Všem podaným se oznamuje, že náš pan král má trápení a žal. Neb jeho milovaná dcera nesmírným smutkem ochořela.
0: No jo, svět je slzavý údolí a všichni máme svůj kříž. Král princeznu, já zas našeho tátu.
2: Princezna naše nesměje se, nespívá si. Nečeše si černé vlasy, jen sedí tichounce jak pěna, baje jak ve sloup proměněná.
0: Božinko, chudinka, já ji viděla o masopustu, když šel maškarní průvod. Taková dívčina s hlubokýma očima. Myslím, že za mladá jsem jí byla dost podobná.
1: Hezká, maminko.
0: No teď to říkám, moc hezká. Škoda, že to s ní vzalo tenhle konec.
2: Selko, napomínám vás podruhý. Nerušte úřední výkon bubnování výkladama, že jste byla hezká jako princezna Malvína.
0: No. Snad si můžu zavzpomínat, když to syn poslouchá, až z toho stříhá ušima.
2: No nevím, jestli zrovna kvůli vám, vaši uplynulý kráse. Tak radši mlčte hned. Je tu ještě druhá zpráva, než se všechno nějak spraví. Náš pan král poddaným nařizuje, pokavat bude smutnit dcera, smí v zemi se přísně zakazuje.
0: A pro pána tento vzal důkladně. Princeznička se škaredí a my se máme taky dračit.
2: Jo, a je to závazný.
0: No, dobře, dobře. Však se nemusím nutit, když mám našeho tátu. Bože, kde vězí. Vlastně bych ho taky ráda vybubnovala. Povězte, Choděro, za kolik by se to tak dalo pořídit?
2: Jsem neúplatný úřad a tohle je úřední výkon. Radši hoďte faldama a jděte mi z cesty, ne? Je tu ještě třetí zpráva, když někdo najde medicínu, co princezničku rozveselí a bude vhodný pro Malvínu, tak navrch získá ruku její. Na to král svoje slovo dává, neboť si velmi vroucně přeje, aby se dcera opět zmála. Je tu ještě třetí zpráva, na to král svoje slovo dává, neboť si velmi vroucně přeje, aby se dcera opět zmála.
0: Tak tohle se nás netýká. Těžko můžeme rozveselovat princeznu, když máme vlastní smutek. Jeď, Jirko, proč ještě okouníš?
1: A co kdybych místo brambor radši zkusil štěstí s princeznou?
0: Kuš, to je furianský nápad hodnej tak tvýho tatíka. I když... Špatná snacha by to nebyla.
1: Zvlášť, když je hezká a milá jako vy, maminko.
0: Právě. A mimo to... Božinku, to je mi bláhovost.
1: Copak, celá jste zihla.
0: Víš, když ses narodil, vzali jsme ti za kmotru jednu žebračku. Byla jako věchýtek, sotva tě unesla. A když pak šla pryč s vej služkou, až se prohýbala.
1: A co má žebračka společného s princeznou?
0: Vzít ke křtu žebráka, prej nosí štěstí. A na tobě se ještě žádný neprojevilo.
1: Takže je nejvyšší čas. Je! Yeah!

0: Dobrý poledne, maminko. Koukejte, koho vedu. Potkali jsme se za humny.
1: Maria Josef, táto, kde ses zapomněl? A proč jsi sama boule?
2: Nehubuj, matko, nehubuj. Jak vypadám, je jenom vedlejší účinek toho, že jsem ti chtěl udělat radost a sehnal jsem do hospodářství velikou znamenitost.
3: Mí!
1: Ježišku na křížku, co je to?
3: Mí!
1: Vždyť je to koza!
2: Nekřič! Je to vzácná kozí milost paní a umí dělat zázraky. Sáhni si na ní a uvidíš.
1: Jo, jo. Moc ráda tu tvou zázračnou vejmluvu pro trajdání přetáhnu prutem.
3: Mí!
1: A nemeč, kozoška reda. Co je to? Ona mě drží.
2: Tak vidíš, jakou má moc.
1: Já vidím akorát, že jsem přilepená ke koze.
0: Na mou duši. A jak festovně.
1: Co jsi mi to zase vyvetá, to koukej mě odlepit.
2: Bude to v cukuletu, maminko, jen co najdu. Zaříkání napsaný na papírku. A tady je.
1: Štěl a nahlas.
2: Holemku, to bys tomu dala. Odklínadlo se špitá po lehoučku, jako když ševelí vánek. Peševže, peševže, peševže.
1: Byl oulek. Pojď. Co já komu udělala, že mám mít doma k tátovi Ochmelkovi ještě chytlavou kozu?
2: Ty kdy mě pustila, tak proč se zlobíš?
1: A co ten oulek? To je nic. Ne, ne, ta koza musí z domu. Jirko, honem ji odveď.
0: Mně se zdá, že je to lepení docela šikovný. A navíc krásně pasuje ke královský vyhlášce o smutné princezně.
1: To je jako, že bys mě hnal přilepenou na zámek.
3: Mí.
0: Navlík bych to jinak. Jen mě nechte trochu přemýšlet.
1: Něco na tom je. A jestli ti ta princezna Malvína vážně tak utkvěla.
0: Myslím na ní už od rána.
1: Jak říkám, špatná snacha by to nebyla. No. A jak by koukali tetky ve vsi.
2: Jezíku, má mě už odlehlo, chytla jsem. A jestli skrzevá tu kozu získáš princeznu, snad odpustí i mě, tak přemýšlej, ale honem.
0: Ze všeho nejdřív bych potřeboval pentle na kozí rohy. Ženich si přece vždycky ověnčí koně.
1: Ty bych ti třeba i dala.
2: Ta je jak sníh na slunci.
1: Ty se moc neozývej. A dej mu rolničky z postroje. Za nevěstou se jezdí i s muzikou.
3: My.
1: Jenže, Jirko, pořád nevím, jak to chceš provést.
0: Však oni se mi nápady cestou nějak se třesou.
1: Aspoň, že tu cestu do města hledat nemusíš. Máš na ní vyšlapanou rejhu botátovi.
2: Jiříčku, jdi už s pánem Bohem s tou kozou pryč.
3: Mí.
2: Protože jinak do mě bude paň máma rejpat až do skonání světa.
0: Proč se slunce na obloze tak vesele kutálí? A proč koza není kozel? Proč mráz v létě nepálí? A kam všechny cesty vedou? Domů nebo do dály? Já si spím.

0: Kam pak, Hasníku?
1: Tak, babi, zkusit štěstí, jestli bych nerozveselil smutnou princeznu.
0: To ti chválím. Od rána už chuďátko vyplakala koflík slz. Co nevidět, se zavře městská brána.
1: Když s touhle kozou se pospíchá špatně, všude se potvora přilepí.
0: Ale jinak nad ní není, když pomůže od smutnění, viď?
1: Co vy o tom víte?
0: Já? Nic. Hlavně ty, aby sis dokázal se sumírovat, co dál.
1: Hej. Babi, kde jste? Kam jste zmizela? Tak pojď, kozo.
2: Stůj!
3: Kam tak zhurta? Brána se zavírá.
1: Jenže já mám naspěch. Chci rozesmát princeznu Malvínu.
2: Snad ne touhle kozou s pentlema.
1: Není to obyčejná koza. Je to kozí milost, paní.
2: A jej. Další blázen. Takovej ktůž od rána bylo.
3: Jeden vezl zázračný léky.
2: Druhej zázračný šaty.
3: Další zázračný náramky.
2: A teď je tu zase jeden takovej.
4: Se zázračnou kozou.
3: Tak ten je nejlepší. Kdo pak to sem jde?
2: Do královského zámku vede kozu na provázku.
3: Kdybychom se mohli smát na hlas, tak se smějeme.
2: Ale že nemůžeme, tak ti zabouchneme před nosem.
1: Co teď?
0: No co by? Zas tak velká škoda se nestala, Jirko. Princezně smutek vydrží nejmíň do rána. A ty bys tak pořád nevíš, jak na to.
1: Babičko, mizíte a objevujete se jako duch. Snad nejste taky zázračná.
0: I co tě nemá, chlapče? Jsem obyčejná babka a dám ti docela obyčejnou radu. Přespí tamhle v hospodě za městskou bránou a věř, že ráno bude moudřejší večera.
1: Dobrej na večír, pane Hostinský.
5: Už spíš večer, Chasníku, ale dobrej.
1: Hledám nocleh, něco pro sebe a zvláštní pokojíček tady pro milost, paní.
5: Jak si račte přát? Jenom s tím zvířetem tu bude drobátko problém.
1: Je to vzácná, přímo zázračná koza. A já za její pohodlí přidám stříbrňák.
5: A tak to je jiná. Host je host a jeho přání je mi svatý.
6: Je, holky, koukněte. Zas jeden, co jde rozveselit princeznu.
7: Jo, první vezl zázračný léky.
8: Druhej zázračný šaty.
9: Další zázračný náramky. A teď je to zas jeden takovej.
7: Se zázračnou kozou.
9: Tak ten je nejlepší.
5: Mlčte, trependy. Radši vykliďte komoru vedle lokálu a ustelte tam kozí dámě.
7: Holky, to je Cirátus s kozou.

0: jiná.
1: Až na ty rolničky.
0: A na pentle.
2: Jo, těch je škoda pro kozu.
0: My. Na co potřebuješ mít omašličkovaný rohy, potvoro?
3: Jestli jste skončili, tak mažte na kutě, parádnice. Já vám dám obtěžovat hosty.
2: Táta je hned se vším hotovej.
0: Nechápe nás. Je mu fuk, že nám by ty pentličky slušely víc než koze.
2: Jo, třeba bychom padli do oka některýmu z těch pánů, co jezdí léčit princeznu.
0: Mně se líbil mastičkář.
2: A mě zas ten, co nesl náramky, měl takový ohnivý oči.
1: Ani ten chasník s kozou není k zahození.
0: Ty mlčkačko, jsi ještě moc mladá.
4: Cst, mamko, pojď sem, ať tě neslyší. Víš, co my dvě uděláme? Až zatroubí ponocný půlnoc, jo, zaskočíme sem do kozího pokojičku.
0: Pro ty kozí mašle, víc.
5: Jedenáctá hodina.

0: A co já budu čekat do půlnoci? Dojdu si pro ty pentle sama. Bez tak by Anka dindala o červený. Co se cukáš? Kozo lakomá. Chci jenom pár mašlí. No tak.
1: Ovej, proč nemůžu odtáhnout ruku? Pospěl ty kozí nádero, pusť, pusť.
2: Co tu vyvádíš, manko?
1: Já nic, to ta koza a její pentle. Drží se mě jako pijavice.
2: Jen se nedělej, odškubnu tě i s parádou. Manko,
1: taky si tě chytla, viď?
2: Anko, manko.
1: Ne,
2: ne.
1: Kačko, ne.
2: Kačko, nechoď,
1: nechoď sem.
2: Vy jste. Hned jsem věděla, kde vás najdu. Dělíte se o mašle, co? Já ale chci taky. Kačko, pro všechny svatý nesahej na ní. A zrovna jo, nenechám se odstrčit.
3: Mí.
2: Je, co to je?
1: A máš to, ty hlouba.
2: Teď jsme slepený. Všechny.
4: Budíček. No co tak vyvádíš? Ty co tva svítá? Kruci Turci. Zasejc novej den s frmolem pánu léčitelů do královského zámku. Co já jim jen vymyslím? Na jídelní lístek. Hele, takovej kohoutek by jim přišel k chuti. Morce z hadry v kamnech se netopí. Anko, manko, kačko, kde zastrčíte? Budete škubat kohouta. Jo, teď už to nedoženeš, kokrháčku. Holky si měl zbudit napřed. Za tohle půjdeš na pekáč. Tak holky, kde jste zastrčený?
5: Dobrý troh, pane hostinský. Můžu poradit?
4: Zatracená bába, co tu chce? Upéct kohouta stát svedu sám.
5: Ale najít dcerušky asi ne. Najisto budou přesně tam, kde nemají co dělat. Znáte je, fintilky.
4: Cože? Anko, manko, kačko, počkejte, já vás pořádám, parádnice. Marš ven! Sakra špagát, co tady vyvádíte?
1: To ta koza
6: slepila nás dohromady.
4: Já vám dám. Slepila.
2: Tatínko, utíkejte pro toho mládence, ať nás vysvobodí.
4: A co mu asi budu vykládat? Že jste tu jeho kozí krásku chtěli obrat o pentle. Vypráším vám faldy.
2: Ne, tatí.
1: Tato.
2: Ne, to nesmíte.
1: Tato.
4: Co to se mnou je?
3: Vždyť jsme vám to říkali.
4: Kruci Turci, jsem přilepený jak moucha k mucholovci s kohoutem.
5: Inu, tak to, abych na mou duši doběhla pro toho chasníka, jestli s vámi něco udělá.
7: No ne, vy se mi ale šiknete. Líb bych to sám nevymyslel.
4: Co s námi chcete províst?
7: Co by? Poženu celý tenhle kozí průvod na zámek.
4: A kruci Turci, morce z hadry, sakra špagát, to bude ostudy.
2: To ne,
1: to nesmíš.
2: Každý nás uvidí.
3: Jmen prosmí.
7: A o to právě jde, jen spustíte všichni a pěkně naplno. Takovej povyk nedokáže nadělat ani naše máma.
4: Kruci Turci, to je k steku s touhle kozou.
6: Co má rohy, taky nohy.
8: A je černá místy bílá.
6: Ta avrtušiva. Zdá se stejná jako jiná.
4: Jenže je to herdech

0: Kamaráde, vidíš to, co já?
1: Co?
0: Hopsá jsem černobílá koza z Fábory. Za ní cupitaj tři rozcuchaný holky a klopíta brunátnej krčmář.
1: S načepiřeným kohoutem? Ne, já se nedívám. Já nic nevidím, protože kdybych se kouknul, tak bych musel... Což je zakázaný. Musel bych se smát.
0: Ne, přestaň, nesměj se.
1: To nejde.
0: Máš pravdu, nejde. Asi nás zatknou.
1: No a co? Pojď, zburcujeme celou strážnici. Aspoň se zasmějeme všichni.

0: Malvínko, Coruško, dobrý tro. Není ti dneska trošku líp?
1: Spíš se to zhoršuje.
0: Bože, tohle mi utrhne srdce. Komoři!
2: Ano, veličenstvo.
0: Kolik nových doktorů se přihlásilo?
2: Smím říci pravdu, pane králi?
0: No ovšem. Ano, ano, už to známe. Opět se přihrnula spousta šarlatánů a mastičkářů a...
2: Nikoli. Tentokrát se nepřihrnula ani noha. A proto se obávám, že jestli to princeznu nepřejde jaksi sama od sebe...
1: Nepřejde. Už mě drží tak strašný smutek, že skoro nemůžu dýchat.
0: Nemůže dýchat. Komoří, slyšíš? Aspoň otevři okno.
2: Jistě.
0: Co je to venku za rám?
3: Ne, zavřete, taková hrůza v čuce. Ani říct to nemůžu. Lidi se tam smějí.
0: Neplač, Malvínko. Všem smíškům nechám srazit hlavu. Říkám všem, pane komoři, a nečučte laskavě z okna.
2: Promiňte, veličenstvo, jenže na nádvoří jde prapodivný. Ne, to se nedá vydržet. Račte se podívat sám a uznáte.
0: To si hned povíme, co uznám. Uhni.
2: Ano, králi.
1: Co tam vlastně máte? Taky se podívám.
4: Pěkně zdravím, princezno. Tak jsem tu.
5: To je od tebe hezké.
4: Ty jsi hezká.
5: Opravdu.
4: Krásně se směješ.
5: Ty jsi mě rozveselil. A proč má ta koza fábory?
4: Přece, aby všichni viděli, že jdu za nevěstou.
5: To jako za mnou?
4: To jako za tebou, Malvínko.
5: A jak se jmenuješ ty?
4: Jirka.
5: Tak pojď nahoru, ty ženichu Jirko.
4: Už letím.
6: Počkat, a co my? To tu zůstaneme přilepení na věky?
7: Levčík. Myslím, že to nebude potřeba. Pšivži. Když už je skoro ruka v rukávě.
0: A já říkám ne. Ne a ne a ne. Malvínu ti nedám.
8: Jenže to je porušení královského slova, pane králi. Takhle se to bubnovalo po celé zemi. Bum, tata, bum, bum, bum, bum, bum. Když někdo najde medicínu, co princezničku rozveselí, tak navíc získá ruku její. Na to pán král nám slovo dává, neboť si velmi vroucně přeje, aby se dcerka... opět smála.
9: Ty jsi filuta. Něco si vynechal.
10: Když někdo najde medicínu, co princezničku rozveselí a bude vhodný pro naši Malvínu.
0: Správně, komoří. A ty, Jirko, se Malvínce nelíbíš.
1: Co to povídáš, papa? Hezký je. Hodný taky. Když mě přišel na pomoc,
0: ty
1: tak...
0: mlč.
1: A nebudu.
0: A nelíbí se mně.
1: Ale já ho miluju. Miluju.
0: Tohle je vážná věc. A nehyněj se pořád, holka bláznivá.
1: Když mě se tak tu zechce.
0: Za to já považuji situaci za truchlivou.

0: Poslouchej, táto. V povětří, jako by se všechno smálo.
1: A dej pokoj. Proč by se vzduch smál?
0: Otoč hlavu víc doleva. Na pravý ucho si přece hluchej od jak živa.
1: Opravdicky. A jde to z královského města?
0: Tím pádem už bude smích dovolený. Asi to Jirkovi s kozou vyšlo.
1: Zaplať pambu, mámo, to mi teď konečně odpustí.
0: Jenom ne tak hrdě. Ještě něco zakřikneš. Počkej, počkej, až se to dozvíme najisto od choděry.
2: Všem poddaným se oznamuje, že princezně zas veselo je. Skrze válku zub uzdravená, už není ve sloup proměněná. A jen struchlení se dostala, tak prej, že by se hned vdávala. Juhu.
0: O koze jste se zmínil, choděro? Ale o Jirkovi a Níně? To se mi nechce líbit. Za koho se má Malvína vdávat?
2: Vzniklo však z toho mnoho zmatků, protože

0: věc obecního slouhy tu záležitost posuzovat.
1: I když osobně podle mýho slovo je správný dodržovat.
2: Jste slušný člověk, choděro, a páni zas hold pravit. No jo, marně jsem dala koze svý památeční pentle. Náš Jirka asi odtáhne s dlouhým nosem.
0: Král zatím nad svým slovem bádá a spolu s ním i znalci práva. Všichni si hlavy tu zem hoří, ačkoliv věří s princezničkou, velikou láskou k sobě.

0: Jirko, už jsme se uradili a vyšlo nám, že za svůj čin si zasloužíš královskou odměnu.
1: O, děkuju.
0: Chceš poklady z královské pokladnice? Dostaneš je. Chceš velký statek? Máš ho mít. Zkrátka přej si cokoliv na světě, kromě Malvínky.
1: Dobře, souhlasím.
2: Jirko...
1: Neboj.
0: Vidíš, dcerunko, čemu dá sedlák přednost? Já to věděl. Tak tedy mluv.
1: Jako odměnu žádám, pane králi, abyste vlastnoručně ozdobil královskou korunou moji kozu na znamení díků, že vám rozesmála dceru.
3: Už tomu rozumím.
0: Ale to přece taky nejde, chlape. Koruna je klenot, který smí nosit jenom pomazaná hlava královská.
1: Berte nebo nechte bejt. Jenže Malvína bude asi znovu plakat.
2: Ano. Už to na mě zase jde.
0: Tak co mám dělat, komoří?
4: Veličenstvo, já myslím, že kozí korunovací nic nepokazíte. To není jako dát dceru, tu máte jenom jednu. Za to korunu vám zlatník udělá novou.
0: A tak to pro mě za mě vyhláš.
4: Trubači, trubte korunovační intrádu. Velevážené panstvo, vyhlašuji slavnou korunovaci zázračné černobílé kozy. Přiveďte ji. Nyní jeho veličenstvo král vloží korunu na hlavu vzácné milost paní na znamení díku. A tímto je celý obřad slavnostně ukončen. Je ukončen. Vaše veličenstvo může od kozy odstoupit.
0: Do chytráku, jak asi můžu, když nemůžu. Jsem přilepený. Jirko, to jsme si nedomluvili, i hned mě odlep.
1: Ani nápad, pane králi. Tohle je teprve ta pravá medicína. Medicína nadržení slova.
2: Jirko, Jiříčku, ty jsi nás zachránil.
0: Co to meleš, holka uhyhňaná? Komoří, člověče, rychle mi poraď, co mám dělat. To je ale situace.
2: No, já bych věděla, ale to bys musel, papa... Jenomže to ty nebudeš chtít.
0: Souhlasím se vším na světě, jenom ať už mě pustí ta herdek koza.
2: Jirko, honem mi dej svatební hubičku. Máme královské svolení.
1: Počkej, napřed musím pana krále...
2: Psst, to stačí. Až pak.
0: Nic jsem neviděl.
1: Kam jsem jenom dal ten papírek od táty?
2: Je, ještě jednu.
1: Kde jen může být?
2: Ještě.
0: Safra porte, tak bude to?
5: Jenu myslím, vaše královská milosti, že odlepení zase zůstane na mě.

0: No to si hodný, že ses i s nevěstou stavil říct, co a jak, král Jirko. Ale klidně jsi mohl šetřit dech, protože choděra jde zrovna všecko vybubnovat.
1: Mámo, táto, ale já vám chtěl představit Malvínku.
2: A všechno vypovědět osobně.
0: Jenže, děvče, my už jsme tak zvyklí. A kdybychom to neslyšeli od choděry, tak bychom snad ani nevěřili.
3: Dobrý den, princezno, králi, paní Selko Králová.
0: Jmenuju se Skoč do polova. A vy, choděro, nezdržujte a honem povězte, co je novýho.
3: No, když já mám před vámi trému.
0: To nemusíte, já nos nahoru nenosím. Víte, že jsem kdysi dokonce vzala Jirkovi ke kolípce za kmotru žebračku?
4: Bože, bylo to tak. Moc dobře si na to pamatuju.
5: Hrome, ženská sakramenská, kde vy se tu berete?
4: A proč bych nemohla jít z rovinka kolem?
0: Poslechněte, nejste vy nakonec právě ta... podobná jste.
4: Tiše, paň mámo, radši už poslouchejte.
6: Všem podaným se oznamuje, že princezně zas veselo je. Hýňá se v jízkách i chotá se, je to zas ona v celé kráse. I z toho důvodu se směje, že za muže si Jirku bere chasníka. Jenž našel medicínu, co byla vhodná pro Malvínu, zázračný koze přilíp mašli. A pak se ti dva snadno našli.
0: Hezky jste to řekl, choděro, i když na básnění zrovna nejste. Ale bez tak je to hlavně moje zásluha, protože jsem Jirkovi od malička vařila vtipnou kaši.
5: A co já, mámo, kde je jaký vděk? Kdo koupil tady od kmotry zázračnou kozu?
0: No jo.
1: Kdybyste se vy dva pořád neškorpili, ani bych nevěděl, že jsem doma.
0: Ale říkám, že tatík dobře udělal.
5: Říkáš a skoro jako bys neřekla. Radši koukni na dvůr a vyber nejtučnější drůbež, ať taky přispějeme na královskou svatební tabuli.
0: I v tom máš pravdu, táto, ještě, že je veselka před posvícením.
4: Touhle dobou má dobrá hospodyně akorát všecko vykrmený, že?
5: Jo. A králi, Jirko, já ti přidám jako do vejbavy pár volů, dvě krávy, k tomu fasuněk a na něj orní náčiní. A co je tak v hospodářství potřeba? Kosy, motiky, cepy a postroje.
0: Pindy, pindy, táto, už si zase ztratil rozum. Co by si s tím král počal?
5: Já myslím...
2: Pan tatíku, my to bereme. Jirka zůstane napůl sedlákem. On totiž bude královat jen dopoledne.
0: To jako proč?
2: Odpoledne musí totiž vodit na pastvu vzácnou kozí milost paní.
0: Tomu nevěřím.
5: Mámo, je to herdek koza, chce svou péči.
1: Ano, a má teď v královském chlívě okýnko z hedvábnu záclonu a pořád se k ní lepí. Potřebuje ven a já nemůžu jen tak každému prozradit odklínadlo.
4: Papírek s kouzelnými slůvky už si našel?
1: Nedám ho z ruky.
0: Stejně nevěřím. Choděro?
3: Vidíte, já z toho rozrušení zapomněl, že tuhle novinku mám taky na lejstru. Mladý král Jiří oznamuje, že odpoledne dnes nekraluje, nebuď má v péči herdek kozu.
1: Co má rohy, taky nohy.
2: A je černá místy bílá.
0: Bradatá a vrtošivá.
5: Vždyť to vzácná milost paní.
2: A tím

0: Vyslechli jste původní rozhlasovou pohádku Svatební medicína aneb Zázračná koza a ženich Jirka. Scénář Melita Denková. Texty písní Pavel Šrut. Hudba Krištof Marek. Dramaturgie Václava Ledvinková. Mistr zvuku Milan Křivohlavý. Zvukové efekty Josef Plechatý. Technická spolupráce a střih Alena Vejsadová. Produkce Jana Knapová. Účinkovali Jirka Jan Meduna, princezna Malvína Jana Striková, král Petr Pelcer, babka Libuše Švormová, pantáta Skoč do pole Josef Somr, selka Skoč do polová Růžena Merunková, hostinský Zdeněk Žák, dcery hostinského Manka Barbora Hrzánová, Anka Lucie Černíková, kačka Tereza Rumlová, obecní posluha Choděra Ladislav Županič, královský komoří Jaroslava Vlach, strážní Jan Šimik a Svatopluk Šuler, ponocný Jiří Klem a koza Bára Hrzánová. Režie Vlado Rusko.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: než se nám narodil fazoláček. Neseli nám nějakou zprávu.
1: Dobrého dne přeji.
2: I dobrý den.
1: Tak co? Vyseděla vám slepička nějakého toho hošíka?
3: Víte, že ano, krásného a šikovného. Říkáme mu fazoláček, protože se vylíhl z té fazolky. To vy jste nám přinesl štěstí.
0: Děkujeme a nikdy vám to nezapomeneme. Dáte si něco k jídlu?
1: Ani ne. Měl bych zase putovat dál. Chtěl jsem vás jenom vidět a přesvědčit se, že se tady máte dobře. Ale co to? Neslyšíte nic? Jako by se blížil nějaký průvod. Co pak to asi může být? No, já mizím, už je čas. S Pánem Bohem.
0: A je zase pryč jako tenkrát.
3: To je nějaký královský průvod? Nebo se mi to zdá?
4: Nezdá. Maminko a tatínku, to jsem já, váš fazoláček.
0: Vždyť seš vystrojenej jako král. Ha,
4: a to taky jsem. Jdu vás pozvat na svatbu. Beru si princeznu Laru a odvezu vás k nám na zámek. A budete tam s náma a snad se i vnoučat dočkáte.
0: Takové štěstí. A teď se musíme vychystat na cestu, dědečku, pospěš si.
3: No to je nadělení, to je radosti. Kde mám svoje sváteční šaty?
4: Žádné nepotřebujete, všechno dostanete u nás na zámku. Ušijí vám šaty, budete mít krásné pokoje a budou se tam o vás dobře starat. Nastupte si do kočáru a pojedeme. Svatba čeká a nevěsta už se na vás těší a všichni ostatní taky. Prostě celé království.
0: Jen tady nechám vzkaz pro sousedovic syna, aby se ujal našeho hospodářství. Ten se bude divit. A můžeme jet. A po cestě nám povíš, co jsi všechno prožil?
4: To víte, že ano. To víte, že vám to všechno povím. Ale musíte mi slíbit, že už se o mě nebudete bát. A taky, že budete ještě dlouho živi, abyste mohli kolébat vnoučata. Slibujete?
0: Slibujeme.
3: Už se na to těšíme. Celý život jsme si to přáli. A teď se nám to konečně plní.
4: Tak tedy vzhůru na cestu.
2: Na cestu!

hvězdem z království, zasadil větvičku z jejich zahrádky přímo doprostřed královské zahrady. Babička spínala ruce, dědeček vrtěl hlavou a všem těm dobrodružstvím napjatě naslouchali. Nic jim nechybělo, vždy tu měli svého synka, krále Fazoláčka, živého a zdravého. A taky se těšili na svatbu a na nevěstu, krásnou princeznu. A samozřejmě na ta vnoučata.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už máme pro vás úsměvný příběh dvou podvodníků, kteří si vymysleli, že své nesnáze vyřeší únosem syna bohatého a významného alabamského občana Dorseta. Vyjde jim jejich plán? To se dozvíme ve hře s názvem Výkupné za rudého náčelníka. Na motivy O. Henryho ji napsala Helena Sýkorová. Režie se v roce 1999 ujal Karel Weinlich. Účinkují Petr Náružný, Alois Švehlík, Linda Rybová a další.

Výkupné za rudého náčelníka. Rozhlasovou hru podle povídky O. Henryho v překladu Arnošta Šulce napsala Helena Sýkorová. Dramaturg Ivan Hejna, hudba Petr Šplíchal. Osoby a obsazení. Sam Alois Švehlík, Bill Petr Nárožný, Johnny Karel Kratochvíl, člen DRDS, Dorsit Pavel Pípal, hospodský Antonín Molčík, Medží Linda Rybová, tatík Antonín Hart. Zvuk inženýr Tomáš Kselhofer, záznam a střih Jiří Suchánek, asistentka režie Hana Dudová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Bylo léto v Alabamě vyhřáté. Potloukali jsme se po jihu. Bill a já, dva gentlemani v nejlepších létech, a přitom jsme nenápadně provozovali řadu elegantních švindlíčků. Měli jsme dohromady něco kolem 600 dolarů a potřebovali jsme je rozmnožit, jak to dělají všichni úctyhodní kapitalisté. Radili jsme se o tom v hospodě u dlouhý strouhy ve městě, které bylo placaté jako lívanec a proto se samozřejmě jmenovalo Horákov. Jeho obyvatelé byli zcela neškodní a sami se sebou spokojení farmáři.
1: Něco k pití, pánové? Můžu nabídnout specialitu podniku, slepičí štět.
2: A to je co?
1: Skocka s rozšlehaným žloutkem a spoustou ledu.
2: Dobrá, přineste to.
1: Radši si dám citronovou limonádu. Taky s ledem.
3: Hned jsem zpátky, gentlemani.
4: A co vypůjčit si od nějaký dámy vlásničku? Otevřít malou dobytkářskou banku a trochu ji odlehčit.
5: Znáš na to můj názor, Bile. Dávám přednost podvůdkům, který zákon provokujou co nejmíň. A taky, když vezmu peníze, chci zanechat kupujícímu něco hmatatelného, na co by se mohl koukat a co by odvrátilo pozornost od mý maličkosti.
2: Například divotvorná křisící voda uvařená z životodárných bylin. Ze šťovíku.
5: Například, nikdy jsem nepřipravil nikoho ani o dolar, aniž bych mu za to něco neposkytl. Naše zázračné nejdlo na odstraňování veškerých skvrn šlo přece taky dobře na odbyt.
2: Jen ze začátku samé. Pak mi jedna švarlena přerazila valchu malíček. Pamatuješ?
3: Vaše sklenice, pánové.
1: Platí se okamžitě, budu prosit 2 dolary 25 centů.
3: Děkuju.
2: Sama prkotina. Když budem pořád paběrkovat, tak ten podvodný prodej parce v západním Illinois v životě nerozjedem.
4: Já vím, potřebujem ještě 2000 dolarů.
2: Ale já to myslím vážně, samé. Měli bychom se zakousnout do něčeho výživnějšího.
4: No prosím, jestli máš nějaký čerstvý nápad, len s ním. Malý potvuky mám rád, ale v zásadě výnosnější podnik neodmítám.
2: A co zkusit zase prodávat? Falešný český diamanty?
4: Na to nám tady neskočí. Jsou to křupani a žádný drahocenosti k životu nepotřebují.
2: Jsem se ti nikdy nesvěřil, samé, ale strašně rád tancuju. Jednou v Oklahomě jsem vyhrál taneční dostihy. Pozor, trvaly 3 dny. Jdu na to.
4: Neblází, Bile. Vždyť v sále nezbyla už ani jedna ženská.
2: A co tamhle ta malá černoláska? Jak se krčí u kamen?
4: Je na tebe ucláda. Skoro dítě.
2: Co na tom? Mladý kůstky to umí roztočit nejlíp, kamaráde.
6: Smím prosit, slečno?
7: Já nevím, pane. V baru jsem nikdy netancovala. Jen u nás ve stodole. Tam tancuju moc ráda s naší Jane.
6: Sadím se, o co chcete, že jste nejlepší tanečnice v Horákově. A že vám to se mnou půjde mnohem líp než Jane.
7: Já nevím, pane.
6: Bile.
7: Bile. Ale no, tak jo.
4: Nejspíš tě přetrhnu, Meiji.
7: Au. Já za to nemůžu.
6: No tak moment. Ruce pryč, hulváte. Mou dámu nikdo pohlavkovat nebude.
4: Jakou dámu? Vždyť je to má dcera Meiji. Pošlu ji do hospody pro tabák.
8: A ona si tu klidně zůstane a trluje s nějakým frajerem. Na takový věci máš ještě spoustu času, nestydo.
6: Svatýho Jeronima, ještě jednou tatíku a dostaneš do čumáku, že ti vypadnou i zuby moudrosti.
8: Žádný mi nenarostly. Svou dceru si můžu pohlavkovat, jak chci. Máš domů, Meiji? Tam si to spolu vyřídíme. Žádnej nádiva, Bůh ví odkud, mi nebude vyhrožovat.
6: Cože? Kdo je u tebe nádiva, nádiva?
3: Pánové, pánové, mírněte se. Upozorňuji vás, že všechny, co se tu začnou prát, hážeme do dlouhý strouhy. Právě včera jsem do ní vypustil hnojůvku.
9: Taky se nerad pletu do cizích záležitostí, ale měli bychom se ubírat, Bile. Máme ještě spoustu povinností.
8: Věda další nádiva, Bůh ví odkud. Ale tohle já znám. Že vy jste ten potulnej kramář, co mi v loni prodal nejúčinnější mast na suchý loupání.
9: Já nepamatuju se, že bych měl tu čest.
8: No teď by jo, byl to podvod. Suchý loupání mi zůstalo, ale po té masti jsem zaváněl jako skunk.
3: To vám taky zůstalo.
9: Padáme, Bile. Neměli to tu zavání průšvihem.
0: Zamířili jsme si to rovnou do našeho hlavního stanu. Asi 3 míle od Horákova byl malý pahorek porostlý cedrovým lesem. Na jeho svahu, odvráceném od města, jsme před týdnem objevili suchou, útulnou jeskyni. Poblíž zurčel potůček a tak jsme se tu na čas uvelebili, uskladnili zásoby a rozestlali voňavé seno. Měli jsme tu i ohniště, opékali králíky a cpali se slaninou a fazolemi. Zkrátka příbyteček se vším komfortem. A tam nás taky napadla myšlenka na únos. Jak se potom byl vyjádřil, bylo to v okamžiku dočasného pominutí smyslu. Ale na to jsme přišli až později.
9: Už jsem si ho omrák je zrzavé pýhovatej. A jmenuje se Johnny.
4: Jedinej syn významného občana, radního jménem Ebenezer Dorset. Zjistil jsem, že otec je úctyhodnej a zazobanej vdovec. Půjčuje na hypotéky a půjčený peníze přísně a spravedlivě vymáhá.
9: Tím spíš měkne. A vysulí za kluka 2000 do posledního centu. Láska k dětem bývá u venkovanů silně vyvinutá.
4: Má to i další výhodu. Nikdo nás tu nebude pronásledovat.
9: Leda nějaký pohodlný šerif. Tentokrát to vypadá slibně, Bile. Mohlo by to vyjít.
6: U svatýho Jeronima to by
4: řekl, že to vyjde. A teď nějaký plán. Jak to provedem? Jednoduše. V nejbližší vesnici najmu bričku a dojedeme si pro něho. Dorsitův dům je na konci města, skoro na samotě.
10: Já vím. A kluk je pořád venku. Jeho nejmilejší zábavou je strefovat se šutrem po kočce. Nalákáme ho na cukrátka a pozvem na projištku. Tomu určitě neudolá.

0: náš plán neprobíhal zdaleka tak idylicky, jak si to představoval Bill. Chlapec zápasil jako medvěd veltrové váhy. Pěkně nás poškrábal v obličeji. Ale nakonec jsme ho přece jen dostali na podlahu bričky a dopravili do jeskyně. Odjel jsem odevzdat povoz do vesnice, kde jsem si ho najal a vrátil se pěšky na pahorek. Bill si právě lepil náplast na škrábance, dával obklad na modřiny a měl najednou takové ublížené oči. Mezi kameny plápolal oheň a kluk hlídal pánev s opékající se slaninou. V rudých vlasech měl zastrčená péra z ptačího ocasu. Na uvítanou mě majznul vařečkou po ruce.
1: To máš za to, že jsi mi v bričce skroutil ruce a zatpal pusu. Prokletá bledá tváři. Jsem rudý náčelník, postrach prérie. Jak se opovažuješ vstoupit do mého vigvamu?
2: Tak dočasně je to i můj vigvam, náčelníku. Budeš se s tím muset smířit. Co je, Bile? Není ti něco?
3: Ne, ne. Už je to v pořádku. Hrajeme si na Indiány. Proti tomu, co my vyvádíme, jsou kousky buffalo byla úplná žabařina. Já jsem stará smyčka, lovec, zajatec rudýho náčelníka a za svítání budu skápován. Při svatým Jeronymovi ten kluk umí nekřesťansky kopat.
1: To jo, nejlíp v celém Horákově. Přál by si taky nakopnout hadí oko?
2: Cože?
1: Otečka seš hadí oko. Špech. A až se mi stateční rudí bojovníci vrátí z válečné stezky, upečem tě na rožni.
2: Aha.
1: No jo, hned při prvních paprstích vycházejícího slunce.
2: Aspoň to bude dvojnásob hřejivý zážitek. Ale do té doby máme spoustu času. Měli bychom se teď navečeřet. Nemáš hlad, Johnny?
1: Tak pozor. Nikdo mi neříká Johnny. Táta na mě volá hochu nešťastný a kluci mi říkají divokej mňouk.
2: Aha, mňouk.
1: Ale v tomhle vigvamu jsem rudý náčelník.
2: No dobře, rudý náčelníku, jdeme dlabat, nakrájím chleba.
1: Dobrá bašta, mě to tu krásný, moc se mi v jeskyni líbí. Doma jsem měl tábor na dvorku, taky jsem tam měl malou vačici.
2: I kolik je dělat?
1: Při posledních narozeninách mi bylo 9. Koláč jsem nedostal, když se nám tenkrát sežrali 20 vajec od kropenatých slepic. Dej mi ještě kus chleba. Nevíš, jestli jsou hvězdy horký, stará smyčko?
3: Co? No, nevím. Ještě jsem si na žádnou nešel, ale určitě to udělám a dám ti vědět.
1: Otec má spoustu peněz a taky máme doma 5 štěňat. A Amos Marej má zase na jedný noze 6 prstů. Kolik jich máš ty? Hadí oko.
2: Až si sundám boty, můžeš si je spočítat. Ale moc bych ti to neradil. Nerad peru ponožky.
1: Smraďouše a holky nemám rád. Že taky nemáš rád holky? Viděne, smyčko.
3: No, asi tě zklamu, ale nic proti ním nemám. Právě naopak. Jsem tam jsem už nějakou zbalil.
1: Ha, věděl jsem hned, že seš sketa zrádná. Proč máš tak červený nos?
3: Hele, nechceš pro změnu držet klapačku?
2: Pš, je horší než kolovrátek samé. Sype to ze sebe jako koza bobky. Tak mě snad prasknou bubínky. Co to zase vyvádí? Letí ven? U svatýho Jeronyma, on nám chce utýt samé.
4: Kam pospícháš, načelníku? A nad sebou bereš ten klacek.
1: Seš slepej, žadí oko. To je tomahawk a jdu se mrknout, jestli se kolem neplíží lupická bílá tvář.
3: Ten zrcavý pumprlík mi začíná pěkně šlapat po nervech.
2: Je to 9letý kluk a hraje si. Ber to s humorem, Bile.
4: Tak co, je tam někdo?
1: Jenom plno hvězd. Zbabilé krysy zalezly do děr. Na rudého náčelníka si netroufnou.
2: To bych řekl. Ne,
4: nechtěl by se vrátit k otci, náčelníku?
1: Ne, doma není žádná legrace a chodím nerad do školy. Tady je to bezvadný, táboření se mi líbí. Že mě neodvedeš domů, hadí oko, vidžené.
4: Ne, ne, zůstaneš ještě nějaký čas s námi v jeskyni.
1: Báječný, takový vzrušo jsem ještě nezažil.
0: Kolem 11. jsme šli spát. Rozprostřeli jsme na seno pokrývky a podhlavníky. Rudého náčelníka jsme položili mezi sebe. Upadl jsem do neklidného spánku. Zdálo se mi, že jsem byl unesen a připoután řetězem ke kůlu zuřivým, rudovlasým pirátem.
1: Vstávejte, koukejte se vzbudit.
3: Co se děje?
1: Spíte jako sisli v díře. Klidně se tu chrápete a ušlo vám, že se do vigvamu vloupala zrádná bílá tvář. Ukradla mi orlí pera z náčelnické čelenky. A to je potupa.
4: Uklidni se, náčelníku. Orlí pera leží tady, vedle polštáře. Musíš zase lehnout, ať se na zajcek vyspíš.
1: Nechte se mi spát. Budu se chvíli dívat na hvězdy. Jaký je rozdíl mezi velkým a malým vozem? Hadí oko!
3: Svatýho Jeronima, už zase začínáš vanit.
1: Tak víš to, hadí oko?
4: Vím. Když padají hvězdy velkého vozu, můžeš si přát 1000 přání a všechno se ti vyplní. Tolik jich ani nemáš.
1: A o co se vsadí, že jo? Přál bych si, aby učiteli Smithovi narostli při dějepisu oslí uši. Abych měl každý den k snídani slaninu a malinovej koláč. Hele, nemáš náhodou malinovej koláč, stará smyčko?
3: Náhodou ne. A kdybych měl, radši by ho nadspal do stánu grizlimu.
1: Přál bych si jednou zastřelit grizliho a stáhnout do skůže. Chytitla jsem divokou kobylu, být slavným pistolníkem a strefit se i do blechy, co pokousala zadek naší služky N. Lítat na kondorovi a přitom mu vytrhávat pera z ocasu. Jedno po druhém. Ustřenout Mary Brownový metrový blondětej cop a pověsit ho na komín. Přál bych si popanout bejka za rohy a sklonit mu hlavu. Umět počítat a šustit dolary tak rychle jako táta.

0: Za úsvitu mě probudila řada děsivých výkřiků, vycházejících z Bilova hrdla. Nebyly to vlastně ani výkřiky, ani řvaní, ani hulákání, jaké byste očekávali od normálně vyvinutých mužských hlasivek. Byly to prostě hrůzyplné skřeky, jaké vydávají ženy, když spatří krysu nebo housenku. Po ránu v jeskyni je strašné slyšet takhle křičet silného a odvážného chlapa.
1: Samé, proba, udělej něco rychle, pozeral mi na čela, co mi dřív neskalpuje.
2: Tak dost, lotříku. Dej sem ten nůž. Kde jsi ho vzal?
3: Ležel u chleba. Hele, vrať mi ho, potřebuju ho. Slíbil jsem staré smice, že ho za svítání skalpuju a musím dodržet slovo.
1: Ne, drž toho ďábla, Samé, drž ho, pojď v ně.
2: Tak podívej. Jestli se pana Billa ještě jednou dotkneš, vrazím tě do pytle, donesu tě k vám a hodím tě tam přes plot.
3: Co rudý náčelník slíbí, to splní. A jeho slovo je pevný jako skála.
2: No dobře, chápu, že slovo se musí dodržovat. Slíbil jsi, že ho skalpuješ za svítání. Ale neřek si kdy. Přece to nemusí být dneska. Co kdybys to odložil na docela jiný svítání? Třeba za týden, nebo radši za rok?
1: Samé, to se říkáš, kamarád?
2: Zachovej klid, Bile. No, co ty na to, náčelníku?
3: To by šlo, odložíme to. Teď se mi chce moc spát. Ale vezmu si deku a jdu si lehnout před jeský. Je tam plno hvězd. Tady je dusno a ty děsně chrápeš, hadí oko.
2: Spíš, Bile.
1: Dobře víš, že ne. Dokud bude s námi, nikdy už v noci nezahmouřím ani oko.
2: Vzpamatuj se, třeseš se jako sulc.
1: Kdyby ses probudil a seděla ti na krku ta malá zrzavá opice, kolem jedné ruky omotaný tvý vlasy, v druhé ruce ostrý nůž, taky by se rozklepal.
2: Safra, Bile, neříkej mi, že chlap jako hora si nedokáže poradit s takovým mrňousem.
1: Zloduch je zloduch. Ať je mrňavej nebo velký. Už se tak narodil. Je to v něm a zůstane mu to. Znám takový. Vyroste z něho pistolník a zabiják.
2: Přeháníš, kamaráde. Měl by se ze všeho vyspat.
1: Jo. A proč nespíš ty? Sedíš tu a pokuřuješ dýmku.
2: Ale začalo mě tak divně pobolívat rameno, tak si myslím, že to v sedě přejde.
1: Lžeš. Při východu slunce máš být upečen na rožny a boj se, že to ten kluk opravdu udělá. A opravdu by to udělal, kdyby měl sirky.
2: Aha.
1: Ale nenajde. Dobře se mě schoval. Není to strašný, Samé? Myslíš, že ti někdo zaplatí, abys mu vrátil takovýho zpátka?
2: Určitě. Rodiče vždycky nejvíc milujou čiperný děti. Mám strach, že otec už vyburcoval celé město. A jen doufám, že nás tady nenajdou.
0: Hned ráno jsem si vyšlápl na vrchol pahorku a rozhlédl se po okolí. Očekával jsem, že ve směru od Horákova uvidím, jak se blíží statní farmáři ozbrojení kosami a vidlemi pátrající po zlotřilých únoscích. Ale neviděl jsem nic než klidnou krajinu. Na ní jediného oráče s meskem zapřeženým do pluhu. Nikdo neprohledával potok. Žádní poslové se nemíhali sem a tam a nepřinášeli zoufalému rodiči zprávy o záporných výsledcích pátrání. Ta část Alabamy, která se prostírala před mýma očima, jako by byla ponořena do nálady tichého letního lesa a jeho snivé ospalosti. Seběhl jsem dolů. V jeskyni jsem našel prudce oddychujícího Bila, jak se opírá o stěnu, a chlapce, jak ho ohrožuje kamenem velikosti kokosového ořechu.
4: Co se to zase stalo?
1: Hodil mi horký brambor za krk. Pak ho došlápnou a tak se mu naprovkoval.
2: Já tě chápu.
1: Nemáš u sebe revolver, Sane? Jestli ten šutr po mně mrskne, udělám z něho cedník.
2: Neuděláš. A on ho po tobě nehodí. Viděn, náčelníku. Dej mi ten kámen a netvař se jako vzteklej ratlík.
5: Musíš se k nám chovat trochu přívětivějc.
3: Budu se tvářit jako mstidel. Ještě nikdo neudeřil rudého náčelníka, aby si to neodpikal. Stará smyčko, měj se na pozoru.
1: U svatýho Jeronima, kam zas letí? Vzal mi storný motous, co zas bude provádět? Že by utíkal domů?
2: Nemyslím. Nezdá se, že by na domově moc lpěl. Ale musíme si už vypracovat nějaký plán na získání výkupného. Jak to vypadá? V Horákově ještě nepřišli na to, že draví vlci připravili jejich stádo o něžné jehňátko.
1: Bůh pomáhaj vlkům.
2: Možná, že otec zatím neví, že se synek ztratil. Třeba si myslí, že zůstal na noc u nějaké tety nebo souseda.
5: Co nejdřív musíme dát Dorsitovi vědět.
0: Válečný pokřik, který jsme uslyšeli, se pravděpodobně vydral z hrdla Davidova, když složil mohutného Goliáše. Rudý náčelník vytáhl z kapsy prak a kroužil jim kolem hlavy. Rychle jsem uhnul. Pak jsem zaslechl těžký úder. A zároveň byl vzdych. Kus kamene zvící slepičího vejce ho trefil za levé ucho. Byl se zhroutil. Klesl přímo na ohniště. Vytáhl jsem ho odtud a půl hodiny jsem mu lil na hlavu studenou vodu.
1: Samé.
2: Už je to dobrý, Bile. Vlasy jsou trochu ožehnutý. Za uchem máš bouly a když si dáš studený obklad, do rána zmizne.
1: Víš, která osoba z Bible je mi nejsympatičtější?
2: Jenom se prosím tě nerozčiluj.
1: Herodes, to byl prima král. Ani minutu nezaváhal a všechny pacholíky nádherně zamordoval.
2: Obávám se, že kdyby král Herodes žil, Johnnyho Dorsita by určitě vynechal. Ale tentokrát si to s ním vyřídím.
6: Pojď sem, Latříku!
3: No, co je?
6: Co jsi to dovolil?
3: Netřepej se mnou.
6: Budu s tebou třepat tak dlouho, dokud ti nezačnou chrastit pyhy na nose.
3: Nech mě, hadí oko. Vždy to byla legrace.
6: Pěkná legrace. Klidně si mohl pana Billa zabít.
3: Neměl mě tlouct.
6: Jestli se tu nehodláš chovat slušně, hned teď se seberem a posypem si to k tatíčkovi.
3: Ne, radši budu hodnej.
6: A omluvíš se panu Billovi.
3: Když mi dovolíš, abych si hrál na černého zvěda.
6: Hraj si na co chceš. Ale teď, jak jsem řekl.
2: Hele, Bill, tady mladej ti chce povědět, jak lituje, že ti způsobil bolest a podat ti na usmířenou ruku.
6: No tak, náčelníku. Bude to.
3: Lituju, no.
1: A nepoškrábe mě.
2: Přestan už jančit, Bile.
1: Ah.
2: Sláva. A je to.
5: Teď jste zase kamarádi. Nech nás chvilku o samotě, náčelníku. Potřebuju se s panem Billem o něčem poradit. Chodíš rád na ryby?
3: Když berou.
6: V potoce jsem zahlíd pstruj. Jestli nějakýho ulovíš, upečem si ho k večeři. Platí?
3: A když nic nepřinesu, koho si upečem?
6: Tebe! Jestli hned nevypadneš.
5: Ven!
0: Nejdřív zajdu do té malé vesnice Poplegrove a pošlu odtud dopis. Pak se zastavím v Horákově a zjistím, jak se tu pohlíží na únos, aby nás tu někdo náhodou nepřekvapil.
1: Nenecháš mě s ním dlouho samotného? Víš, že ne?
0: Kdepak? Vrátím se, jak nejdřív to půjde.
1: Víš, Same, stál jsem při tobě při zemětřesení a povodni. Při pokru, při našich podvodných obchodech ani jsem nemrk. Nikdy mi neselhali nervy. Až teď. Ten kluk mě zničí.
0: Přestaň už blbnout, Bile. Až vyfasujem $2000, budeš se všemu usmívat.
1: 2000 je za tu dvou nohu rachejtli moc. Snížíme výkupné na 1500. Není lidský žádat 2000 za nějakou pihovatou divokou kočku. Rozdíl si můžeš odečíst z mýho podílu. Prosím tě, Same, udělej mi to kvůli.
0: No jo, tak. Teď ten dopis. Tady je papír a tuška. Napíšeš ho ty, Bile, máš hezčí písmo. Piš tiskacím. Panu Ibenézru Dorsitovi.
1: Pomalu.
0: Ukryli jsme vašeho chlapce na jistém místě daleko od Horákova. Ani nejbystřejší detektivové ho nenajdou. Za jeho navrácení požadujeme 2000.
1: Já radši napíšu 1500.
0: No tak jo, dobře. Dál. Souhlasíte-li, pošlete písemnou odpověď po poslu, kterého nebude nikdo doprovázet dnes večer o 8:30. Váš posel přejde potok na cestě k Poplegrove. Jsou tam 3 statné stromy u plotu kolem pšeničného pole. U posledního stromu nalezne lepenkovou krabičku.
1: Víš vůbec, kde to je?
0: Jo, všechno jsem si oblítl předem. Píš. Váš posel uloží odpověď do této krabice a vrátí se.
1: Pomalu.
0: Pokusíte-li se o zradu, svého syna už nikdy neuvidíte. Peníze necháte na stejném místě hned druhý den brzy z rána. Zaplatíte-li požadovanou částku, chlapec vám bude vrácen živ a zdrav během 3 hodin. Tyto podmínky jsou konečné. A teď ještě nějaký podpis.
1: Co takhle? Dva odvážlivci.
0: To je ono. Podepiš to. Dva odvážlivci. Adresu zalep to. A já jdu.
1: Rondoně, už je tady zas.
3: Musím vám říct, že pstruzy jsou strašpitlové. Stačilo, aby se naklonil na tuňku, lekli se a uplavali. Tak jsem vám přinesl aspoň ropuchy. Pro každého jednu. Ropuchy se dají chytat na provázek. Máte radost?
0: Ohromnou, ale radši je pusť. Opékaný ropuchy zrovna nejsou mý gusto.
3: Ty jdeš pryč, hadí oko?
2: Musím za jistou obchodní záležitostí.
3: Slíbil jsi mi, že si budem hrát na černýho zvěda. Už mě nebaví dělat indiána.
2: Popros pana Billa. Co je to vlastně za hru?
3: Jsem teď černý zvěd. Musím jet na samotu dát osadníkům výstrahu, že je přepadnou Komančové.
2: To se mi zdá neškodný. Pan Bill ti pomůže ty zpropadený divochy porazit.
1: A co jako budu dělat?
3: Koně, postav se na všechny čtyři a já si na tebe vylezu.
1: To tedy ne.
3: A jak mám jít na samotu bez koně?
2: Hraj s ním, Bill. Pamatuj na náš plán. Zabav ho, už to brzy skončí. Mějte se.
1: Jak daleko je ta samota?
3: Blízko, asi 50 mil, ale musí sebou hodit, aby nás ruduši nepředběhli. Je!
1: Poslechni, kluku, přestan mě kopat, nebo vstanu a bude zlé. Vrať se brzy, Samé! My měli jsme chtít víc než 1000 dolarů.

0: Vítejte v hospodě u Dlouhý strouhy, pane. Co si dáte? Zase citronádu?
1: Ne. Tentokrát vaší specialitu, pane Hostínský. Slepičí škyt. Dvakrát. Jednou do mě, druhou do vás.
0: Bude mi potěšením. Rovný $4, prosím.
1: Tak ať vám slouží.
0: Na zdraví. A že jste nepřivedl společníka, toho, co tu posledně vytáčel malou Meiji a vytočil do běla jejího tatíka. Moc jsme se tomu nařechtali.
1: Někam se mi cestou ztratil. Stejně jsme měli namířeno každej jinam.
0: V Horákově jsou v poslední době samé ztráty. Dějí se tu podivné věci. Zmizela větrná korouhovička svěže. Křídlo anděla z kostela. Taky 15-kilový krocan mýho souseda.
1: Škoda ho.
0: Jo, a radnímu Dorsitovi se ztratil kluk. Což zase konec konců žádná škoda není.
1: Kluk? Kluk se zase najde. Asi se někam zatoulal, možná k příbuzným.
0: Ti by ho hnali. Dorsitovic Johnny mu se říká postrach Horákova. Rozbil už nejmín 20 oken. Vytrhal pera všem kohoutům. A málem zapálil Jordanovic stodolu. Vůbec bych se nedivil, kdyby ho někdo praštěl po hlavě a utopil přece.
1: To snad ne, pane Hostinský. Horákov přece není žádný Chicago. A pan Dorsit se může obrátit na policii.
0: No, než on se Dorsit k něčemu rozhoupe, tak je zas všechno jinak. Dáte si ještě jednu skleničku?
1: Ne, díky. Mám dnes napilno.

0: Zařechtej! Pořádně, kunčernýho zvěra není němej. Buď bujnej.
1: Au, nekopej do mě, povstalče. A slez dolů, mám toho plný zuby.
0: Ještě jsme neujeli ani půl míle.
1: A neujedem už ani pít.
0: Stará pejdavá herka, nic jinýho nejseš. Zítra mi koně bude dělat hadí oko, aby svěděl.
1: Výborná zpráva. Sam bude samou radostí plakat. A já taky.
0: Taková kobyla jenom pro ostudu. Až mě odvezeš zpátky, pošlu tě rovnou na porážku.
1: Nikam tě neodvezu.
0: Černý zvěd nebude chodit pěšky.
1: To si píš, že jo? Jsem unavenej, bolej mě záda a mám hlad.
0: Kuň by neměl hladovět, jinak nemůže klusat. Nechceš oves?
1: Nechci, a není to oves. Máš v ruce písek.
0: A když dostaneš cukříček, pojedeš?
1: To mi to zpě sakra do pusy. U svatýho Jeronima, že tě to pavouk, aby to tak byla tarantule, hnus, chlupatý.
0: Ty neumíš polikat pavouky? To naše kobyla to dovede.
1: A konec. Zábav!
0: Javaj, nekopej do mě.
1: Jednou jsem kobyla, tak kopu. Jsem kopavej kůň. A nekousej mě, nebo tě roztrnu vejpůl. Bestie jedna. Prťava!
0: Au, to bolí, jsi sketa z rána a já se pomstím.
1: Tamhle je cesta. A po ní pomažeš domů. A jestli se otočíš, dolním tě a dokopu tě až do Horákova. Zloduchu. Fuj, tajbe. Ještě teď mám v puse nohu toho hnusného pavouka.
2: Když jsem se vrátil do jeskyně, nikoho jsem tam nenašel. Prohledal jsem okolí, odvážil jsem se i zavolat. Odpověď jsem nedostal. Tak jsem si zapálil dýmku, usedl na mech a čekal. Asi za půl hodiny jsem slyšel praskat houští a na mítinku přivrávoral byl. Zastavil se, sněl klobouk, otřel si obličej červeným kapesníkem. Hekal a funěl, ale v jeho pohledu byl nevýslovný klid a z jeho obličeje vyzařovala spokojenost.
1: Jsem tady, samé.
3: Kde je kluk?
1: Možná si budeš myslet, že jsem zrádce, ale poslal jsem ho domů. Je konec.
3: Že 1500 dolarů je taky v tahu, na to si nemyslel?
1: Myslel. Za starých časů byli mučedníci. Radši by umřeli, než by si vzdali něčeho, co si vzali do hlavy. Ale žádný z nich se nemusel podrobit takovým mukám jako já. Snažil jsem se dodržet naši úmluvu, ale všechno má svý meze.
3: A co se vlastně tak hroznýho stalo?
1: Všechno bych byl vydržel. My tu pekelnou jízdu s černým zvědem na zádech, nohy skopaný do modra a vysvětlování, proč nejsou pomeranče hranatý, proč v dírách nic není a proč je tráva zelená, ale u svatýho Jeronima tarantuly, nebo co to bylo za prvíta v puse, to ne. Víš, jak nesnáším osminuhý hmyz a
3: to... Uklidni se, No.
1: A tak je mi líto, že výkupný je fouč, ale neměl jsem nic jiného na vybranou. Buď přijít o prachy, nebo se odebrat do blázince.
3: Bile, nejste u vás v rodině náchylný k infarktu a k mrtvicím?
1: Ne, nic chronického kromě nehod. Proč?
3: Tak se otoč a podívej se za sebe, ale opatrně.
1: On? Ale se vrátil.
0: Hádejte, co vám nesu. Tobě nic, stará smyčko, ty jsi štrucovita herka a nic si nezasloužíš. Dárek dostane hadí oko.
3: Co u mě, náčelníku? Co mi to strkáš za límec? Vždyť to škrábe.
0: Ještěrku.
3: Brr, sortěvem skrčku i s ještěrkou.
0: Potřebuješ prohřebelcovat hřbet? Zítra si zahrajem na rusko-japonskou válku. Budu kozácký ataman a chci mít divokýho koně. Ještě musím někde sehnat čavly. Vrátím se brzy.
1: Jaký je to mít ještěrku za košili?
3: Studený a škrábavý. Už je na zemi, letěla za ním.
1: Ještěrka na něho nestačí. Dělo by to spíš kobru nebo hroznýše.
3: Je ti dobře, Bile? Těžce dejcháš a obličej máš úplně do zelena. Nechceš si něčeho loknout?
1: Ne, chci odtud pryč. Někam hodně daleko. Abych už nikdy se nemusel koukat na toho zezavýho pumprlíka. Jsem dospělý člověk s chlapskými způsoby a dovedu se bránit. Ale jsou okolnosti, kdy síla a převaha jsou by platný.
3: Souhlasím s tebou, kamarád, ale přece to teď nevzdáme. Ráno dostaneme výkupný a hned se vypaříme.
1: Jo, ale já radši zmizím teď, než se něco zvrtne.
3: Nezvrtne se vůbec nic. Poslouchej mě chvilku. Mám to promyšlení do všech detailů. Vylezu na strom, pod kterým je naše lepenková krabice a budu tam čekat na Dorsitova posla. Kolem plotu je široký pole, takže kdyby se tam náhodou objevil šerif, uvidím ho, ale on neuvidí mne. Až se setmí, slezu a přinesu ti dobrou zprávu.
1: Jo.
3: Netvář se pořád jako sejček, Bile. Zítra z nás budou boháči.

0: Seděl jsem na košatém stromě jako datel. Přesně v určený čas přijel na kole nějaký chlapec, vhodil složený kus papíru do lepenkové krabice a odjel směrem k Horákovu. Všechno bylo v pořádku. Nikde nikdo. Za tmy jsem se spustil dolů, sebral papír, z opatrnosti se doplížil podél plotu až k lesu. Za půl hodiny jsem byl před jeskyní. Zabalený do deky tu ležel kluk. Ve spánku vypadal jako pihovaté nevinátko.
1: Bile, nesu odpověď. Nemáme ještě jednu svíčku. Je to tma.
2: Dej to sem. Přečtu to sám. Dvěma odvážlivcům. Pánové, dnes jsem poštou obdržel váš dopis týkající se výkupného za navrácení mého syna. Myslím, že vaše požadavky jsou poněkud přemrštěné a proto vám posílám protinávrh. Jsem přesvědčen, že ho přijmete.
1: Snaží se smlouvat, pane radní. Na tomu neskočím.
2: Nech mě to laskavě dočist samé. Přivedte Johnnyho domů a zaplatíte mi $250 v hotovosti.
1: Proklatě!
2: Otloukl jsi mi hrnek. Se štyrlístkem. Upíš mi novej, ale nejdřív to dočtu. $250 v hotovosti a já se zavazuju, že vás Johnnyho zbavím. Přijďte raději v noci, nebo sousedé se domnívají, že se syn ztratil. Nemohl bych vzít odpovědnost za to, co by udělali každému, koho by viděli, jak ho vede zpět. S úctou Ebenezer Dorset.
1: Neuvěřitelná drzost.
2: Žádná drzost. Pan Dorset je řádný muž. Asi marnotratný, když nám dělá tak velkorysou nabídku. Nakonec. To je $250 proti věčnosti. Ty peníze máme, Same.
1: Nechce se mi věřit, že by Dorset tak klidně oželel vlastního syna. Krkavčí otec.
2: Oni se mu nedivím. Hele, Same, tuhle příležitost si nemůžeme nechat ujít. Uvažuj. Jinak se ho nezbavíme.
1: Ale zbavíme. Necháme ho tu. On už domů trefí. V cuku letu to tady zabalíme a vypadneme.
0: Potichu jsme se vyplížili z jeskyně. Měsíc v úplňku zářil nad pahorkem jako tisíc lucerniček. Zřejmě ukolébal našeho trapiče do hlubokého spánku. Svižným krokem jsme uháněli z lesa. Přestože jsem dobrý běžec a byl je trochu dýchavičný, vůbec jsem s ním nemohl srovnat krok. Pořád byl několik metrů přede mnou.
2: Slyšíš to taky, Same?
1: Slyším.
2: To je on. Jde za námi. Co budeme dělat?
1: Musíme přidat. Utečeme mu.
2: Ne. Najednou mi stuhly a úplně zdřevěněly nohy. Nemůžu se ani hnout.
1: Pomůžu ti. Opři se o mě a pojď.
2: Ne. Nejde to. V životě se ho nezbavíme, Same. Přilepí se na nás a poletí za námi až do Illinois. Tamhle je. Vykukuje za kamenem. Musíme ho vrátit otci a zaplatit výkupný. A jestli nechceš, udělám to sám.
1: Ne, kamaráde, půjdem k Dorsetovi spolu, abych přiznal barvu

0: vás doma. Píše nám tvůj otec, že ti koupil stříbrem vykládanou pušku a pár mokasínů. To se hodí, ne?
1: Táta, nerad utrácí.
0: Nevěříš? Ukážu ti dopis. Poznáváš otcovo písmo?
1: Je tu tma. Ale jo, takhle hranatě píše jenom táta. Bezvadný hadí oko. O co se vsadí, že na grizzlyho vystřelím dřív než ty?
0: Nesázím se, ne. S tebou se dá jen prohrávat, náčelníku.
2: Ztracený syn a dva odvážlivci. Vítám vás.
1: Ahoj, táto. Přines mi tu pušku, mám naspěch.
2: Se všeho nejdřív chci vidět těch 250 dolarů.
3: Tady jsou, pane Dorsite, do posledního centu a omlouváme se za to nedorozumění.
2: Některá nedorozumění jsou drahá, pánové. Sám jsem se o tom několikrát v životě přesvědčil. Ale potěším vás. Ty peníze vynaložím na dobrou věc. Aspoň uhradím škody, které můj syn sobě i městu v budoucnu způsobí.
1: Tak kde leží ta puška, tati?
2: Ochu nešťastný, nemysli na hlouposti. Zítra tě čeká perný den. Ve škole si zmeškal spoustu hodin a budeš to muset dohonit. Učitel mi slíbil, že tě po škole za nekřesťanskou úhradu všemu doučí.
1: Nechci do školy, chci jít s hadím okem a smyčkou na grizzlyho.
0: Lituju, náčelníku, změnili jsme plán. Grizzly se bez nás musí obejít. No, nedá se nic dělat, půjdeme svou cestou a ty zas nějaký čas budeš poslouchat moudrosti.
1: To je podraz, jste zrádný psi, ale spletli jste se. Rudý náčelník se nenechá obelstít. Jestli mě nevezmete sebou, smetu vás ze všech prérí.
2: Na tohle mám osvědčený recept. Musím mu zaspat posušářkem. Když se mu něco nelíbí, ječí jako orchestrion a zbudil by sousedy.
3: Svatýho Jeronima, zase se mu nezmarne samé. Au, přišel se mi k noze jako pijavka.
2: Klid, pane, klid, to taky znám. Postupně a pomališku ho otrhnu. Jako náplast, co? Trochu to štípe, škrábe.
3: Jak dlouho ho udržíte, pane?
2: No tak nejsem už tak silný jako kdysi, ale myslím, že 10 minut vám můžu zaručit.
3: To stačí. V 10 minutách proběhnu Spojenými státy až ke kanadským hranicím.
4: Zbohem.
3: Děkujem, pane Dorsite.
5: Zbohem.
2: Odvážlivci.
6: Pomste bude sníhky. Pomste bude sníhky.
0: Nemusíš to tak hnát, Bile. Za chvilinku dojdem k železniční zastávce a stihnem noční vlak. Teď už nás nedožene kápka štěstí u hory smůly.
7: Pane Same, když uvážíš, co se všechno mohlo stát, dopadlo to nakonec výborně. Nejsme ani skalpovaní, ani upečení na rožny a ztrátu si vynahradíme. Ale do žádných velkých podniků se už nepustím. Přísahám při svatým Jeronimovi.
0: Moje řeč není nadmalý, poctivý potfukář.
7: Tak, sesunem se někam daleko, do většího města a přeci jen zkusíme prodávat ty chilské diamanty.
0: A co balíčky Amorovy soupravy? V každém bude obrázek andělíčka, mačkadlo na brambory a zásnubní prsten.
7: Z chilského diamantu. Svět je růžový.

0: to je?
1: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady ošounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj kamarádi, ahoj ušouné.
0: Jani, slyšíš to? Jaro je tady. Ptáčkové tu krásnou zprávu volají do všech stran.
1: Samozřejmě, že ji slyším, ušounku. A máš pravdu, je to nádhera. Když takové krásné ptačí zpívání posloucháš, to ti snad ani nemůže být smutno. No, škoda jen, že nepoznáme, který ptáček je který.
0: Poznáme?
1: Vážně, že bys byl až takový znalec ušou, ne?
0: Neřekl bych znalec, spíš kamarád. Hele, teď třeba zpívá Eda, jo? No určitě je to on, je to on. A tohle je Karlička. A pozor, tohle je Filipek, to je Filipek.
1: Aha, a Eda je kdo?
0: Kamarád.
1: Aha, a...
0: ptáček.
1: Ano, ale jaký druh?
0: To jsem... zapomněl.
1: Jasně, takže jsme tam, kde jsme byli. Slyšíme sice krásně zpívat ptáčky, ale nevíme, který je síkorka, který špaček a který brhlík.
0: Nevíme, ale víme, kdo nám pomůže.
1: Pomůže nám ornitolog.
0: Jo, ale toho si nejdřív přeložíme. Nekoukej, Jani, jako bych ho chtěl překládat na půlku. Ale rád bych, abys kamarádům vysvětlila, kdo to ten ornitolog je. Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Ornitolog je, kamarádi, vědec, který se zabývá ptáky a jejich životem.
0: Ornitolog ptáčky pozoruje, hodně o nich ví a taky se o ně stará.
1: Takže jsi měl pravdu, ušounku. Víme, kdo nám v rozpoznávání ptáčků pomůže.
0: Tak já už pro něj běžím.
1: Ušouné, počkej, neblázni, vždyť ani nevíš, kam máš běžet. Kamarádi, poslechněte si zatím pěknou písničku, já musím pro ušouna.

0: holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Úšovnovu pohádkovou školku. No, a já právě hledám ornitologa a žádného nemůžu najít.
1: Úšovnku, tady jsi. Uf, ty jsi vyběhl tak rychle, že jsem ti doběhla až po písničce. Prosím tě, proč běžíš, když nevíš kam?
0: No, jsem věděl. Mám na to jednu takovou poučku. V lese nějakou šišku vždycky najdeš.
1: Zajímavá poučka, jen co je pravda. Takže jsi myslel, že když půjdeš někam, kde zpívají ptáčkové, najdeš tam i ornitologa.
0: Ano, ale nestalo se.
1: Víš, ono by bylo jednodušší běžet do České společnosti ornitologické. To je místo, kde nějaký ornitolog vždycky je. Někdy jich je tam dokonce i víc.
0: Aha, a tam si nějakého ornitologa vyzobneš, teda vyzvedneš a vezmeš ho tam, kde zpívají ptáčkové a on ti řekne, kteří to jsou.
1: Ne, je to přesně naopak. Ornitolog vezme tebe, nebo mě, nebo kamarády, nebo prostě toho, kdo má zájem, na brzkou ranní procházku a po cestě vypráví a na různé ptáčky upozorňuje.
0: Aha.
1: A nebo, když procházky zrovna nejsou, tak vyrábějí různá videa, ze kterých se taky hodně dozvíme.
0: Tak já, Jani, nevím, teda, jestli mám běžet do České společnosti ornitologické pro ornitologa, nebo ne?
1: Ještě počkej, Úšovnku.
0: Jenže já čekám jedině u pohádky.
1: No tak, když u pohádky, tak u pohádky. Tak si jednu dáme, jo?
0: Úšovnova pohádka.

0: Maminko, maminečko moje, tatínku, tatínečku, bojím se tu v pustém lese, pomozte mi najít cestu. Zabloudila jsem, ostružiní mě ovíjí a zraňuje, lískové keře šlehají do očí, brzy bude tma a já nemohu najít cestu domů.
1: Marně voláš, Virginie. Jsi tak daleko od lidí, že tě tu nikdo nemůže slyšet.
0: Kdo jsi, paní? Nevidím dobře pro tu modrou záři, co kolem tebe plane.
1: Jsem lesní víla. Už dlouho tě doprovázím v tvém bloudění, ale ani já tě nemohu odtud vyvést. Každý, kdo se dostane do této lesní houštiny, buď zahyne, nebo musí vstoupit do mých služeb. Až po létech se můžeš vrátit zpět mezi lidi.
0: Udělám, co mi poručíš, paní. Jen mě odtud vyveď.
1: Podej mi ruku. Zavedu tě do svého království. Tak, tady jsem doma, Virginie.
0: To je krásný zámek. Kolem vchodu břízy, louka plná květin a zahrada plná růží.
1: Zazvoním? A dveře se nám sami otevřou. Pěkně se vyspi. Zítra ráno tě provedu zahradu. Tvojí jedinou starostí budou mé růžové keře. Ale teď už dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní.

Ach, růžičky, nebýt vás, asi bych si tu připadala úplně opuštěná. Ani nevím, jak dlouho už jsem ve službách lesní víly. Měsíce. Roky. Sama snídám, sama obědvám, sama večeřím. Už se mi stýská po domově. I po naší kočičce.

0: Dobrý den, paní.
1: Je ti smutno, Virginie? I když jsi mě neviděla, já jsem po celou tu dobu tady byla s tebou a sledovala, jak si počínáš. Dobře se schovala. Dobře si plnila své povinnosti a dodržela dané slovo. Je možné svěřit ti i větší úkoly. Chci se vypravit na dalekou cestu ke své sestře, mořské paně. Dávám ti zde 13 klíčů od 13 komnat v zámku. Pamatuj si ale, do všech komnat se můžeš podívat. Jen do 13. komnaty nesmíš vstoupit ani do ní nahlédnout. Svěřuji ti do ochrany celý zámek a důvěřuji ti, pamatuj, důvěřuji ti.
0: Paní, kam jsi mi zmizela? Jen trocha modré záře zde zůstala a tyhle klíče v mé ruce. Růžičko červená, máš zrovna 12 plátků. Každý den jeden z tebe utrhnu a prohlédnu si jednu komnatu. Trhám první plát.

zelený. A ty krásné klece. Celý den se tady budu s vámi radovat, milí ptáčkové z první komnaty. Druhý plátek. Druhá komnata.

je 13. komnata. Poslední klíč. Do 13. komnaty nesmíš vstoupit ani do ní nahlédnout. Mám otevřít? Nemám? Vím co. Jenom škvírkou nahlédnout. Docela malinkou škvírkou. Víla to ani nepozná. Ale zvědavost mi nedá. Přece otevřu. Jaká je to záře? Na trůně sedí král. To je přece král slunce. A jak jeho paprsky pálí. Houvej, ten žár mě spálí, honem zavřu. Proč jsem jen neposlechla? Jen škvírkou jsem se podívala, jen prsty strčila mezi dveře a zezlátl mi celý malíček. Víla pozná, že jsem neposlechla. A zlato nejde dolů. Co jí jen řeknu? Co řeknu, až se vrátí?

0: Jsem unavená po dlouhé cestě, Virginie. Potěšila jsem se svou sestrou mořskou vílou, ale už jsem se těšila domů. Věřím, že ses dobře starala o celý zámek. Vrať mi klíče. Co pak máš s rukou?
1: Píchla jsem se o trn růže.
0: To tě lituji. Kolik komnat si otevřela?
1: 12.
0: 13. si nebyla?
1: Ani jsem do ní nenahlédla. Opravdu nenahlédla.
0: Dobrá, chci ti věřit. 7 let si mi v zámku věrně sloužila a dobře si pečovala o mou zahradu. Propouštím tě ze služby, Virginie. A abys na mne v dobrém vzpomínala, odměním se ti. Máš ráda písničku o králi, co hrál na harfu? Pojď blíž. Pohladím tě na rozloučenou po vlasech. Tak. Každé ráno ti vypadne jeden zlatý vlas a promění se ve zlatou strunu harfy. Až budeš mít těch vlasů 12, promění se v harfu. Tou harfou si přivoláš své štěstí. Rozluč se se zahradou Virginie, s růžemi, s loukou a s břízami před zámeckou branou. Doprovodím tě k vysokému dubu. Do toho dubu se schovej, Virginie. Tam si přivoláš své štěstí. Přijede pro tebe krásný princ a ty se staneš jeho ženou. Ale tvé štěstí nebude mít dlouhého trvání. Budeš také hodně nešťastná. A štěstí se ti vrátí teprve, až se přiznáš, že jsi mě obelhala. Obelhala, Virginie.

0: Kdo jsi, krásná pano? Máš harfu? Řekni, máš také zlatý malíček?
1: Kdo jsi, pane? A jak víš, že mám zlatý malíček?
0: Jsem princ a konečně jsem tě našel. Ty jsi ta pravá, kterou mi předpovídali, dívka s harfou a se zlatým malíčkem. Ty jsi ta dívka, kterou marně hledám už 3 léta po celé své zemi. Jak ti říkají?
1: Jsem Virginie, princi. I ty jsi mi souzen. Bojím se, ale budeš-li se mnou šťasten.
0: Tvá krása a tvá hra a jistě i tvá dobrota, Virginie, nám určitě přinesou štěstí. Sedni ke mně na koně. Pojedeme na Královský hrad. Otec nám vystrojí svatbu a odevzdá mi vládu nad celým královstvím. Uvidíš, že budeme šťastní.
1: Podívej se, jak je krásně v té naší zahradě, můj pane, můj manželi. Pojď, posaď se a odpočiň si od svých starostí. Rozjasni zachmuřené čelo a zapoď vrásky. Zažeň královské starosti.
0: Ani nevíš, jak je mi s tebou dobře, Virginie. Velebím ten den, kdy jsem tě našel. Jsi krásná, dobrá. A v celém království dokonce jediná, která má zlatý malíček. Pověz mi ale, jak jsi k tomu malíčku přišla? Pověz mi to už konečně, narodila se s ním?
1: Víš přece, že v naší chatrči byla jen chudoba. Kde by se vzalo zlato?
0: Tak jakým kouzlem nebo zázrakem se to stalo?
1: Neptej se, můj milý. Mám strach, že bych ztratila tvou lásku, že bych o tebe přišla. Snad, až se narodí náš synek, na kterého se tolik těšíme, najdu odvahu a všechno ti povím.
0: Vím, že jsi má dobrá, Virginie. Počkám tedy až do narození našeho synka.

0: Virginie, ani nevíš, jak jsem ti vděčen za našeho synáčka. Za našeho malého prince. Ukaž mi jej. Chci se na něj podívat.
1: Nezasloužím si být tvou ženou. Neuhlídala jsem našeho syna. Trochu jsem si zdřímla. A když jsem otevřela oči, byl pryč.
0: Co jsi to udělala, Virginie? Stráže! Stráže! Kdybych neviděl, Virginie, žal a smutek ve tvé tváři a slzy ve tvých očích, vyhnal bych tě.
1: Máš na to plné právo. Odejdu. Přináším ti jen žal a neštěstí.
0: Nechci tě ztratit, Virginie. Řekni, kdo ho mohl odnést. Mluv přece.
1: Lesní víla. Za to, že jsem ji kdysi obelhala. A v tom je i tajemství mého zlatého malíčku. Teprve teď jsem našla odvahu ti o tom povědět a zachránit tak snad i naše dítě.
0: Nic už neříkej, Virginie. Vydáme se za lesní vílou.
1: Poprosím ji o odpuštění.
2: Věděla jsem, Virginie, že jednoho dne přijdeš.
1: Přiznávám se. Oklamala jsem tě, paní. Odpusť mi, prosím.
2: Odpouštím ti, Virginie. Pohleď. Tady v dutině stromu leží váš chlapec. To je odměna pro vás. Pro tebe, Virginie, že jsi našla odvahu přiznat se. A pro tebe, králi, že jsi nezapudil svou ženu a zachoval jí lásku. Ale malíček na tvé ruce, Virginie, zůstane navždy zlatý. Do konce života ti bude připomínat tvou osudnou lež. Ale teď jděte. Ať zvoní zvony po celé zemi. A dbejte, aby i vaši poddaní byli šťastní.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Ušoun si poslechl pohádku a už by zase někam běžel.
1: Hele, Jani, ty mě musím říct trošičku zlobí.
0: Já?
1: Nejdřív chceš rozpoznávat ptáčky, no. Já ti chci doběhnout pro ornitologa.
0: No?
1: A ty najednou ptáčky poznávat nechceš?
0: Ale jo, chci.
1: No tak já běžím.
0: Zastav. Našla jsem totiž jednu bezvadnou vychytávku, se kterou si i kamarádi s rodiči můžou užít v jarní přírodě spoustu zábavy. Je to speciální aplikace na rozpoznávání ptáčků podle zpěvu.
1: Jo.
0: No, takových aplikací je víc. Já našla aplikaci BirdNet a je bezva. Nainstalujeme si ji do chytrého telefonu úplně zadarmo. Potom nějakého ptáčka nahrajeme a aplikace nám hnedka řekne, co je to za ptáčka.
1: Paráda!
0: No to je paráda. Tak, rozpoznávací aplikace stažena do telefonu, jdeme ji vyzkoušet.
1: Vy určitě s rodiči taky vyzkoušejte. Pokud vás zajímá, kdo právě v přírodě zpívá, jo? Tak toho neudělejte.
0: A pokud vás zajímá, kdo vám zaspívá teď?
1: Tak to vám neřekne aplikace, ale já. Teď vám zaspívá Jana, která umí super písničku. Jmenuje se Hostina u Sýkorky a začíná právě teď.

0: stále posloucháte mou tedy Ušounovu pohádkovou školku. A my už víme, že tady u nás na školkové zahradě zpívají kosy, vrabci, pěnkavy, špačci, dokonce i ptáček, co se jmenuje Zvonek, a taky Stehlík, Konipás a Červenka.
1: No a všichni zpívají moc krásně.
0: To máte společné, ty taky zpíváš krásně, tralalalko naše.
1: O, děkuji, Ušonku, taková chvála. Ty něco potřebuješ?
0: No, celkem bych něco potřeboval. Víš, Jani, super, že poznáme ptáčky podle zpěvu, ale co když zrovna mlčí?
1: Aha, ty myslíš, jak je poznáme podle toho, jak vypadají?
0: Ano.
1: Ale to je přeci ještě daleko jednodušší. Pořádně si je prohlédneme na obrázcích. Existuje spousta malých kapesních atlasů.
0: Takže si je můžeme vzít s sebou do kapsy, na procházku, a když nějakého ptáčka vidíme, tak si ho v té knížce, v tom atlasu, můžeme najít. No to je bezva.
1: Přesně tak. Jen pozor na to, že většinou je jinak zbarvený sameček a jinak samička.
0: Ano, no to já už vím. Kluci jsou většinou barevnější, aby se holkám líbily.
1: Správně říkáš většinou, protože v některých případech jsou si samečkové a samičky hodně podobní.
0: Hele, hele, Jani, tam.
1: No, no,
0: vidíš? Co? No, to je brhlí.
1: A jo, a nebo brhlice.
0: V tomhle případě tu máme naštěstí písničkového rádce, takže jsem v klidu.
1: No a já? Já jsem v klidu vždycky.

0: si stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsme se dneska hodně naučili o tom, jak zjistit, kterého ptáčka slyšíme a jak ho poznat podle vzhledu.
1: Prostě si to jaro krásně užíváme.
0: A ještě líp si ho užijeme, když si trošičku zahádáme.
1: No a já rozhodně nejsem proti, tak jdeme na to.
2: Ušounova hádanka.
0: Máme tu pro vás, holky a kluci, tři opeřence, které určitě poznáte i bez aplikace v mobilu.
1: Tak jsem s nimi.
0: Holky a kluci, nastražte ušiska a řekněte mi, koho to slyšíte právě teď.
1: Je, tak tu poznáme, že jo, holky a kluci. Je to 3, 2, 1, sova.
0: Výborně, já věděl, že moudrého ptáka poznáte skvěle. A co teď?
1: Tak poslouchám, poslouchám. Tak toho taky poznáme snadno, že jo, kamarádi? Zavrká a víme. Tak to pojďte říct všichni najednou. Je to 3, 2, 1, holub.
0: Paráda. Možná je poštovní, možná ne. Ale holub je to určitě. A vy jste zase určitě velcí šikulové. A kdo pak bude poslední opeřenec, kterého uslyšíte?
1: Tak, já už mám uši nastražené. Ty vtipálku, jasně, že poznáme i posledního opeřence. Je to 3, 2, 1, slepice.
0: Jo, super. Ale teď už se budeme loučit, viď?
1: Jasně, jen co poprosíme kamarády o obrázky.
0: Dneska nám, holky a kluci, namalujte ptáčka, který se vám líbí.
1: A nebo ptáčky, může jich být spousta.
0: Klidně, žluvu a žlunu, nebo brhlíka z brhlicích, nebo klidně blbouna nejapného. Prostě, jak se vám bude chtít.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
1: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun, Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si jako obvykle pustíme ještě jednu krásnou písničku. Tak ahoj.

心。

Sandra. Yeah. Ich kann mir mal

0: k svátku dnešnímu?
1: Že pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mluvil o vlkovi.
1: To jen zažustilo křoví. Kde pak asi přebývá?

zádu, domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.

0: Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Depak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: hitparáda Rádia Junior.
1: A teď si zkus tipnout, které hity mám pro tebe připravené teď. Už víš? Ještě ne? Tak já ti to řeknu. Budou to hity zamilované. Tak si je pořádně užij, ideálně i se svojí drahou polovičkou. Tak jdeme na to.
0: Love paráda s Klárou Novákovou.
1: A kterým songem začneme? Měl by to být nějaký seznamovací, protože aby vznikla láska, tak se nejdřív musí ti dva seznámit. Takže pořádně se připrav, uprav a jde se randit. A jako první zaláskovaný páreček se hlásí Pavel Psalta a jeho Zrska.

0: stát u dveří, láska prostě někdy nečekaně udeří.
1: To je pravda a Pavel Calta je toho důkazem. Spoustu let byl single, ale na konci roku 2019 najednou boom bác a začal chodit nikoli se Zrskou, ale s hnědovlasou hvězdou seriálu Ulice Sabinou Rojkovou, představující roli Vicky. Jenže ani ne za půl roku boom bác a bylo po vztahu, prý byli každý jiný. Takže Pavel je za skmání. A které holky vlastně mají u něj šanci? Cituji. Já mám rád samostatní holky, který mají svoje vize a sny, musí mě něčím imponovat a pro něco žít. Pavlova kritéria dozajista splňuje další hvězda naší love parády. Indie popová zpěvačka a skladatelka Ingrid Michaelson. Tato sympatická New Yorkčanka se narodila do rodiny hudebního skladatele a sochařky. Hrát na klavír začala už ve 4 letech. Ve škole se stala členkou komediální herecké skupiny a později i režisérkou. Navíc její hudbu můžeš znát i ze slavných televizních seriálů, jako jsou Upíří deníky, Sběratelé kostí nebo třeba Chirurgové. Ale Pavliku, asi budeš mít smolíka, protože je nejen o 8 let starší než ty a žije na druhé straně Atlantiku, ale hlavně je zadaná. Ingrid Michaelson, Young and in Love.

0: New Yorkčanka Ingrid Michaelson se nám v songu Young and in Love svěřila, jak tráví čas se svou láskou. Pustí si nahlas hudbu a učí se od sebe slova svých nejoblíbenějších songů. Ideálně po celé léto. Celkem dobrý tip na prázdniny, no ne?
1: Love Paráda Rádia Junior.
0: A s dalším tipem na randění přichází Miraj, který si pro svůj první feat neboli featuring, tedy hudební spolupráci, s nějakým jiným interpretem vybral ze všech českých zpěváků Bena Kristová. A proč? Že by kluci k sobě cítili nějakou zvláštní náklonost? Tady je Mirajovo vysvětlení. Ben nás napadl na feat jako první, protože na první dobrou sedí k náladě songu. Potkali jsme se u Bena, kde mě dvakrát složil v brazilském jiu-jitsu. A následně jsme šli na střechu, kde jsme během chvíle společně s Ondřejem Fiedlerem dopsali sloky. A tak si užij pohodový song, k němuž Miraj s Benem natočili ještě pohodovější videoklip. Zbalili dvě holky a vyrazili randit do hlavního města Německa, tedy kam? Víš to? No jasně, že do Berlína. Miraj a Ben Kristoval, pojď ke mně blíž.
2: Aj. Miraj, Benny Kristo, chicken, Fiedlersky, aj, what up? Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

Tak to byl další pohodový hit Love Parády Rádia Junior. Pojď ke mně blíž. Od skupiny Miraj a Bena Kristová. A co si dáme teď? Co třeba další duet? Akorát tentokrát v něm bude zpívat megahvězda světové pop music Lady Gaga a herec a režisér Bradley Cooper. Už tušíš, o co jde? Jestli jsi fanda hudebních filmů, tak na 100%. Že jo? Řeč je samozřejmě o filmovém superhitu Zrodila se hvězda. V něm si Lady Gaga zahrála nesmělou holku s úžasným hlasem, do které se až po uši zamiluje slavný country zpěvák. Přizve ji k sobě na pódium. Před tisícovkami lidí se společně střihnou její vlastnoručně napsaný song Shallow. A tím odstartuje její zářná hudební kariéra i milostný vztah. Sice to neskončí úplným happy endem a je to místy docela slušná trága, ale jako hudebnímu filmu mu určitě musíme dát palec nahoru. Lady Gaga si navíc za píseň Shallow, neboli Mělčiny, odnesla řadu ocenění, včetně Oscara za nejlepší filmovou píseň. Tak co? Dostane i tebe? Lady Gaga a Bradley Cooper, Shallow.

0: Lady Gaga a Bradley Cooper nám zaspívali megahit Shallow. Z filmové Love Story zrodila se hvězda. V něm si Lady Gaga zahrála roli zakřiknutého, hudebně nadaného kačátka, které se proměnilo v labuť. Hvězdu světové pop music.
1: Love Paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď zavři oči a zamysli se, která barva se ti vybaví, když se řekne slovo láska. Máš to? Dám na to krk, že tvůj tip byl buď červená, anebo růžová. No nemám pravdu. Přičemž červená je taková hodně aktivizující barva, která nám dodává odvahu a když se to přežene, může působit až trošku agresivně. Oproti tomu růžová je symbolem něhy, jemnosti a romantické lásky. No a zamilovanou růžovou si fakt hodně oblíbila i vítězka pěvecké soutěže Superstar z roku 2018. Víš, o kom je řeč? No jasně, že o Terce Maškové, která si své vlasy už několik let barví na růžovo. Tušíš proč? Prý za to může omyl. Své původně hnědé vlasy si nejprve začala sama odbarvovat na blond. A když si jednou šla do drogérie pro svou oblíbenou značku barvy, omylem sáhla po blond barvě s nádechem do růžova. Vlasy si jako vždy nabarvila a najednou šok. Byla pink. Z prvotního zděšení ale vzniklo nadšení a nová image, díky které Terku nikdo nepřehlédne. A díky jejímu plnému hlasu ani nepřeslechne. Tereza Mašková, O nás dvou.

nás dvou nám v Love parádě Rádia Junior zaspívala Tereza Mašková. A zatímco Terka jen jemně naznačovala, že láska nemusí vždy vyjít, tak Luis Capaldi se nám se svým osobním příběhem svěří už naplno. Skotský písničkář s nádherně zabarveným hlasem si ze sebe často a rád dělá legraci. Ví o sobě, že podle objektivních měřítek krásy nepatří do kolonky krasavec. Říkává, že než byl slavný, nikdy nedokázal najít holku, která by s ním šla na rande. Ovšem, když začne zpívat, je to hned něco jiného a holky se kolem něj začnou sami točit. I přesto má se zlomeným srdcem zkušeností víc než dost a tak se rozhodl se z nich vyspívat v písni Someone You Loved. Luis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: své zlomené srdce nám v písni Someone You Love poodhalil skotský písničkář Louis Capaldi.
1: Love paráda s Klárou Novákovou.
0: Ale konec smutnění. Ne vždy je vše beznadějně ztraceno a někdy je i možné si svou lásku vybojovat zpět. Své o tom ví dlouholetý rebel Marek Ztracený, který má za sebou pěkně bouřlivé mládí. Usazovat se mu vůbec nechtělo, a to i přesto, že se mu před 9 lety narodil syn Mareček. Jenže postupně mu to začalo víc a víc vrtat hlavou. Rozhodl se, že i po všech milostných karambolech zkusí s jeho maminkou žít a bum, prásk, dokonce jen požádal o ruku. A nebyl by to Marek, kdyby to neudělal na svém megakoncertě před zraky tisíců lidí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jaká to byla romantika. A tady je jeho písničková omluva. Marek Ztracený, tak se nezlob.

Marek Ztracený a jeho song Tak se nezlob je další zamilovanou peckou Love Parády Rádia Junior. A abychom si tu lásku ještě víc pojistili, tak ti teď přidám další milostné vyznání. Tentokrát od Shona Mendéze. Mega roztomilý Kanaďan se proslavil už v 15 letech, a to jen díky sobě a svým nahrávkám, které dával na internet. Žádní slavní rodiče, mámu má realitní agentku a táta je obchodník. Na základce ho bavilo hrát hokej a fotbal a taky si brnkat na klavír a na kytaru. A když se jeho písničky objevily v aplikaci Vine, tak během pár měsíců získali miliony followerů a jeho videa měla milionová shlédnutí. No a teď se nám Sean v písni If I Can't Have You svěří s tím, jak to s ním vypadá, když je v tom až po uši. Cituji. Nemůžu napsat píseň, která není o tobě. Nemůžu pít, aniž bych na tebe nemyslel. Je moc pozdě na to ti to říkat. Všechno znamená nic, pokud tě nemůžu mít. Shawn Mendes, If I Can't Have You.

0: Shawn Mendes a jeho zamilovaný song If I Can't Have You.
1: Love Paráda s Klárou Novákovou.
0: A jdeme do finále. Před námi jsou dvě poslední pecky. Jedna česká a jedna anglická. A já nevím jak ty, ale po těch nesmělých setkáních, obavách z budoucnosti, rozchodech, omluvách a druhých pokusech by to chtělo pořádný happy end. No ne? A proto si teď prostě musíme pustit duet Evy Farné a jejího manžela Martina Chobota, který je zároveň kytaristou v její kapele. A teď budu citovat Evu. Tato písnička vlastně nikdy neměla být představena veřejnosti. Vznikla jako vyprávění o nás, určené pouze pro hosty naší svatby. Byli jsme si jistí, že je příliš soukromá na to, aby šla ven. Patříme totiž spíš k těm, kteří si soukromí váží a střeží. Někteří svatebčané nás přesvědčovali o tom, že by ji lidé pro svou upřímnost a přirozenost měli mít šanci slyšet. My jsme ale dlouho váhali. Pak ale přišel další impuls, který podpořil smysl toho, proč a k jaké příležitosti jí poslat do světa. Trochu jsme tedy doplnili klip o aktuální záběry a teď je už i vaše. Napsala Eva Farna v svém Instagramu a tím dalším impulzem bylo Evino těhotenské bříško, které najednou všichni díky videoklipu viděli. Eva Farna a Martin Chobot, ta o nás.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugerud Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod prsenky hází.

nás. Tak se jmenuje láskyplný duet Evy Farné a jejího manžela Martina Chobota, který nám udělal nádherný happy end, sladkou tečku a třešničku na dortu v Love Parádě Rádia Junior. Ale copak, že neumím počítat? Ale to víš, že umím. Však já vím, že do dnešní top desítky zamilovaných hitů nám ještě jeden chybí. A bude nejzamilovanější ze všech. Alespoň pokud bychom tu zamilovanost měřili na množství věty I love you. Tak si užij remake slavné písně I love you baby, kterou zremixoval americký producent Surf Mesa. A zpívá známá americká influencerka a hvězda TikToku 20-letá Emily Flood. A tady je jejich pecka Illy.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

když zmizí jak dým, pak jiný mě přepadnou, co bylo podstatný, přijde nepodstatný, jako by štěstí si vybralo předplatný, padám a nevím, kde tentokrát skončím, když v minutě.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije? To se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec. Účinkuje Lucia Schneiderová. Režie Lukáš Kopecký. Vyrobeno v roce 2014.

0: Strýček Šmajda a sestřenice Žerebrouky, kteří celou tu dobu postávali opodál, se opět přiblížili.
1: Dál už budeš muset jít sama, řekl strýček.
2: Sama? Vyděsila se Šupito. Vždyť jsme teprve u brány. Říkali jste, že mi všechno ukážete.
0: Rádi bychom, vysvětlovala Žerebrouky. Ale jsme něco jako průvodci. A tak nás čeká další úkol. Dostali jsme zprávu, že umřela všude v leze. Znala si ji, ne? No ano, to byla ta, co se o ní říkalo, že je prababičkou všech myší v okolí. Dostal jí ten černý kocour, co se mu vždycky posmívala, že si šlape na ocas. Musíme rychle za ní, nebo ještě někde zabloudí.
2: A co já? Fňukala Šupito. Co bude se mnou?
0: S tebou? Ty si pořádně umyješ nos a uši. A studenou vodou. Vypískla škodolibě Žerebrouky a utekla dřív, než se po ní Šupito stačila ohnat ručníkem. Brána se sama od sebe otevřela a Šupito pomalu s bušícím srdcem proklouzla na druhou stranu. Šla, co noha nohu mine, a na každém kroku se rozhlížela. Všude mohlo číhat nebezpečí a rozumná myš s tím musela počítat. Koupelna musí ležet tam, kde je voda, pomyslela si. A rozběhla se po pěšině směrem, odkud slyšela bublání a zurčení. Za chvíli dorazila na kraj lesa. Doma ve svém lese znala každý pařez, každý kámen, ale tady se bála, že zabloudí. Pěšina se kamsi vytratila, bublání vody se ozvěnou rozléhalo z různých stran a ona nevěděla, kudy dál.
3: Pořád rovně, ozvalo se za ní.
0: Zvedla hlavu a uviděla straka Pouda. Seděl na větvi borovice a zvysoka si Šupito prohlížel.
3: Jseš nová, že?
0: Hledám koupelnu, řekla Šupito zdvořile. Rozhodla se, že si nebude straka Poudova povýšeného tónu všímat. Je přece myš. Bude se chovat slušně, ne jako někdo.
3: Že vy, myši, pořád něco hledáte,
0: utrousil straka Poud.
3: Ještě jsem neviděl jedinou, která by běžela rovnou za zobákem.
0: To bude asi tím, že my, myši, žádný směšný, ukoptěný zobák nemáme. Neodpustila si Šupito jízlivou poznámku.
1: Ale straka Pouda její odpověď ani v nejmenším neurazila.
3: No to je síla. To si musím zapamatovat. Řeknu to Datlovi, až ho uvidím.
0: Rozřechtal se.
3: Na něj se to přesně hodí. Směšný, ukoptěný, smradlavý zobák.
0: Smradlavý jsem neřekla.
3: Řekla, neřekla. Datla to dožere. Už se těším, jak se budem vztekat. Je totiž příčerně nafoukaný. Na všechny kouká z hora.
0: Poučil Šupito straka Pout a vznesl se.
2: Počkej, kudy mám tedy běžet?
3: Poleď se mnou, jsme tam za chvilku.
0: Šupito si uvědomila, že vlastně umí létat. Jak na to mohla zapomenout? Vznesla se a v mžiku straka Pouda dohonila. Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s vodopádem, na druhé straně jakási vysoká homole. Kam Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se mil s potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně.
4: Ocas uši sem, všechny blechy ven!
0: Prospivoval si velký pes v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, sedělo zablácené prase. Mezi předníma nohama svíralo kartáč a pomalu utrápeně si drbalo břicho.
5: To je špíny,
0: bědovalo.
5: Bude to trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím.
0: Pod skálou, z které stékal vodopád, stály dvě krávy a navzájem si myly záda. Šupito slyšela, že se u toho smějí a něco pokřikují na osla, který se sprchoval kousek od nich.
6: A co ty?
0: Z vody vedle kamene, na kterém Šupito seděla, se najednou vynořila hlava.
2: Šupito v životě takovou hlavu neviděla. Měla široký, protáhlý čumák, malé oči a byla holá. Vlastně ne tak docela. Když se Šupito naklonila blíž, mohla rozeznat drobné šupiny.
0: Kdo jsi? Zeptala se zvědavě.
3: Krokodýl,
2: řekla hlava a v tlamě se jí zablýskly velké špičaté zuby. Šupito sice věděla, že jí nemohou ublížit, přesto však raději couvla.
3: Žádný strach, uklidnil jí krokodýl. Plesnivé houby jsem nežral, ani když jsem byl naživu.
0: Nejsem žádná houba, urazila se Šupito. A už vůbec ne plesnivá.
3: Promiň,
2: omluvil se krokodýl.
3: Ale vypadáš tak. To dělá nejspíš ta barva. Měla by ses umýt.
2: Šupito se zamračila.
0: Jsem myš a čistá. Světlejší už nebudu.
2: Krokodýl pokrčil rameny.
3: Nechci se hádat a rozhodně tě nechci urazit, ale plácáš nesmysly. Každý, kdo žije, se přece ušpiní, to dá rozum. Podívej se na ostatní. Hrnou se sem jako bahno z Nilu a pokoupeli září těmi nejkrásnějšími barvami.
2: Šupito se znovu rozhlédla. Velký pes, ještě před chvíli bouřkově temný, zrovna vystupoval na břeh rybníčku. Byl průzračný jako blankytné letní nebe. Šupito udivěně zakroutila hlavou. Asi na té koupeli opravdu něco je, pomyslela si. Mělo to ovšem háček.
0: Jde o to, že já mám, tedy vlastně nemám, prostě nesnáším vodu,
2: přiznala se Šupito. Krokodýl nechápavě odfrkl.
3: Voda je žužo,
2: prohlásil labužnicky.
0: Studí,
2: postěžovala si Šupito.
3: Ani omylem. Zkuzi.
2: Šupito strčila do vody tlapku. Opravdu, byla teploučka. To však pořád ještě neřešilo její další problém.
0: No jo, jenže já totiž tak trochu, no vlastně ani trochu, já neumím plavat.
2: Vylezlo z ní konečně. Čekala, že se krokodýl rozesměje, ale jenom zamyšleně nakrčil šupinaté čelo.
3: Víš co, sedni si na můj nos,
2: navrhl po chvíli.
3: Je hodně široký a mokrý je taky dost. Můžeš se umýt na něm.
0: A co když uklouznu?
3: O, mám šikovné zuby. Chytím tě,
2: slíbil krokodýl a usmál se. Když byla Šupito hotová s koupelí, počkala, až se uklidní hladina jezírka a podívala se do ní. To, co spatřila, jí málem porazilo. Ve vodní ploše se zrcadlila kouzelná bytost, křišťálově čistá, zářící jako čerstvě rozkvetlá pampeliška.
0: To snad jsem to opravdu já.
3: Kdo by to byl? Nikdo jiný mi na nose nesedí,
2: podotkl krokodýl rozumně.
3: Říkal jsem ti, že když se umyješ, budeš hezčí. Teď už si tě nikdo s plesnivou houbou nesplete.
2: Šupito se na sebe nemohla vynadívat. Zvedala jednu zářivou tlapku po druhé, kroutila průhledným ocáskem, pampeliškovýma ušima, vyskakovala a točila se hned na jednu, hned na druhou stranu. Nakonec se vznesla a poletovala nad jezírkem jako vodní váška. Ráda by se někomu pochlubila, ale nebylo komu. Všichni kolem ní byli stejně krásní, zářiví a průzrační jako ona. Nikdo Šupito neobdivoval, nikdo jí nevěnoval zvláštní pozornost. Nebo snad přece?
0: Ty budeš určitě Šupito, nemám pravdu?
2: Ozval se v té chvíli nesmělý hlásek kousíček od ní. Ohlédla se a uviděla vlaštovku.
0: Líbím se ti?
2: Šupito se zaradovala, že si jí přece jen někdo všiml.
0: Podívej se na tu barvu.
2: Pěkná, přikývla vlaštovka roztržitě. Ale nezlob se, vlastně jsem tady proto, abych tě doprovodila k hlavové hoře. pípla Vlaštovka. Někdo tam na tebe čeká.
0: Na mě? A kdo?
2: Slíbila jsem, že nic neprozradím. Má to být překvapení.
1: Zatvářila se Vlaštovka tajnůstkářsky.
2: Pospěš si.
1: Rozepjala křídla a s typickou vlaštovčí netrpělivostí se rozletěla směrem k vysoké homoli na konci údolí. Šupito měla co dělat, aby ji nestratila z očí. Když přiletěli blíž, Šupito zjistila, že to, co z dálky vypadalo jako homole, je vlastně obrovské klubko stočených hadů všech možných barev a všech velikostí. Byli do sebe zamotaní tak, že jim vyčuhovaly jen hlavy. Úplně nahoře uviděla Šupito hlavu, kterou dobře znala. Patřila sportovně založenému slepíši z lesní paseky. Čas od času spolu závodili, kdo dřív zmizí pod kamenem. Většinou vyhrála Šupito, ale bavilo je to oba. Ale na konci léta si dva vyděšení houbaři spletli slepíše s jedovatou zmíjí a v panice ho utloukli klackem. Šupito to viděla z úkrytu, ale přiběhnout na pomoc se neodvážila. Teď vykřikla. Připravit! Pozor!
7: Start!
1: Odpověděl slepíš. Byl to jejich pasekový pozdrav. Oba se šťastně rozesmáli. Šupito byla ráda, že vidí známou tvář a že si má s kým povídat.

Nikdy jen nemávnu ruku, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Nikdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba teď

0: rozhlas Radio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj a krásné první květnové úterý Mezi námi zvířaty. Vítám bezva partičku, je to Ariam, pes s velkým P, tedy nejen velikostí a vzhledem, ale taky jeho profese je velmi důležitá a vážená, to si ještě povíme. No, tedy povědí nám to dámy, které Ariama dnes do Rádia Junior doprovodili. Šárka Bartáková, jeho panička a trenérka, a Michaela van Erne, která vlastně toto setkání domluvila, přesně se tomu říká, iniciovala. Doma má Ariamu sestřičku Polárku, napsala o ní knížku a taky další knížku o psí lásce, a nejen psí, já bych řekla dokonce o všeobecné lásce. A tahle knížka se jmenuje Životopes. Prostě Míša je psí člověk a o tom si dnes budeme taky povídat. Já vás tady vítám, Míšo a Šárko.
2: Dobré moc děkujeme, odpoledne. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Já myslím, že se nabízí teď jedna otázka, ta musí prostě přijít jako první. Proč tu není Polárka?
2: Polárka hára. Velice jednoduchá odpověď a ještě je v té fázi toho nejlepšího, takže by to bylo jak pro vaše studio velice nepříjemné, tak celkově by tady zanechala
1: pro
2: pachy.
1: Pro Ariamas.
2: To taky. A pro jakéhokoliv dalšího psa, který by měl hodně vyvinutý čich, protože ten pak zůstává dlouho. Takhle potentní fenky.
1: Ten by se trápil, no, to my víme. My jsme tady psí, my to víme. No ale už je tady první dotaz. A to je, Míšo, taky na vás. Jak jste přišla k tomu nečesky znějícímu jménu?
2: Já mám nizozemského manžela, takže to je vyvdané příjmení a zjistila jsem alespoň doteď, že nemá žádný význam, takže to vlastně neznamená vůbec nic, ale je to tam.
1: Prostě se taky jmenujete. Tak, no a teď pozor, já mám radost, že teda máme tady hned další dotaz. Proč Ariam vypadá jako vlk? Tak to by mohla říct možná Šárka.
3: Sádlosův vlčák, jak už ten název napovídá, tak je vlastně kříženec vlka a německého ovčáka. Takže ten vzhled vlastně podědil po tom panu vlkovi, nebo respektive po vlčici.
1: Já myslím, že tohle to bude taky jedno velké téma dnes. Toto zajímavé psí plameno. A já, jak říkám, mám velkou radost, že junioři mají v paměti náš e-mail, ale když nás někdo poslouchá dneska poprvé a kouká třeba poprvé taky, protože samozřejmě máme tady i kameru, takže můžete pejska vidět, tak si radši řekneme radiojunior@rozhlas.cz, telefon 800 199 199, a moc prosím, nevolejte do písniček. S láskou je pro nás vybral David Janečka. No a asi jste uhodli, že na jednoho z vás, kdo se přidáte s dotazy a svými psími příběhy a zkušenostmi, tady čeká senzační Míši kniha Životopes, a to i pozor, s podpisem. No a já doplním, že mezi námi zvířaty je i naše produkční Daniela Vodrášková, a hezkou hodinku s námi všemi přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a máme tu dva lidské hosty, Míšu a Šárku. A já bych začala tím, co je spojuje. Minulý týden jsme tu měli zajímavého psího hosta, Golden Doodla. A to jeho plemeno se hlásí k mnoha činnostem a schopnostem. Vodící pes pro nevědomého, rodinný, terapeut, sportovec, dokonce i lovecký pes. A dneska nám představí moji hosté, dámy, Míša a Šárka, další velice mladou psí rasu. Sadlsův ovčák, říkám to dobře.
1: Vlčák.
0: Sadlsův vlčák. Já myslím, že hodně lidí bude tápat. Tak řekněte nám prosím něco k historii toho plemene.
1: Tak snad si dobře pamatuju, že ve 20. letech minulého století pan Lénir Carlous, Carlous je příjmení člověka, který vyšlechtil toto plemeno, proto má tu čest nosit to jméno, tak vyšlechtil jakéhosi polovlka. Záměr byl samozřejmě, aby exteriér vypadal jako vlk a interiér, jestli se to tak dá říct, byl psí, čili aby ten pes měl psí povahu, poslouchal, ale aby vypadal zajímavě jako vlk, tak vyšlechtil toto plemeno a mělo být společenské, mělo být potom pracovní, úplně se nedařilo a stala se taková zvláštní věc, že manželka pana Carlouse oslepla. A na základě toho pan Carlous začal s těmi psy pracovat a skutečně z nich dokázal vychovat slepecké vodící, tedy psy. Takže to jenom taková část té historie.
0: Tak to je zajímavost, taková velká.
1: Že vlastně je to pracovní plemeno a není to pracovní plemeno.
0: No, mohli byste teda představit svoje pejsky, které máte doma? Už jsme teda samozřejmě tady Ariama představili, ale kolik mu

0: tady samozřejmě na to budou dotazy, kolik je mu let, a tady je docela i dotaz, kolik váží. Takže je vidět, že zaujal svojí muskulaturou.
1: Jestli je vidět, protože teď tady odpočívá v boudičce pod vaším krásným stolem, tak teď už je vzhůru. A já tedy nevím, kolik váží Ariam.
2: Asi 34 kilo, on není moc těžký.
1: Ale je vysoký. Což má být, to je v pořádku. A to vlastně je takové imponující, že ten pes je samá noha, samá hlava, samé ucho. A Polárka je teď, jak se říká na výstavách psům, kteří jsou tlustí, tak Polárka je v blahobytné kondici a ta těch 34 má určitě taky.
0: Taky jo.
1: Ne-li víc. No, jak říkám, ona je, ale v blahobytné kondici, čili je prostě tlustá. Je vysoká na fenku, určitě nižší v kohoutku než Ariam, ale je mohutná, je vysoká a tenhle vrch, áčkový vrch chovatelské stanice Vlčí pouto se povedl v tom smyslu, že jsou ti psi fakt pěkní, vysocí a pěkně stavění.
0: Jak se stalo, že jste se zamilovali zrovna do tohohle plemene?
1: Šárko?
2: Já jsem předtím měla sibirskou husky a k těm vlčím plemenům mě to vždycky táhlo tou svojí přirozeností a nezávislostí a tyhle pejskové mají své vlastní názory a svůj svět takovej. A ten vlčák jako takový je velice přírodní plemeno, řekla bych, a to mě na nich baví. Takže jsem se nakonec rozhodla, že další pes, vlastně parťák, bude vlčák a bude to vlčák Sarlosův.
0: Takže jste si něco trošku nastudovala, že jo? No.
2: Ano.
0: Protože neříkejte, že jste tak čistá, jasná, jen tak věděla, že takovýhle pes existuje. Tak jako já jsem to teda ještě nedávno nevěděla.
1: Já mám to štěstí, že já jo, protože jsem žila v Nizozemsku 4 roky. A protože to je nizozemské národní plemeno, tak ne, že by jich tam v té době bylo hodně, ti psi nejsou úplně vidět, protože to není pes pro každého, ale tehdy už jsem měla československého vlčáka, takže ta vlčí plemena mě vlastně zajímala stejně jako Šárku a dostala jsem se k těm Sarlosům.
0: No tady ještě o to, že on možná není každý z těch psů nadšený z nějaké velké společnosti, čili když říkáte, že nejsou venku moc vidět, tak je to možná i tím, že ti majitelé, jak je znají, tak vědí, že by to pro ně možná bylo jako spíš utrpení je brát někam do společnosti, že spíš spolu dělají nějakou takovou jako intimnější činnost.
1: Ano, oni jsou to gaučáci, ti Sarlosové. Navzdory těm tělesným proporcím je to obrovský pes, ale rádi pobývají na gauči i v posteli, takže mně se nezřídka stává, že se vzbudím s odkrvený údy, nohama, rukama a než ta mysl nastartuje a já lovím v tom polospánku, co se to děje, tak pak pochopím, že na mě leží ten pes. Takže u těch Sarlosů je velice pravděpodobné, že v tomhletom počasí někde relaxují doma na podlaze nebo na gauči.
0: Já bych ještě před písničkou teda využila toho, co jste říkala, že je to postelový pes, protože Honza se ptá, chtěl bych moc belgického ovčáka, prý tolik nelíná, protože mamka chlupy nenávidí. Je to pravda, že ovčáci a vlčáci mají lepší srst?
1: To je dokonalá otázka pro Šárku, protože má 2 belgické ovčáky.
0: Takže dá se to srovnat a dá se, ale máme na to už jako poměrně málo času, dá se to říct rychle?
2: Určitě se to dá říct rychle. Malinožové línají úplně stejně jako vlčáci, takže mají podsadu, někteří mý, někteří víc, ale líná to všechno stejně.
1: To maminku nepotěší.
0: Ne. To maminku, ale Honzu asi nepotěšíme, co maminka, ta v tom má jasno, že jo? Honzo, musíš si koupit pořádný kartáč a hod prostě ty pejsci se musí vyčesávat.
1: Nebo se zbavit koberců, tak jako jsme to udělali my se Šárkou. Z lina už se to dá zamést.
0: Jasně, a vyluxovat, to jsou dneska rychlo luxy. Tak jo, dáme si písničku a po ní si budeme povídat dál o vlčácích. Moji hosté dnes jsou Michaela van Erne a Šárka Bartáková a krásný Sarlosův vlčák, který se jmenuje Ariam.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a my tady máme dnes dva hosty a jednoho pejska, což je jejich společný jmenovatel, Míši a Šárky. Jmenuje se a je Ariam, jmenuje se Ariam, protože já pořád, oni mu tady říkají ty holky nějak jinak.
1: Ryško. Říkal jsem mu Ryško, ale je to Ariam papírově.
0: Takže já to vždycky jako mám v hlavě toho Ryška, nějak to tady motám. Ale vzhledem k tomu, že se z Ariama Ryška stal záchranářský pes, tak já se chci Šárky zeptat, jak se to stalo.
2: No, jak se to stalo? To je taková těžká otázka. Vlastně skoro náhodou bych řekla, protože jsem se té záchranařině jako takové začala věnovat právě s mojí předchozí Fenkou, kterou bavilo hledání a veškerá práce se mnou. A vlastně do toho jejího nebo našeho života jsme si pořídili Ryška a neměla jsem vůbec v plánu s ním nějak cvičit, protože jsem měla trošičku nastudovaný, že sárlosové moc nepracují, ale on s náma na ty tréninky jezdil a jezdil a tak prostě se nějak přidal a začalo ho to bavit, no, takže jsem začala intenzivně pracovat i s ním.
0: Takže on si to sám vybral.
2: Ano.
1: On se k tomu přihlásil.
2: Ano.
0: No jo, no tak co tam měl dělat, že jo? Tak...
1: No, chudák, jenom pozorovat tu Fenku, jak se jí daří. Ale je to těžká práce, protože tenhle ten obr pes se Šárkou slaňuje. Že si ho Šárka vezme, máš lano, že jo? Máš takovej jako vak?
2: Nebo... Ano, je to vlastně, ano, vypadá to jako vak, ale je to samozřejmě takovej speciální slaňovací postroj, který opravdu vypadá tak trošku jako pytel, aby nám z toho ten pes nějak nevyklouzl a tak, ale slaňujeme normálně, no, klidně.
0: Takže odkud zachraňujete? Co? V horách?
2: Ne, my zrovna, nebo Ryšík je trénovaný na sutiny, takže když je někde rozpadlý barák, nebo spadne, nebo se něco stane, tak Ryšík je schopný najít živého člověka v těch troskách.
0: A kolik jste už takových případů absolvovali?
2: Myslíte reální zásahy?
0: Ano, reální zásahy.
2: No, Ryšík nemá atest ministerstva vnitra, což pes, který reálně jde do zásahu, musí mít, takže on ho ještě zatím nemá splněný, takže na tom intenzivně pracujeme, ale věřím tomu, že se k tomu někdy dopracujeme.
0: Takže tohle je vlastně takový jako spíš trénink, protože nějak se to ten pejsek musí naučit.
2: Ano, přesně tak.
1: Ale tady bych se dovolila vložit, že ten pes, a tam je obrovská úloha psovoda, on nerozliší mezi fikcí a skutečností. Takže ten psovod musí mít nastavenou mysl tak, že každý trénink je reálný zásah. Jinak ten pes nebude mít motivaci vyhledávat člověka, tam je vždycky figurant, kterého ten pes najde v těch sutinách. A když ten psovod to neudělá takzvaně na 100%, na tvrdo, tak ten pes ho nebude následovat, nebude hledat, nebude ho to bavit. Čili velký kredit všem psovodům, že ke každému tréninku přistupují jako k reálné situaci hledání člověka v sutinách.
0: Jasně. Třeba když se stane občas, že nějaký člověk se někde ztratí, většinou jsou to starší lidé, kteří jdou třeba přecení své síly, jdou na houby a tak dále, nebo v lese se zabloudí a tak dále. A teď si hledají, že jo, prostě tak masově, že celé okolí jde a hledá. Tak jako třeba myslíte, že by ho našel Ryšík?
2: Kdyby jsme byli osloveni, tak věřím tomu, že ano.
1: Já jsem toho byla svědkem, když se to trénovalo na psím táboře a tam se schoval člověk kdesi v lese a viděla jsem, jak ho pes hledá, jak jde po té stopě a jak ho fakt ve finále nachází. Takže potvrzuji stoprocentně, že jo, že najde.
0: Máme tady dotaz od Báry, která se ptá, kolik stojí vlčák sarlosův, abych si mohla začít se sestrou šetřit. Máme zahradu a chodíme na výlety a když to poslouchám, tak asi dost sežerou, když váží 34 kilo.
1: No, snědí toho dost, ale jsou zrovna ti naši hodně vybíraví, takže člověk se učí, co jim chutná, co jim nechutná, ale tipuju, že v současné době stojí štěně sárlousova vlčáka kolem 40 000 korun. Nebo do 40. Ale je to jen odhad. Naši psi jsou 6letí, takže před těmi 6 lety byly levnější, teď by to možná tak nějak mohlo dávat těch 40 tisíc korun.
0: Mm-hmm. A ještě je tady dotaz od Marušky, která se ptá, jestli se kříží Sadlousův vlčák a československý vlčák.
1: To se nesmí, ale ti psi jsou si původem podobní, protože oba dva vznikly stejným křížením vlka a německého ovčáka, i když v každém případě to byl jiný vlk. V prvním československý vlčák je karpatský vlk, tady Sadlousův vlčák je kanadský vlk, ale nesmějí se ta plemena křížit mezi sebou, protože by pak nemohla štěňata dostat průkazy původu.
0: Mm-hmm. Tak, tady nám píše Nikol. Dívala jsem se na Wikipedii na Sadlousova vlčáka a jsem se úplně zamilovala, jak jsou nádherní. Takže prosím vás, Nikol nám napsala na radiojunior@rozhlas.cz. Můžete udělat to též. Čeká vás tady krásná knížka, kterou napsala Míša. Teď si o ní budeme po písničce povídat a taky samozřejmě Nikol poslala pár otázek, na které po písničce odpovíme. Takže já připomenu, že mými hosty dnes tady jsou Michaela van Erne a Šárka Barták a povídáme si o Sadlousových vlčácích.

0: Tomášová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes je tady hlavní šéf Sadlusu, vlčák Arián, ale protože ho přivedly dvě dámy, Šárka Bartáková, jeho panička a trenérka, a taky Míša, která píše knížky. Já jsem slíbila, že na ty knížky tady dneska nezapomeneme a vy vlastně jednu z nich můžete dneska vyhrát. Tak já bych teď chtěla o té knížce promluvit, protože já, když jsem si ji četla, tak jsem si říkala, jestli ta Míša vlastně byla takový dítě, který trpělo takovou tou touhou po psech, jo, a inspirovala se k napsání té knížky z vlastních zdrojů, anebo jestli je to příběh někoho, koho zná, anebo jestli to celý vymyslela.
2: Je to fikce a ta knížka vznikla na základě jedné jediné myšlenky, a to je komunikace, asi mimosmyslová komunikace mezi člověkem a psem. A jenom ta jedna jediná myšlenka spustila celý příběh. Ale vlastně jste uhodila hřebíček na hlavičku, protože jsem od dětství vodila domů psy. A naši byli přísní, ty by mi psa nedovolili, mohla jsem hlídat tu a tam. Takže ti psy končili u dědečka a babičky, kde byl prakticky útulek. Takže...
1: A babička s dědečkem měli nějakou chalupku, jo?
2: Ne, měli byt. Malý, tam přebývala i prababička, přebývala tam někdy i jedna z jejich dcer, takže prakticky v takové miniatuře ještě sdíleli ten příbytek se psem Bobíkem, potom se psem Čertíkem, já jsem nosila domů i kočky a podobně. Takže ta láska k těm zvířatům, morče jsme měli, ta byla od dětství nějak vetknutá, tu mám v srdci.
1: No, já myslím teda, že babička s dědečkem a příbuzní další měli krásný život díky vám, protože pes to je vždycky obohacení. Jo? Ano. Ty vám mohly být vděční.
2: Byli.
1: No vidíte, no byli.
2: Různé pohlavky byly.
1: Ale tady babička taky hraje svou roli. Já bych právě řekla, že to není jenom o porozumění si mezi člověkem a psem, ale i o neporozumění si mezi nejbližšími lidmi. Jo? Hmm. Rodiče jsou zaměstnaní, tady ten chlapeček, on už je to kluk, takový je docela šikovnej, jmenuje se Vítek, já myslím, že je ve věku našich juniorů, kteří nás poslouchají, a jeho rodiče nemají moc času na něj a on teda vlastně si přeje psa, a není to jenom o tom, že kvůli tomu, že rodiče nemají čas, ale oni ty rodiče vlastně nemají čas se o něj tolik zajímat, aby věděli, jak je to vážný, jak on moc toho psa chce.
2: Že je to tak? A předpokládám, že často rodič vidí v dítěti dítě a těžko se zná tu změnu, že nezáleží na věku, jestli Vítkovi je 11 let nebo 15 nebo 8, ale že v něm dokáže být ta část dospěláka, která ví, že se dokáže o psa postarat a že si dokáže dobře, když jde o peníze, možná ještě nemůže chodit na brigády nebo vydělat si, takže tam by třeba byla potřeba nějaké pomoci, ale že se o toho psa postará co do veškerých potřeb. Takže vyvenčí, nakrmí misku s vodou, bude mít neustále plnou ten pes díky tomu chlapci v tomto případě, v téhle knížce. Takže je potřeba jenom z mého úhlu pohledu víc věřit těm dospívajícím, asi už ne ani dětem, že to dokážou. A ta důvěra se pak těm rodičům vrátí v tom, že vidí, že mají doma samostatného člověka, který se o jiný život, v tomhle případě psí, prostě postará.
1: Vy jste měli prvního psa v kolika letech?
2: No, já jsem vodila ty pejsky dědovi už v hodně raném věku, ale na svého prvního psa, kterého jsem si koupila, jsem si počkala až do 21 let. A ty, Šáry?
3: No, já jsem měla pejsky kolem sebe taky od malička, protože děda měl vždycky psa, ale svého prvního psa jsem měla, když mi bylo 14, myslím, že by to bylo na základce už... Myslím, že v osmičce nebo v devítce, a to byl zlatý retriever.
1: A proč zrovna to byl zlatý retriever?
3: No, protože rodiče mi nechtěli pořídit vlčáka.
2: a jsme tady.
1: A oni se toho trošku báli možná, že jo?
3: No, samozřejmě, jakože nevím, jak moc obsáhlá byla literatura v tu dobu ohledně vlčáků, ale rodiče se trošičku zalekli toho vlčího vzhledu možná a pořídili plyšáka, který vlastně ve finále ani plyšák moc nebyl, že ty retrievři byly trošičku tvrdší před pár lety ještě, takže...
1: Pes je pes.
3: Ano.
1: Pes je vždycky pes. Já jsem měla čivavu a myslím si, že to byl nejsrdnatější pes mého života a byl to pes, který by za nás okamžitě položil život v jakékoliv situaci, zatímco bulldog by si to takovou nějakou chvíli možná rozmýšlel, jestli teda zvedne zadek nebo ne, ale ta čivava, tak ta byla, to byl náš největší hlídač, která taky vždycky rozpohyboval ty další psy. Takže to je samozřejmě všechno o pověrách a o takových mýtech a myslím si teda, že i tito vlčáci jsou opředeni různými mýty a já vždycky, když je vidím, tak říkám ahoj vlku, a tak, ale jako vím, že lidi mají respekt a třeba svoje pejsky vedou okolo a tak dále a tak dále. No, milí junioři, povídáme si, pochopili jste o Sadlusu Vlčákovi. Máme tady dva hosty, Míšu van Erne a Šárku Bartákovou a pejska Ariama. Teď si dáme písničku a potom si budeme povídat dál, ale ještě máte čas, kdybyste se chtěli na něco zeptat, pište na radiojunior@rozhlas.cz. Budeme se vašim dotazům hned věnovat.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme o pejscích dneska. No a o knížce, která se jmenuje Životopes. Mně se ten název hrozně líbí, protože já mám kamaráda, ten se jmenuje Filip a já mu říkám Filipes. A on teda samozřejmě miluje psy, je to velký záchranář. Má prostě svého pejska, který je takovým, řekla bych, idolem psů, takových těch týraných tady u nás. Jmenuje se Gam, všichni ho určitě znáte, takže jeho páníček Filipes. A tady je kniha Životopes. A mně se to hrozně líbí, protože vlastně je to taková hra i se slovíčky, což já mám ráda taky právě. Ale já se chci ještě k té knížce vrátit, protože je to opravdu krásná knížka pro děti, které se teď vlastně chystají na prázdniny a o prázdninách se vždycky hodně čte a tam se taky to vlastně řeší prázdniny, protože rodiče chtějí toho pejska toho chlapečka vyšoupnout na tábor a on nechce, on by chtěl radši k babičce, že jo, a ještě teda jako s tím pejskem a to je to teda drama, ale já nebudu říkat, jak to skončí, ale ta babička tam zahraje takovou docela důležitou roli. Byla taková kouzelná babička teda i v tom vašem životě? Vy jste říká, že jo, a co vy? Babička záchranářka, takže spíš dědeček.
1: Spíš dědeček, ale můj děda měl vždycky jako spíš takový ty vesnický pejsky, takový ty prostě...
0: voříšky.
1: Takový ty voříšky,
2: ale v téhle knížce je taky voříšek.
1: Ano.
2: Takže to vlastně sedí, že tam ta vlídnost toho stařešiny rodu, v tomhle případě tedy babičky, má rozhodující slovo, rozhodující vliv a hlavně ten hlavní hrdina, ten Vítek, má obrovskou podporu babičky, která mu v podstatě zprostředkuje splnění jeho snů.
0: Ale on si toho pejska vzal z útulku, ve kterém předtím chodil na brigádu, pracoval tam pro ty pejsky a vlastně naučil se tak s pejsky zacházet, jednat, komunikovat a tak dále, takže už pro něj pak nebyl problém si toho pejska z toho útulku vzít. Je to samozřejmě něco jiného, když si vezmete pejska z útulku s minulostí, než když máte to štěňátko. Ale teď tady čtu, co píše Bára, která se ptala, kolik stojí sádlosu vlčák, tak na to nenašetříme, píše, ale tak to nevadí, bude to odložený pejsek z útulku. Tam taky bývají kříženci ovčáků. Jak je to vlastně s těmi vlčáky v útulcích?
2: Já znám záchrannou stanici pro československé vlčáky, teď má i sádlousova vlčáka, a ta je v Adamově a tam jsou specialisté právě na toto plemeno, protože to není úplně jednoduché. Ten vizuál člověka okouzlí, jak psala tuším Nikol, že tam je ta fascinace, takže je na tom úplně stejně jako Šárka a já, čímž Nikol vítám v klubu. Ale jedna věc je, že my lidé se necháme okouzlit tím vizuálem, ať jde o cokoliv. A už možná nedomýšlíme, že uvnitř je něco jiného, než ten obrázek navenek vypovídá. Takže život s vlčáky je úplně jiný než s jinými plemeny. Já to hodně stručně řeknu, jak to vidím já. Když vidím jiné pejskaře, tak ten pejsek na těch pejskařích visí a ten člověk je celý svět, nic jiného neexistuje, jenom ten člověk. Pro mě, u mých psů, existuje úplně celý svět, jenom já ne. To jsou ti vlčáci, že všechno všude oni zaznamenají, vidí líp než já, slyší líp než já, jsou rychlejší než já. A já jako člověk se snažím zachovat dekorum vůdce smečky. To je skoro nemožná mise. Že to není pes pro každého, protože ten život s ním není úplně jednoduchý. Oni jsou i složitější na krmení, nesnědí všechno. Nesnědí všechno hned, něco si nechávají na potom. Jsou to takové herečky, že jim občas propadnete, něco je špatně a pak zjistíte vůbec nic. On jenom třeba kulhá, abyste zůstala doma. Fakt to takhle je. Takže ti psi si vás tak omotají kolem prstu, že v podstatě ani netušíte, jak nenápadně se dostáváte do té role toho podřízeného.
0: Tak s kočkou.
2: Ano. Vlastně nakonec jako s kočkou můžete být ráda, že vás ten pes u sebe nechá bydlet.
0: Já umřu smíchy, takže to já znám od koček tohle. Já i když taky. Ono s buldokem, pozor, ono to není zas tak úplný rozdíl, jo? Protože buldok ten taky, proto já vždycky říkám, že jsem ten obstarávatel komfortu. No ale já bych se teda ještě vrátila k Nikol, kterou jste přivítali v klubu. Ptá se, jestli krmíte barfem a jestli jezdíte na výstavy.
2: Tak, my jsme se Šárkou jezdili na výstavy. Ty jsi chtěla něco říct
1: ne,
2: a já jsem ti skočila do nádechu.
1: Ne.
2: Na výstavy já jsem jezdila spoustu let a dokonce jsem měla československého vlčáka světového šampiona, takže jsem tomu také propadla. A takže ano. A barfem krmím částečně, protože mý psi to úplně nemají rádi. Barf je syrové krmení, které člověk určitou poměrnou částkou si namíchá sám, abych to hodně zjednodušila. Takže to není jenom syrové maso, ale stopové prvky, vitamíny, prostě všechno, co potřebujou psi. V tom já nejsem úplně kovaná, jak se říká, radši krmím granulemi, ale já jim tam to maso přihazuju a tady pozor, oni by úplně syrové nejedli. Čili já to maso zpracovávám, dělám jim třeba například hovězí medium rare a jiné. Takže můj manžel se nenají tak dobře jako moji psi.
0: Já bych tím ukončila tuto část našeho rozhovoru. Doufám, že pan manžel poslouchá. No a máme před sebou ještě jeden vstup, kde si řekneme, kdo z vás, milí junioři, vyhraje tuhle krásnou knížku od Míši, která se jmenuje Životopes. Takže poslední šance napsat nám na radiojunior@rozhlas.cz.
3: Ti do

0: Mezi námi zvířaty dnes máme krásné hosty, Míšu, Šárku, pejska Ariama. A protože Míša napsala knížku Životopes, tak my teď zjistíme, kdo z vás se na ní může doma těšit. Takže máme 13 mailů, já poprosím tedy Míšu, aby vybrala nějaké číslo od jedničky do 13.
1: Tak mezi námi zvířaty vybírám trojku.
0: Tak vy jste tady tři přišli, takže trojka je úplně logické číslo. Trojka je Milan a pozor, Milan píše, ahoj v rádiu, já mám psy moc rád, ale doma ho mít nemůžeme, protože v bytovce dva už mají a třetí být nemůže. Tak s mamkou jezdíme do útulku Voříšek v Čechách pod Košířem, kde máme oblíbeného staršího psa, kterého už asi nikdo nechce, má škaredou srst, ale krásné kulaté a hluboké oči. Je moc rád, když jednou za dva týdny přijedeme a jde s náma na procházku, dovezeme mu i nějaké mňamky. Má moc rád hlazení a dává to najevo tím, že když přestaneme tahat za ruku, že chce ještě Milan. No Milane, já jsem úplně na měko, abych řekla pravdu. Tahle ta knížka se pro tebe narodila. Ta se pro tebe narodila, dostaneš tam od Míši i věnování, takže já myslím, Míšo, teda, že to byl opravdu super výběr.
1: To je dílo náhody, ale to já nemůžu najít hlas ani slova, tohle je tak krásný, že mám husí kůži až na patách. Jako fakt, Milane, klobouk dolů před tebou, jsi absolutně boží a děkuju ti za to, co děláš. Tohle je fakt nadstandard, děkuju.
0: Je to pro toho pejska samozřejmě taky veliký štěstí, že někoho takového má. No, my se chýlíme ke konci, ale já bych přece jenom ještě se tady podívala na otázky, které jsme nestihli zodpovědět. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře, dámy?
1: Pes? Tak já taky pes, ale krmím ježky venkovní, takže já mám ráda i ježky.
0: No a vlastně druh psů, no tak to se asi ani nebudeme ptát, ale já jsem tady viděla, někdo píše, Veronika, jsem alergická, nemůžeme mít pejska, ale chováme ježka a tomu dáváme psí nebo kočičí konzervy. Chtěla bych se zeptat, jak dlouho se musí trénovat, aby mohl pejsek zachraňovat. Máme na to 2 minuty.
2: Samotný ten výcvik záchranářského psa trvá po celý život toho psa samotného, protože ten pes se pořád učí. Každá situace, každý trénink je pro něj vlastně úplně jakoby nová situace. I když přijedeme na stejnou sutinu, stejný nějaký trenažer, tak nikdy ta situace, ty podmínky nebudou úplně stejný, jako byly minulý den, minulý rok, protože po každý je jiný počasí, po každý fouká jiný vítr, po každýho máme jinýho figuranta. Takže ten pes se učí celý život, ale může být nějak základně vycvičený třeba za 2-3 roky.
0: Já myslím, že to je ta odpověď, kterou určitě Veronika potřebovala slyšet. No a už v toho víc dneska nestihneme. Je docela možné, že se tady ještě třeba někdy sejdeme.
1: To by
0: čímž
1: byla
0: to vás
1: paráda.
0: Děkuju. A děkuju za to, že jste přišli. Mými hosty dnes byla Michaela van Erne a Šárka Bartáková. Já bych vlastně měla ještě připomenout, že Míša je taky rozhlasová redaktorka a moderátorka, takže vlastně kolegyně. A že to tedy nemá sem k nám daleko.
1: Přesně. Děkuji moc, že jsme tu mohli být. Díky. Bylo to krásný.
2: Já taky děkuji za pozvání.
0: Že to bylo moc krásný a přeju vám s vašima pejskama hodně úspěchu. Pejskům zdraví a krásný život.
1: A to samý vašim pejskům.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme moc.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Když se slunko rozhodne poměřit síly s bláznivou hvězdou Třapaticí, může to dopadnout všelijak. Třeba hlubokou a ledovou zimou, ve které zahradu světa přikryje pořádná sněhová peřina. A tak nezbývá, než trpělivě čekat na jaro. Šestá duhová pohádka má bílou barvu a jmenuje se Jak přiletěla hvězdná bludice.

Dobrý večer, děti. Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy ještě nebyl žádný led a sníh. Slunko hřálo pořád, kytky pořád kvetly a zahrada pořád voněla. Slunko hřálo poctivě, může to dělá dobře.

0: totiž lepší. O co, že tohle to neumíš?
1: V tom z ní vyletěl roj jisker. Slunko trošku zbledlo závistí.
2: Takhle prskat umím taky,
1: ohnalo se, i když to nebyla pravda. A ty zas neumíš hřát, prskavko. Nadechlo se a hřálo ze vší síly, ale prskavka lítala kolem a střeštěně se řehnila.
0: Kýš, kýš, kýš, kýš.
1: Udělala přemet, až se blízklo. To si slunko nemohlo dát líbit. Žhnulo pořád víc, aby jí ukázalo. Vlasatice švihla chvostem a zasršela jako rachejtle.
0: Ať se ti nezavaří pupek,
1: pošklebovala se. To už se slunko vážně namíchlo. Ty jeden vrtichvoste, zaječelo. Já ti dám. A rozžhavilo se úplně nejvíc. Nebe zrudlo žárem. Rybník zasyčel a vyschl. Skály pukaly. Bludice jen vyvalila oči, zapištěla hrůzou a hnala se do tmy zpět. Slunko tím vstekem vyzářilo teplo, které mělo na půl roku dopředu. Hrozně ho to zmohlo. Vychladlo a zvadlo, paprsky mu schlíply a padla na ně velká únava. To je zima. Zívlo, zalezlo za mrak a hned usnulo. Pak začaly tuhé mrazy. Slunko spalo, země zmrzla na kost a z ledového nebe padal sníh. Zemi zavalila závěj a vítr skučel jako vlk. Konečně se slunko probudilo mrazem. Vykouklo a strašlivě se leklo. Zahrada zmizela. Svět zmizel. Všude bylo bílo, bílo. Všechno bylo pryč. Jejda, zděsilo se slunko. To sem zas jednou něco vymňouklo. Honem dýchlo na sníh. Ale bylo tak zesláblé a skřehlé, že neroztálo ani vločku, jenom se mu zatočila hlava a točila se jako kolotoč. To je malér, tuhle horu sněhu nerozehřeju. Dýchlo znovu, ale zase marně. Sníh padal a padal a místo zahrady byla jen bílá pláň. Teď se slunko zděsilo už moc.
2: Zahrada mrzne. A jestli zmrzne, to už nikdy nevypučí tráva, nerozkvetou stromy a nevylíhnou se maličká kuřata.
1: A slunko najednou cítilo, jak moc má tu svoji zahradu rádo. Tak ji nesmí nechat zmrznout, ani kdyby nevím co.
2: Slunko, zkusilo domluvit samo sobě. Slunko,
0: jsi slunko a ne vypálená sirka. Nestydíš se nechat všechny mrznout?
2: Stydíš.
0: No tak vidíš, tak se snaž.
1: Dýchlo po třetí. Ze samé námahy mu zahučelo v uších, mžitky mu lítaly před očima, ale slunko nepovolilo. Hřálo a dýchalo vší silou, až vydýchalo ve sněhu malounký důlek. Z důlku vykouklo něco zeleného.
0: Hele, byla to Sněženka. Hurá! Zařvalo slunko jako tygr. Povedlo se to!
1: Samou radostí se rozzářilo. A tou září hory sněhu rychle tály a pod sněhem se objevila zahrada.
0: Ahojky,
1: řeklo slunko trochu rozpačitě, protože nevědělo, jak moc se na něj kdo zlobí. Ale všichni se usmáli a řekli ahoj, jako by se právě 3 měsíce nechumelilo. A tak vznikl sníh a led. A tak vznikla láska. A to je moc dobře, protože bez ní by nám bylo hrozně smutno. A slunko celé šťastné hřálo, až poslední rampouch cinkl o zem jako zvoneček. Bílá byla nebyla. Bílá ta se ztratila. Bílá závěj sněhu taje, mlhu žene vítr z kraje, led už řeka vypila. A kam zmizel cukr z čaje? Bílá kostka, kde pak ta je? Kam se asi ukryla?
2: Dobrou noc, děti.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Vydejte se ve vyprávění do zámecké kuchyně, kde kraluje kuchařka Mařka, která tvrdí, co není k jídlu, to do kuchyně nepatří. Ale co rostlina, které se říká amarant? Podle zahradníka Kořínka dodává prý jídlům báječnou chuť a žádná hospodinka se bez něho neobejde. Pohádku Kouzelný amarant napsala Helena Sýkorová, režie Karel Weinlich. Účinkují Naďa Konvalinková, Jiří Holý, Jan Vlasák a další. Vyroben v roce 1995.

0: Kdo chce potkat pohádku, zamíří nejspíš na zámek, obrostlý šípkovým hložím, nebo se vydá do lesa k chaloupce s perníkovým štítem. Ale pohádky, věřte nebo ne, najdeme i pod pokličkou v obyčejné kuchyni. Kuchyň, o které bude řeč, byla v zámečku posazeném na chlumu, uprostřed jírovců a ořešáků s věžičkami jako krajkový líbeznem na pohled. V zahradě voněl jasmín a za plotem rostl laskavec.
1: Vylez, křapko! Kuželína, nebo tě vytáhnu za uši, to by se ti tak líbilo vysedávat ve špajzu. Pojď, nevinátko. Mám pro tebe novinu. Někdo vyzobal plnej pytlík hrozinek, co jsem schovala v kredenci. Zbyly tam jen tři. Nevíš náhodou, kdo to byl?
2: Náhodou vím. Včera jsem ho zahlíd. Hrozinkovej skřítek.
1: Tak on to byl skřítek.
2: No, s hnědejma očima a se žlutou čepičkou. Mrňavej, baňatej, ale mrštný jako veverka. Než jsem ho stačil chytit, ztratil se mezi nádobím.
1: Aha, najednou mi tu řádějí skřítkové. Perník ohryzal perníkovej a povidla vylízal povidlovej.
2: Taky se tu občas objeví karbanátkovej. Ale ten málo kdy.
1: Tak dost! Až v mý kuchyni zas nějakýho pidi mužíka zahlídneš, vyřiď mu, že dostane na frak zrovna tak jako ty.
2: Au, dobolí.
1: Já ti dám skřítky. Do pusy strčí kde co, za to ručičky mu jdou pěkně dozadu. Co to je? Tohle, že má být umytej kastrol.
2: Už nejde vydrhnout, Maško. Je moc zašlej.
1: Ty bys tak mohl pucovat led jako zámoc asi. Kolikrát jsem ti říkala, že plechovej kastrol musíš drhnout vodou ze syrových brambor, co? Nejmíc stokrát, jenomže ty si to nezapamatuješ, dokud nedostaneš vařečko.
2: Jau.
3: Ale no tak, Mariánko, nezlob se na něho. On to časem všechno pochytí. Žádnej učenej z nebe nespát.
1: Hele, do toho se mi nepleť, kořínku. Taky ti neradím, jak máš sázet petržel, co vlastně chceš.
3: Přinesem ti čerstvou zeleninu. A taky kytičku laskavce.
1: Na co kytičku?
3: Pro potěšení. Nebo pod polštář. Přivolává při spaní dlouhý a líbezný sny.
1: Nepotřebuju. Radši se starej, ať mám na zimu dost koření. Potřebuju libeček, bazálku, saturejku, dobromysl a tymián. Rozmarin už mi taky došel.
3: Všechno to přinesu, jen co nasuším. Koření budeš mít habaděj. A mám pro tebe i novinku. Dostal jsem od kamaráda semínka rostliny, kterou tady neznáme. Prý se jí říká zázrak kuchyně a dodává pokrmům báječnou chuť. Žádná kuchařka se bez ní neobejde.
1: Zázrak přines. Ale tuhle zbytečnost si strč za klobouk. Co není k jídlu, to do kuchyně nepatří.
3: Někdy zbytečnost není tak docela zbytečná. Přijď se podívat na zahradu, Mariánko. Dostaneš přívětivější náladu. Kvete to tam tak krásně, až srdce plesá.
1: Na plesání mají čas leda zahradníci. Hele, kořínku, přestaň mě zdržovat a jdi si zaspovídat s květákem. Musím dovařit oběd.
3: Tu kytičku ti tu přece jen nechám.
1: A já ji hodím do kamen. Vylez, křapko, kuželína. Nic jinýho neumíš, než se schovávat pod stolem. Budeš škrábat, až ti narostou bramborový mozoly.

0: Celé dopoledne cedil Kuchtík křapka slzičky do kastrolů a hrnků a polévka byla přesolená. Ale jinak se oběd vydařil. Zámecká paní Salvie, vyznavačka chutných pokrmů a sladkého nic nedělání olízla vidličku a blaženě si hekla. A to bylo pro hospodyni Emilku znamení, aby dojemného porcelánu nalila kávu a ozdobila ji šlehačkou.
1: Ještě moučný.
2: Ne. Dej to radši se stolu.
1: Vzácné paní, nechutnalo?
2: I to víš, že chutnalo, ale už se nevejdu do žádné sukně. Aha. Za mlada mi stačilo olíznout lžičku a teď se nemůžu dočkat oběda. Víš co, doj mi přece ještě jeden kousek. No, co má stará ženská na světě jiného než dobré jídlo?
1: Prosím.
2: Ona se mi ta vůně a chuť vždycky přilepí na jazyk, šupne po něm do žaludku a tam pěkně hřeje. Ale někdy taky tlačí.
1: Tahle bublanina tlačit vzácnou paní nebude, je nadechnutá jako holubí peříčko. Mařenka si na ní dala záležet.
2: Co pak ta tvá neteř je kuchařka k pohledání? Jenom se vždycky divím, Emílie, jak taková naježená holka dovede vykouzlit tyhle dobroty.
1: Ona Mařenka není zlá, vzácná paní. Jenom má nešťastnou letoru. Je na světě sama jako čekanka na poli a to nikomu žádnou radost nepřidá.
2: Pořád jí neomlouvej, Emílie. A řekni rovnou, že zůstala na ocet. Každá holka v jejím věku už vodí za ruku caparty.
1: Vždyť do ní pořád učím, aby už se koukala vdát.
2: Jenom aby se našel ženich. Před Mařkou uteče i strašák do zelí, jestli si vůbec troufne do kuchyně vlíst. Zítra budeme mít návštěvu, Emilko. Přijede bratránek Arnošt, musíme ho uctít. Vždycky mi přinese nějakou roztomilost. Posledně jsem od něho dostala mouchu zapečenou do jantaru. Škoda, že nevím, nač ta věcička vlastně je.
1: Mohli bychom milost pánovi předložit melunkové knedlíky. Posledně říká, že se po nich může s prominutím utlouct.
2: Dobře. Přece jsem neměla ten druhý kousek jíst, leží mi v žaludku jako kámen, pořád se přejídám a to je tvoje vina. Večer, ať mě přijde obsloužit Mařka. Jak vidím ten její ukuč, hned mě přejde apetit.

0: Není nic sladšího, než si v klidu pozdního odpoledne dopřát čtvrt hodinku dřímoty. Křapka se z kuchyně vytratil a Mařka se natáhla na otoman. Když se však probudila ze svého krátkého snu, nevěřila vlastním očím. Spatřila prapodivné stvoření. Vandráka v záplatovaném kabátu s roztřepenými vousisky. Vlasy jako by mu vyrostly z mechu. Stál u plotny a bez ostychu vybíral z polévky játrové knedlíčky. Takto opovážlivě vpadnout do kuchyňského hájemství si ještě nikdy nikdo nedovolil. A proto nebylo divu, že Mařka vypěnila jako převařené mléko.
1: Hele, darmo žrout, kde ses tu vzal?
2: Ticho, pst, nevyrušovat. Poslouchám polívku. Zpívá mi v žaludku nádhernou játrovou písničku.
1: Jedeš od toho hrnku? Kdo ti to dovolil, dětku plesnivá?
2: No, blaho, slast a lahoda. Skoro bych řekl, že tahle polívka je ještě šmakovnější než srnčí bobky na smetaně.
1: Jaký srnčí bobky? Tohle je pravý bujon a žádnej štětinatej dědek mi do něho nebude strkat nos, nebo mu ho urazím.
2: Božská chuť. Tu polívku musela uvařit královna všech kuchařek.
1: Tu polívku jsem vařila já, ale ne pro kdejakýho hadrníka. A koukej na to tata odprejsknout z mý kuchyně.
2: A heleme se. Která pak ty seš? Že ty budeš příbuzná ježibaby, co snídá jedovatýmu komůrky. Taky jsem znal jednu ochechuli, ale ta byla zdvořilejší. Když přišel host, všechna čest aspoň unabídla na cibulce upražený střevlíky.
1: Já ti dám střevlíky! Kde mám ten váleček? Popadnu ho a budeš samá vodřina. Necháš to jídlo?
2: Člověk se nemá pro nic za nic vztekat. Člověk si má denně udělat aspoň tři malé radosti. Spolknout tři malé koláčky. Jeden s povidlím. Druhý s mákem. Třetí s tvarohem.
1: Rum se cmazec. Tohle si vypiješ. Kde jsi? Dětku, jestli si pod stolem nemyslí si, že mi ufoukneš.
3: No, Mařenko, že si nezavřeš dveře, vzácná paní hubuje, že tu ječíš jako meluzina.
1: Vzácná paní, ať si radši zacpe uši. Je to tu samej střep. Co se stalo?
4: Nějakej neznámý dědek v kabátě, co vypadal jako okousaná kapusta, se mi z ničeho nic začal roztahovat v kuchyni. A najednou se ztratil jako pára nad hrncem.
1: Jo, aby to tak byl hádalík.
4: Kdo?
1: No jo, už jo. Nikdo jiný by si do zámecký kuchyně netroufal.
4: Hádalík nebo troufalík. Nadělal mi tu pěknou paseku, kvůli němu jsem rozbila kvítkovanou mísu.
1: Jenže hádalík je čarodějnej dědek.
4: Kdyby se vzácná paní dozvěděla, že jsi ho vyhnala, nejspíš by jí popadl žlučníkovej záchvat.
1: Takovýho otrapu by vypoklonkovala zrovna tak jako já.
4: Moc se mejlíš. Posadila by ho ke stolu v saloně a my bychom ho museli uctít stejně jako pana Arnošta.
1: Hlouposti.
4: Žádný hlouposti. Naše paní sloužila kdysi na zámku taky jako kuchařka, jenže na rozdíl od tebe byla přívětivá a oči měla usměvavý jako dva kvítečky.
1: Za to teď je má jako špendlíky.
4: Ale vyplatilo se jí to zrovna tak, jako se necná huba nevyplatí tobě. Jednou se do kuchyně přimotal hádalík, ona ho pohostila a děda jí za to daroval krumlouše.
1: Krumlouše?
4: Jo. Kouzlo, který spolkneš jako pilulku a ono způsobí, že se do tebe na první pohled zamiluje ten, koho si vybereš.
1: A to snad ne.
4: Ale ano. No, a do Salvie se zamiloval neboští zámecký pán, udělal z ní jemnost paničku a my dvě teď musíme kolem ní poskakovat.
1: Škoda, že jsem tohle všechno nevěděla dřív. Taky bych mu popřála.
4: Škoda. Jseš na každýho jako drátěnka na připálený pekáč. Hádalík je prvít. A zná prý i jiný čáry, zlomyslný a poťouchlý. Jen aby na tebe neseslal nějakou patálii.

0: skleněná koule a když ji obrátím, ono v ní sněží. No taková krása. Kam na ty zábavné věcičky chodíte, Arnošte?
1: Mám tajného dodavatele. Podivuhodností, sestřenko.
0: Pošlete ho taky ke mně. Udělá tu dobré obchody.
1: Vyloučeno, drahá Salvie. To byste mě připravila o potěšení nosit k půvabné paní půvabné dárky. Nesou se merunkové knedlíky.
0: Vražte si pochutnat, milost pane. A vy také, vzácná paní.
1: Musím si přiznat, Salvie, že se celou cestu těším na váš moučník.
0: Tak si dejte, bratránku. Dobrou chuť.
2: Emilie, co jsi nám to strčila na talíř? To nejsou knedlíky, to jsou dělové koule.
3: Ale to není možný, milost paní. Mařenka si na nich dala tolik záležet.
2: Ta tvá Mařka je výlupek všech kuchařek. Podívej, co udělám s tím knedlíkem. Mrsknu s ním o zem. Takové knedlíky jsou dobré leda na zatloukání hřebíků nebo na porážení kožele. Taky by se s nimi dali střílet medvědi.
1: Ne, ne, sestřenko. Tohle není knedlík, to je vaše sněhová koule. S tou neházejte, prosím. Je to náramná vzácnost.
3: Vůbec nevím, jak se to mohlo stát, vzácná paní.
2: Taková ostuda. A zrovna, když máme hosta.
1: Jen klid, drahá Salvie. Člověk se nemá zbytečně rozčilovat.
2: Odnes to, Emílie. A tomu kuchařskému bubákovi vyřiď, že ji utrhnu uši. A strhnu jí to z platu.

0: Vzácná paní hudrovala jako krocana, zrudla ještě víc. Nejradši bych se propadla do země, co z to vyvedla, holka nešťastná.
1: Já? Vždyť ty knedlíky byly buď svatý, ale honký zrovna jako jindy.
2: Ale už nejsou.
0: S knedlíkama se nehází křapko, to si může dovolit jenom vzácná paní.
1: Může za to tenhle mezulán. Kolikrát jsem ti říkala, že těsto se má zadělávat od řičího gustýmu. Co?
2: Jo.
1: Počkej, křapko, nadělám z tebe trpaclíky.
0: Nech kluka na pokoji, že se trochu nestydíš. Těsto si zadělávala sama.
1: Jenže on mi přitom pořád šilhal do mísy. Už to mám. Má to na svědomí zahradník. Pěstuje meruňky tvrdý jako vlašský ořechy.
0: Meruňky byly dozrálí a měkoučky. Na nikoho to nesváděj. Zkrátka jsi uklohnila ostudu.
1: Když jsem ty knedlíky vylovila z hrnku, jenom se rozplývaly. Vždyť jsem je ochutnávala.
0: Asi se jim nelíbilo, že ses na ně mračila, a tak cestou do salonu stvrdly.
1: Jak se to mohlo stát? Teto, Emilko, vidíš to taky? Tamhle na polici poskakuje nám tam knedlík.
3: To není knedlík. To je... Vidím mužík.
4: Říkal jsem ti, že v kuchyni řádějí skrýtkové, ale nevěřila jsi mi.
5: Knedlíky, knedlíky, špalíky, špalíky, buky, suky, broky, hřebíky a floky, tvrdlíky.
1: Zmizel. Co to bylo?
0: Pro pána Jána, Mařenko, to byl knedlíkový skřítek. Postrach všech kuchařek, v který kuchyni se objeví, tam se neuvaří pořádný knedlík ani s ovocem, ani se zelím, ani k omáčkám, budou z nich samý tvrdlíky. A je po záchadě. Toho jsem musel nasadit jenom hádalík.
1: Ten neřád. Až ho potkám, roztrhám ho na cucky.
0: To se ti s čarodějným dětkem nepovede, jsme v pěkný polízanici, ty i já, víš, jak si vzácná paní. Na knedlíky potrpí, až to zjistí, obě nás požene ze zámku.
1: Co mám dělat? Teto, porad.
0: Jdi poprosit hádalíka, aby toho zatrápeného skřítka zase odčaroval.
1: Jo?
0: Jo, že prý přespává v pastoušce v Vukovým lese.
1: A to zas ne. Takovýho já o nic prosit nebudu.
0: Však tě neubude. Když jsi tu polívčičku uměla zavařit, tak si ji taky sníš.

0: Nezbylo nic jiného, než se vydat do staré pastoušky v bukovém lese. Byl to kutloch tmavý a neútulný, jen se stolem a lavicí, v koutě lůžko z kupky sena, přikryté starou houní. Na bydýlku seděla sova se žlutozelenýma očima, které na Mařku pod měšilem žourali. A když kuchařka vytahovala z koše jednu pochoutku za druhou a kladla je na stůl, zdálo se jí, že děda hádalíky sleduje stejně posměšným pohledem.
1: Zajíčí paštička, houstičky s kmínem, husí stehínko a pokroutky s cukrovou. Polevou, abys pořád nechroupal jen ty srnčí bobky. A můžeš se do toho pustit, dětku. Dědečku.
2: Úplná hostina. To si ani nezasloužím.
1: Vždyť je to jen lehká večeře. To naše milost paní spořádá třikrát tolik. Tady máš na zítřek kastrůlek se svíčkovou omáčkou.
2: Tak tu mám ze všech nejradši, Safra. Ty se umíš trefit do chutě.
1: Uvařila bych ti i knedlíky, ale nejde to.
2: Škoda. Ona svíčková bez knedlíku je taková nánicovatá.
1: No to se ví, jenže mi v kuchyni řádí knedlíkovej skřítek.
2: Je. Pěkná pohroma. Být v zámku kuchařkou, rovnou se jdu utopit do baňáku.
1: Dětku, poťoucha! Kdybys toho pumprlíka odvolal, tak bych ti ty knedlíky zítra přinesla. Teda, kdybys byl od té dobroty.
2: Jestli pak, kuchařinko, víš, co je na světě zadarmo a bez námahy?
1: Moc věcí ne. Člověk se musí schýbnout i pro tu jahodu na mezi.
2: Nevíš. No, já ti to prozradím a zadarmo. Úsměv a zamračení. Mračit se umíš, co líp, jak bouřnej mrak, ale knedlíkovýho skřítka ti vykvartíruju, jen když se na mě hezky usměješ, jestli to vůbec vedeš.
1: Co bych nesvedla?
2: To byl úsměv jako kapka medu vrnku octa. No ale dobrá vůle, zdaru půle, tak platí. Zítra mi můžeš přinést ty knedlíky a budou měkoučký, žádný strach, přece si nevylomím zub.
1: Kdybys nebyl takovej plesnivec, možná, že bych ti vlepila i pusu. Upeču ti bábovku s mákem a taky ti tady uklidím. Máš to tu jako v myší díře. Pověsím záclonu a přinesu polštář vyšívanej.
2: To je na jednou péče. Když sojka cukruje jako hrdlička, moc jí nevěřím. Ty po mně ještě něco chceš, viď, cukroušku, sojko?
1: Jo, kouzelný krumlouše.
2: Sovičko, sovičko, ty jsi to slyšela, viď, Matildo, ptáčku můj moudrej. Ona chce po nás takovou vzácnost. Nač je potřebuješ?
1: Chtěla bych se vdát.
2: Ale to klidně můžeš, jiná děvčata se taky vdávají a dej jim to i bez krumloušů.
1: Jenže já nemám ženicha a lidi se mi pošklebují, že jsem zůstala na ocet. Chtěla bych velkýho pána, aby všichni uschli závistí a pukli vzteky.
2: Aha. A malej by ti nestačil?
1: Ne. Dáš mi ty krumlouše?
2: Nedám.
1: A proč ne?
2: Protože nemám rád chtivý a hádavý ženský.
1: No tak si je strč za klobouk. Bez tak to budou sušený krovky od nějaký havěti. A co máš vlastně rád?
2: Dobrou baštu a hádání. Ale je docela jiný než ty. Mám rád hádanky. To je má největší vášeň a koníček.
1: Dobrýho jídla ti snesu, že se nestačíš olizovat. A hádanek mám taky dost.
2: Jenže bys mi musela položit takovou, jakou bych nerozmotala, to se ti nikdy nepodaří. Možná, že to nevíš, ale jsem něco jako dět vševěd a uhodnu všechno na světě.
1: A když se mi to podaří, dáš mi ty krumlouše?
2: Dám.
1: Malý domeček, plný koleček, co je to?
2: Tohle si dávej veverkám, já mám rád tvrdší voříšky. Nějak mě rozboleli záda, musím se natáhnout na kutě. Jestli pak víš, Kalupinko, jaký je rozdíl mezi hodinami a dědou hádalíkem?
1: Nevím.
2: Když se natáhnou hodiny, tak jdou. A když se natáhne hádalík, tak leží a spí.
1: Zítra budeš louskat tvrdší, jen žádný strach.

0: ještě vyleštíme vidličky a máme to. Tahle jídelna už si dlouho říká o pořádný grunt.
1: Neznáš nějakou hádanku, teto Emilko?
0: Neznám. Prostě počkej. Když jsem byla malá, sedávali jsme u ohníčku opékali jabka a dávali si hádanky. Malý domeček, plný koleček, co je to?
1: To hodla i veverka. Nějakou těší, neumíš.
2: Všude tě hledám, Emilia, ty jsi tady. Ty jsi vždycky jinde, než kde máš být.
0: Stalo se něco, vzácná paní?
2: Zase se mi utrhly 3 knoflíky, ty snad přišíváš pavučinu.
0: Hned to dám. Do pořádku, vzácná paní, jenom co to tu doděláme, chtěli jsme dneska uklidit příborník.
2: Příborník počká, za to já musím do města a chci si vzít tuhle halenku.
0: Jak vzácná paní poroučí. Ona to Mařenka doleští sama.
2: V neděli chci mít slavnostní svačinu. Ohlásil se zas bratránek Arnoš, tak si hleď spravit reputaci, Mařko. Už žádné knedlíkové ostudy, sic bude zlé.
1: Svačina bude, jak se patří. Milost paní se může spolehnout.
2: Jen aby. Tentokrát sebou pan Arnoš přiveze markíze. Už mi to dávno slibuje, tak ať je na stole hodně smetany. Pospíš si, pospíš, Emílie.
1: Slyšela jsi to, teto? Markíze. To bude asi nějaký moc velký nobl pán.
0: Jo, a nenajedenej. Zrovna jako pan Arnošt. Nic jiného nedělám, než přišívám knoflíky. Vzácná paní je teď hotovej bumperlíček.

0: Krásně to voní. Co je to?
1: Zázrak kuchyně přece, vzpomeň si.
0: Sušenej.
1: Báječný koření. Vypěstoval jsem je z darovaného semínka. A na tvou počest jsem je pojmenoval Mariánka. Nemáš radost?
0: Jo.
1: Hodí prý se do polévek i do jiných jídel. Šikovná kuchařka jako ty si s ní jistě poradí. A až něco dobrýho uvaříš, dej mi vědět, přijdu ochutnat.
0: Radši ne, na nějaký hokus pokusy teď nemám pomyšlení, mám jiný starosti. Hlavu mám zamotanou, že nevím, kde mi stojí. Znáš nějakou hádanku, Kořínku?
1: O Mariánce?
0: O čemkoliv, to je fuk, hlavně těžkou, aby ji nikdo neuhádl. Neznáš.
1: Ale možná, že si vzpomenu. No jo, eniky, beniky, kliky, bé, abr, fámr, domine, elce, velce, do pekelce.
2: Vždyť je to říkanka, Kořínku, a žádná hádanka. Já ti poradím, chceš? Stojí tři oslové ve stáji. Který z nich je nejchytřejší?
1: Hele, nedělej si ze mě šprťou chlata, křapko.
0: V životě jsem neviděla tak na tvrdlýho zahradníka. Kdyby hloupost kvetla, budeš, Kořínku, samý poupě.
1: Tak až vykvetu, to poupě ti přinesu a budu si přát, aby na mě rostly samý kopřiny.
0: No, abych tě z toho smíchu nevyléčila. Který ten osel je nejchytřejší?
2: Nejmenší. Ty druhý jsou větší oslové.
0: No jo, to je pravda. Znáš hodně hádanek.
2: Nejmíň tři tucty. A málo kdo je uhodne.
0: Tady si sedneš na lavici a všechny mi je vyjmenuješ.
2: Nemůžu. Drhnu kastrol. Asi si budu muset nastrouhat syrovej brambor. Je moc přicmoudlej.
0: Nerozčiluj mě s přicmoudlinou. Koukej, ať si u stolu. Sednout, povídat. Počkej, vezmu si tuštičku a zapíšu si.
2: No, jen jestli si na všechny vzpomenu.
0: Když ne, pomůžu ti, vařečko.
2: No, to už si vůbec nevzpomenu. Ale možná, že by se mi vzpomínalo líp, kdybych mohl zítra domů na posvícení a zůstat tam i v neděli.
0: Můžeš tam zůstat třeba až do pondělka do rána, jen když ty hádanky ze sebe vysypeš.
2: Tak si piš. Sletěl pták bez pérák na náš strom bez listák. Přišlo na něj bez zubátko a snědlo to bez péřátko.

0: co je zase, hoří? Koho to sem čertin nesou?
1: Hadaríku, seš tam?
0: Kdybych tušil, že to ty, jsem sticha jako kaprlín a mřenka dohromady.
1: Nesu ti knedlíky, koláč a hádanky. Mám jich plný papír.
0: Tak spust.
1: Aby to povyrostlo, musí to žbluňknout do vody. Co je to?
0: Knedlík. Koukám, že jsi ho uvařila do křehoučka a mám na tom velkou zásluhu. Knedlíkovýmu skřítkovi ze tvý kuchyni líbilo. Musel jsem ho dlouho přemlouvat, aby se odstěhoval.
1: Nejspíš někam do pekelnický kuchyně. Tak dál. Co visí na stěně bez hřebíku?
0: Pavučina.
1: Do čeho nemůžeš udělat díru?
0: Do vody.
1: Safrnej z dětku, co pak všechno víš?
0: Jo. O co ty jsi hezčí, o to já jsem chytřejší.
1: Kam ani nejzvědavější člověk nestrčí nos?
0: Do ohně.
1: Ale tahle bude těžká, tu neuhodneš. Má dva rohy, žádné nohy. Když to vsoukám do břicha, ani mě to nepíchá.
0: Všechno známe, všechno víme, všechno hravě rozluštíme. Vyť, Matildo. Tak to je rohlík.
1: Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to?
0: Špejle od jitrnice.
1: Hrom do tebe. Co je sladší než med?
0: Nic jinýho než spravedlivý spánek. Což mi připomíná, že je čas jít na kutě.
1: A kdo bude za tebe hádat? Potřebuju ty krumlouše.
0: Máš smůlu. Nepoložila jsi mi hádanku, kterou bych neuhodl, a tak krumlouše nebudou.
1: Nejradši bych tě majzla, že bys tebe zbyl mastnej flek. Dej mi to kouzlo, hádalíku. Bez tak ho nepotřebuješ.
0: Nedám.
1: A proč ne?
0: Už jsem ti to řekl. Protože nemám rád hádavý ženský. Vlastně vůbec nemám rád ženský. Leda ty, co dovedou pohladit. Milý a blídný.
1: Taky bych potřebovala, aby mě někdo pohladil. Ale o tom se mi jenom zdá.
0: No jo. To máš těžký, holka. Málo kdo pohladí ježka.
1: Ale já ty krumlouše musím mít. Nejpozdějc v neděli.
0: To už budu za horama. Slíbil jsem jedný polednici, že jí krumlouše přinesu. Zamilovala se do hajnýho, jenže on kouká po jiný.
1: To mi přece nemůžeš udělat. Měj se mnou slitování, hádalíku.
0: No, dobrá. Tak, abys na mě nevzpomínala ve zlým. Stavím se zítra u tebe na večeři. Naposledy. Ale zapíš si za uši, že bez hádanky krumlouše

0: Setmělo se. Hodiny odbyly devátou a do oken zámecké kuchyně vklouzl měsíc, aby si posvítil na Mařku, která čekala na Hádalíka. Dával si na čas. Kulatá a vonavá bramborová buchta už docela vystydla. Bylo tu ticho. Tak ospalé tichoučko, že kuchařce klesla hlava na stůl. A v tu chvíli se Hádalík objevil. Najednou seděl na židli naproti Mařce.
1: Přeju dobrý večír.
2: No to je dost. Už jsem myslela, že jsi na mě zapomněl.
1: Abych pravdu řekl, málem zapomněl. Ale šel jsem kolem zámku a praštila mě přes nos arci libá vůně, tak jsem si rychle vzpomněl.
3: To tě přes něj praštila vůně z mý hádavý buchty. Ochutnej, je dobrá i studená.
1: Všechna čest, kuchařko, po týhle dobrotě by se olizovali sám císař pán. Ale proč se to jmenuje hádavá buchta?
3: Protože jsem do ní zapekla těžkou hádanku.
1: A to si pochutám dvakrát. Kuchařský hádanky louskám ze všeho nejradši. A co mám uhodnout?
3: Musíš vyjmenovat všechno, co jsem do buchty dala. A nic nevynechat.
1: Nevynechám. No. A ani špetku soli. Jsou tam brambory, mouka hrubě mletá, vejce, kvásek, trochu mlíka, husí sádlo a samo sebou spousta česneku. No a posypaný je to mákem.
3: No a dál?
1: Pak je tu jakýsi vonavý koření. Nejspíš tymián.
3: Žádnej tymián.
1: Bazálka?
3: Taky ne. Nevíš.
1: No počkej, nesmíš na mě tak zhurta. A mám to libeček.
3: Houby libeček. Nevíš. Zas takovej vševěd nejsi. Řekni, že to nevíš.
1: No... Jo, už je to tak, nevím.
2: Dětku, ty jsi mi udělal radost.
3: Přivoň si tady k tomu pytlíku. Tohle je v hádavý buchtě.
1: Voní, na mou duši neznám. Takový koření v lese neroste.
3: Roste v zámecký zahradě, je to Mariánka. A vypěstoval jí pro mě náš zahradník.
1: Šikovnej mládenec. Kdybys ho poprosila, aby ti vypěstoval taky něco na vlídnost a laskavost, vůbec bys krumlouše nepotřebovala.
3: Ale dáš mi je.
1: Dám. Přece jsi je na mě vyhádala. A za odměnu si vezmu kus hádavý buchty na cestu.
3: Nejdřív to kouzlo.
1: Tak poslouchej. Má to kvítek... A nemůže si k němu přivonět. Má to ucho. A nic neslyší. Má to čepici. A nemůže jí smeknout. Má to hubičku. A neumí mluvit. Co je to?
3: Nevím.
1: No, hledej. Když to najdeš, najdeš i krumlouše. Je to tady v kuchyni.
3: Zatrápenej dětku. Uhádanej.
1: Já jsem hod starý tajnůstkář, nesmíš se na mě zlobit. Přeju hodně štěstí, kuchařínko.
3: A je pryč jako duch. Neřád prohnana. Má to kvítek a nemůže si k němu přivonět. Má to ucho a nic neslyší. Má to čepici a nemůže jí smeknout. Má to hubičku a neumí mluvit. Už to mám! Konívka, to je tamhle na polici.
4: Mařenko, myslela jsem, že už spíš a ty tu zatím lezeš po vejškách.
3: Víš, co je v téhle konívce, teto?
4: Ukáž. Křížaly. Kde se tam vzali?
3: Ne, kouzelný krumlouše od dědy Hádalíka. Ty samý, co za mlada snědla naše milospaní a pak se s ní oženil zámecký pán.
4: Tak na to si musím
1: sednout.
3: A já je teď s ním a zítra se do mě zamiluje pan markýz, co k nám přijede na návštěvu. Musíš mě nechat obsluhovat u stolu.
5: To víš, že nechám, přece ti nebudu stát ve štěstí, akorát mám strach, aby ses neukvapila. Nejdřív by si z toho pána měla prohlídnout, Mařenko, aby to nebyl nějaký opelichaný dědulín, to bys to chytla.
3: To je mi fuk, hlavně, že bude vznešenej.

0: Příbezné melodii ukláněl panáček v třírohém klobouku a před ním se točila panenka v porcelánovém pápěří. Paní Salvie okouzleně naslouchala a ani si nevšimla, že do pokoje vstoupila Mařka s podnosem. Svátečně ustrojená a svátečně rozechvělá v očekávání své velké chvíle. Ale hned na prahu se lekla a zakabonila. Kromě vzácné paní a pana Arnošta nebylo v pokoji živé duše. Po vznešeném ženichovi ani památky.
1: Přeju dobrý odpoledne, milospáni.
2: Pst, chci si to doposlechnout.
3: Sladká melodie, jako můj svatební koláč. Na chvíli mě vrátila do dívčích let. Škoda, že už je to tak dávno. Vy vždycky víte, jak mi udělat radost, bratránku.
4: Vy mě taky, Salvie. Vsadil bych se, že tyhle kremrole jsou zrovna tak sladké, jako byl váš svatební koláč.
3: Jsem já to hostitelka. Mařko, nabídni milostánovi kremrole a nalej mu do kafíčka smetanu. Má to rád.
4: Mm-hmm.
3: Pro koho si prostřela ten třetí šálek?
5: Vzácná paní se nedávno zmínila, že tu dneska bude pan Markýz. On nepřijel.
3: Přijel. Ale budeš mu muset dát smetanu do misky.
5: Do misky?
3: No tamhle je, v koutě na poštáři, co pak ho nevidíš. Kocour ze vzácného chovu jménem Markýz. Ale no tak, co to zas vyvádíš, Mařko? Safrat. Vždyť jsi mi pokropila smetanou límec. Husa, hloupa, kdyby neuměla tak dobře vařit, dávno bych ji hnala ze zámku.

0: Mariánko, stalo se ti něco?
1: Stalo. Vlastně nestalo.
0: Nepláč, to přejde. Každý trápení jednou pomine, zrovna tak, jako se utiší povětří, nebo na jaře roztaje sníh. Lukáš, utřu ti oči.
1: Mohla bych tě o něco poprosit, Kořínku.
0: Proč bys nemohla?
1: Neznáš náhodou nějakou bylinku na vlídnost a laskavost?
0: To víš, že znám. Dokonce mi roste za plotem. Už jednou jsem ti přines kytičku, ale zahodila si laskavec, zvaný také amarant. Někdo si myslí, že je to obyčejný plevel, ale já vím, že má divotvornou moc, když ho máš na blízku. Usmíváš se, i kdybys nechtěla. Můžeš to vyzkoušet. Přinesu ti ho v kořenáči. Chceš?
1: To by od tebe bylo moc hezký. A Kořínku, nemohl bys mě ještě jednou pohladit?
0: Třeba stokrát a moc rád. Ten kocour žárlí. Kouká se po tobě, jako by se do tebe zamiloval. Kde se tady vzal?
1: A nejspíš to bude zakuklený čertisko. Jedeš, Belzebube? Tak ty nepůjdeš. No počkej, udělám z tebe štětku do komína.
0: Ale no tak, Mariánko. Kdo nás má rád, toho nemáme odhánět. I když je to jen němá tvář.
1: Já vím. Už se zase hádám. Já už asi jiná nebudu, Kořínku.
0: Budeš. Jdu radši ten laskavec natrhat hned.
1: Můžu jít s tebou?
0: Můžeš. A tady kocoura vezmeme s sebou.

div divoucí. Mařka vzala kocoura do náručí a pohladila ho. Možná byl v tom pohlazení příslib do budoucna, že se dračice promění v bytost vlídnou a laskavou. Leč nestalo se tak hned a rázem. Občas se v zámečku obrostlé mírovci a ořešáky ozvala nectná a hádavá ústa. A tehdy se kořínek odebral k zahradnímu plotu. Rostlo tam bílí a bylo ho dostatek do vázy i na sušení, aby bylo v zimě co dávat pod polštář. Kouzelný amaran.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina, na

Měl jsem i Peugeota, žádná velká rachota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo, a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždím i Maseraty. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentleye. A nakonec mi marná sláva jenom Porsche odolává. Co jen může ze všech sil,

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
0: Goodbye.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije? To se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec. Účinkuje Lucia Schneiderová. Režie Lukáš Kopecký. Vyrobeno v roce 2014.

0: Strýček Šmajda a sestřenice Žerebrouky, kteří celou tu dobu postávali opodál, se opět přiblížili.
1: Dál už budeš muset jít sama, řekl strýček.
2: Sama? Vyděsila se Šupito. Vždyť jsme teprve u brány. Říkali jste, že mi všechno ukážete.
0: Rádi bychom, vysvětlovala Žerebrouky. Ale jsme něco jako průvodci. A tak nás čeká další úkol. Dostali jsme zprávu, že umřela všude v leze. Znala si ji, ne? No ano, to byla ta, co se o ní říkalo, že je prababičkou všech myší v okolí. Dostali ten černý kocour, co se mu vždycky posmívala, že si šlape na ocas. Musíme rychle za ní, nebo ještě někde zabloudí.
2: A co já? Fňukala Šupito. Co bude se mnou?
0: S tebou? Ty si pořádně umyješ nos a uši. A studenou vodou. Vypískla škodolibě Žerebrouky a utekla dřív, než se po ní Šupito stačila ohnat ručníkem. Brána se sama od sebe otevřela a Šupito pomalu s bušícím srdcem proklouzla na druhou stranu. Šla, co noha nohu mine, a na každém kroku se rozhlížela. Všude mohlo číhat nebezpečí a rozumná myš s tím musela počítat. Koupelna musí ležet tam, kde je voda, pomyslela si. A rozběhla se po pěšině směrem, odkud slyšela bublání a zurčení. Za chvíli dorazila na kraj lesa. Doma ve svém lese znala každý pařez, každý kámen, ale tady se bála, že zabloudí. Pěšina se kamsi vytratila, bublání vody se ozvěnou rozléhalo z různých stran a ona nevěděla, kudy dál.
3: Pořád rovně, ozvalo se za ní.
0: Zvedla hlavu a uviděla straka Pouda. Seděl na větvi borovice a zvysoka si Šupito prohlížel.
3: Jsi nová, že?
0: Hledám koupelnu, řekla Šupito zdvořile. Rozhodla se, že si nebude straka Poudova povýšeného tónu všímat. Je přece myš. Bude se chovat slušně, ne jako někdo.
3: Že vy, myši, pořád něco hledáte,
0: utrousil straka Poud.
3: Ještě jsem neviděl jedinou, která by běžela rovnou za zobákem.
0: To bude asi tím, že my, myši, žádný směšný, ukoptěný zobák nemáme. Neodpustila si Šupito jízlivou poznámku.
1: Ale straka Pouda její odpověď ani v nejmenším neurazila.
3: No to je síla. To si musím zapamatovat. Řeknu to Datlovi, až ho uvidím.
0: Rozřechtal se.
3: Na něj se to přesně hodí. Směšný, ukoptěný, smradlavý zobák.
0: Smradlavý jsem neřekla.
3: Řekla, neřekla. Datla to dožere. Už se těším, jak se bude vztekat. Je totiž příčerně nafoukaný. Na všechny kouká z hora.
0: Poučil Šupito straka Pout a vznesl se.
2: Počkej, kudy mám tedy běžet?
3: Poleď se mnou, jsme tam za chvilku.
0: Šupito si uvědomila, že vlastně umí létat. Jak na to mohla zapomenout? Vznesla se a v mžiku straka Pouda dohonila. Koupelna bylo půvabné údolí protkané potůčky a posázené malými jezírky. Na jedné straně mu vévodila skála s vodopádem, na druhé straně jakási vysoká homole. Kam Šupito dohlédla, viděla koupající se zvířata. Někdo se mil s potěšením, někdo zachmuřeně, ale všichni důkladně.
4: Ocas uši sem, všechny blechy ven!
0: Prospivoval si velký pes v nedalekém rybníčku a s nadšením se potápěl. Měl špinavou šedočernou barvu, která při každém potopení o něco vybledla. Za ním, v mělkém potůčku, sedělo zablácené prase. Mezi předníma nohama svíralo kartáč a pomalu utrápeně si drbalo břicho.
5: To je špíny,
0: bědovalo.
5: Bude to trvat věčnost, možná dvě, než se jí zbavím.
0: Pod skálou, z které stékal vodopád, stály dvě krávy a navzájem si myly záda. Šupito slyšela, že se u toho smějí a něco pokřikují na osla, který se sprchoval kousek od nich.
6: A co ty?
0: Z vody vedle kamene, na kterém Šupito seděla, se najednou vynořila hlava.
2: Šupito v životě takovou hlavu neviděla. Měla široký, protáhlý čumák, malé oči a byla holá. Vlastně ne tak docela. Když se Šupito naklonila blíž, mohla rozeznat drobné šupiny.
0: Kdo jsi?
2: Zeptala se zvědavě.
3: Krokodýl,
2: řekla hlava a v tlamě se jí zablískly velké špičaté zuby. Šupito sice věděla, že jí nemohou ublížit, přesto však raději couvla.
3: Žádný strach,
2: uklidnil jí krokodýl.
3: Plesnivé houby jsem nežral, ani když jsem byl naživu.
0: Nejsem žádná houba, urazila se Šupito. A už vůbec ne plesnivá.
3: Promiň,
2: omluvil se krokodýl.
3: Ale vypadáš tak. To dělá nejspíš ta barva. Měla by ses umýt.
2: Šupito se zamračila.
0: Jsem myš a čistá. Světlejší už nebudu.
2: Krokodýl pokrčil rameny.
3: Nechci se hádat a rozhodně tě nechci urazit, ale plácáš nesmysly. Každý, kdo žije, se přece ušpiní, to dá rozum. Podívej se na ostatní. Hrnou se sem jako bahno z Nilu a pokoupeli září těmi nejkrásnějšími barvami.
2: Šupito se znovu rozhlédla. Velký pes, ještě před chvíli bouřkově temný, zrovna vystupoval na břeh rybníčku. Byl průzračný jako blankytné letní nebe. Šupito udivěně zakroutila hlavou. Asi na té koupeli opravdu něco je, pomyslela si. Mělo to ovšem háček.
0: Jde o to, že já mám, tedy vlastně nemám, prostě nesnáším vodu,
2: přiznala se Šupito. Krokodýl nechápavě odfrkl.
3: Voda je žužo,
2: prohlásila labužnicky.
0: Studí,
2: postěžovala si Šupito.
3: Ani omylem. Zkuzi.
2: Šupito strčila do vody tlapku. Opravdu, byla teploučka. To však pořád ještě neřešilo její další problém.
0: No jo, jenže já totiž tak trochu, no vlastně ani trochu, já neumím plavat.
2: Vylezlo z ní konečně. Čekala, že se krokodýl rozesměje, ale jenom zamyšleně nakrčil šupinaté čelo.
3: Víš co, sedni si na můj nos,
2: navrhl po chvíli.
3: Je hodně široký a mokrý je taky dost. Můžeš se umýt na něm.
0: A co když uklouznu?
3: O, mám šikovné zuby. Chytím tě,
2: slíbil krokodýl a usmál se. Když byla Šupito hotová s koupelí, počkala, až se uklidní hladina jezírka a podívala se do ní. To, co spatřila, jí málem porazilo. Ve vodní ploše se zrcadlila kouzelná bytost, křišťálově čistá, zářící jako čerstvě rozkvetlá pampeliška.
0: To snad jsem to opravdu já.
3: Kdo by to byl? Nikdo jiný mi na nose nesedí,
2: podotkl krokodýl rozumně.
3: Říkal jsem ti, že když se umyješ, budeš hezčí. Teď už si tě nikdo s plesnivou houbou nesplete.
2: Šupito se na sebe nemohla vynadívat. Zvedala jednu zářivou tlapku po druhé, kroutila průhledným ocáskem, pampeliškovýma ušima, vyskakovala a točila se hned na jednu, hned na druhou stranu. Nakonec se vznesla a poletovala nad jezírkem jako vodní váška. Ráda by se někomu pochlubila, ale nebylo komu. Všichni kolem ní byli stejně krásní, zářiví a průzrační jako ona. Nikdo Šupito neobdivoval, nikdo jí nevěnoval zvláštní pozornost. Nebo snad přece?
0: Ty budeš určitě Šupito, nemám pravdu?
2: Ozval se v té chvíli nesmělý hlásek kousíček od ní. Ohlédla se a uviděla Vlaštovku.
0: Líbím se ti?
2: Šupito se zaradovala, že si jí přece jen někdo všiml.
0: Podívej se na tu barvu.
2: Pěkná, přikývla Vlaštovka roztržitě. Ale nezlob se, vlastně jsem tady proto, abych tě doprovodila k Hlavové hoře. pípla Vlaštovka. Někdo tam na tebe čeká.
0: Na mě? A kdo?
2: Slíbila jsem, že nic neprozradím. Má to být překvapení.
1: Zatvářila se Vlaštovka tajnůstkářsky.
2: Pospěš si.
1: Rozepjala křídla a s typickou vlaštovčí netrpělivostí se rozletěla směrem k vysoké homoli na konci údolí.
2: Šupito měla co dělat, aby ji nestratila z očí.
1: Když přiletěli blíž, Šupito zjistila, že to, co z dálky vypadalo jako homole, je vlastně obrovské klubko stočených hadů všech možných barev a všech velikostí. Byly do sebe zamotaní tak, že jim vyčuhovaly jen hlavy. Úplně nahoře uviděla Šupito hlavu, kterou dobře znala. Patřila sportovně založenému slepíši z lesní paseky. Čas od času spolu závodili, kdo dřív zmizí pod kamenem. Většinou vyhrála Šupito, ale bavilo je to oba. Ale na konci léta si dva vyděšení houbaři spletli slepíše s jedovatou zmíjí a v panice ho utloukli klackem. Šupito to viděla z úkrytu, ale přiběhnout na pomoc se neodvážila. Teď vykřikla.
2: Připravit! Pozor!
7: Start!
1: Odpověděl slepíš. Byl to jejich pasekový pozdrav. Oba se šťastně rozesmáli. Šupito byla ráda, že vidí známou tvář a že si má s kým povídat.

Máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: Máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, Pepsi.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Hej, není traktůrková. Nemám traktůrkovou.

babí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.

ve vteřině abraka, vykouzlíme si draka a stvořivé erupce, zralý banán ve slupce.

0: zeleniny patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu
2: oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená
0: do červené staré tady.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Junior.

Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.